0: Můžu rovně? Rovně nebo svislé?
1: No, můžu rovně?
0: Tak to bude...
1: No, můžu rovně?
0: Tak to bude pusa.
1: No, můžu rovně?
0: Tak to bude pusa.
2: Rok.
1: Můžu rovně?
0: Tak to bude pusa.
2: Rock Radio. Konec.
0: Tak to bude pusa.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Tak to bude pusa.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Tak to bude pusa.
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock
0: pusa.
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Jo. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Legrace.
3: Rock.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví a muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Bruno.
0: Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Bruno.
2: No.
0: Jo. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Bruno.
2: No.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Bruno.
2: No.
1: Ženský
0: tu vás pobaví.
1: Hele, Bruno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na 4.
0: Pobaví.
1: Hele, Bruno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Bruno.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na 4.
3: Poslední je A.
2: No.
1: Ženský pohlavní orgán na 4.
3: Poslední je A.
1: A. Ženský pohlavní orgán na 4.
3: Poslední je A.
1: A. Pohlavní orgán na 4.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo
1: 4.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No.
3: Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
3: Je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No. Vodorovně.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No.

Yeah.

0: Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle. Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho...
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme...
2: Pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já...
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu...
2: Já mám zítra ráno stání.
1: My už jsme spolu.
2: Já mám zítra ráno stání. Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám...
2: Ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska. Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: No, ale když já mám stání dneska.
2: No tak.
1: Stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
1: Rok dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec.
2: Tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu... Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte má... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete vy? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v ne... Živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v ne... Před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer? Pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer? Nalaďte si rock rádio v neděli večer a vychutnejte si rock rádio v neděli večer a vychutnejte si rockovej neděli večer a vychutnejte si rockovej živák a vychutnejte si rockovej živák místo v první a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. V první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na rok živák.

0: jak černej. Bolí to hořím, jak černej té. Bolí to hořím, jak černej ter.
1: No tak.
0: Hořím, jak černej ter.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Poctivý. Poctivý Česk. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Aleži. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stages se střídá. Jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejradšte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kat. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapel s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je rok lepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je rok radio stage. Kulturáků a zábav. To je rok radio stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav. To je rok radio stage. Víc českýho roku, zábav. To je rok radio stage. Víc českýho roku, nikdy jinde. To je rok radio stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Radio stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. London neuslyšíš. Laď rok radio stage v dabu. Laď rok radio stage v dabu.
1: Rock radio.
0: Laď rock radio stage v dabu.
1: Rock radio.
0: Rock radio stage v dabu.
1: Rock radio. Nářez.
0: Stage v dabu.
1: Rock radio. Nářez.
0: V dabu.
1: Rock radio. Nářez. Opravdu vás po... Rock radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu vynale.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Inženýři v Sovětském svazu. Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá. V Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Ale...
2: vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Ale brzděte jo.
2: Lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Ale brzděte jo. Betonové lodě.
2: To je zajímavá aktualita, Matěj.
3: Ale brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšeli.
2: Aktualita, Matěj.
3: Ale brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšeli. Ale brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšeli větší hovadinu. Brzděte jo. Betonový lodě, v životě jste neslyšeli větší hovadinu. Betonový lodě, v životě jste neslyšeli větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton lodě, v životě jste neslyšeli větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave, v životě jste neslyšeli větší hovadinu.
4: To je pravda.
3: Vody beton plave, beton.

0: větší hovadinu.
1: Tak napřed ten.
0: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
1: Tak napřed ten.
0: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
2: Ty vole.
1: Napřed ten.
0: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
2: Ty vole.
3: No tak, no tak.
0: Vody beton plave, beton nemůže plavat.
2: Ty vole.
3: No tak, no tak.
0: Plave, beton nemůže plavat.
2: Ty vole.
3: No tak, no tak.
4: Z čeho si čerpám?
0: To nemůže plavat,
2: ty vole.
3: No tak, no tak.
4: Z čeho si čerpám, Matěj?
2: Plavat, ty vole.
3: No tak, no tak.
4: Z čeho si čerpám, Matěj?
3: No tak, no tak.
4: Z čeho si čerpám, Matěj?
3: Tak.
4: Z čeho si čerpám, Matěj? Pravda. Z čeho si čerpám, Matěj? Čerpám, Matěj. Pravda. Tak to musí být. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda. Tak to musí být pravda.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole.
4: Tak to musí být pravda.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, a
4: pravda.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, ano.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal...
0: Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla...
0: Vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel... Vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům. Ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
5: Rock Radio.
3: Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
5: Rock Radio.
3: Vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
5: Rock Radio. Konec.
3: Cihla, tak by měl pan ředitel dům.
5: Rock Radio. Konec legrace.
3: Ředitel dům.
5: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: 12 na Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Vás pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Prosím tě.
2: Pepino.
1: Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme dost. Pepino. Už toho máme dost.
3: My taky.
2: Pepino. Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio.
3: Taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 čas. U nás jedině slušnej a rokovej. Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15.

brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz
1: Nemáš co na
0: FM nebo na radia.cz
1: Nemáš co na sebe?
0: Chm nebo na radia.cz
1: Nemáš co na sebe?
0: radia.cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán a...
0: .cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě ni... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleč. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad a na www.rokovýrazstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad a na www.rokovýrazstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad a na www.rokovýradio.cz na e-shopu Rokrad a na www.rokovýradio.cz na e-shopu Rokrad a na www.rokovýradio.cz Rokrad a na www.rokovýradio.cz

vstáváme brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýr. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Sýrkou.

každý mý gest válí. Každý mý gesta dobře zná. Každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Taky mě v duchu proklínáš. To kdy mě v duchu

budem spolu navždycky hledat houby. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Spolu navždycky hledat houby magický. Magicky hledat houby magický. Hledat houby magický. Má dobrá ženo, houby magický. Má dobrá ženo, magický.

vázne spojení, oči se v... Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Vázne spojení, oči se vlouže promění. Spojení, oči se vlouže promění. A já tě, oči se vlouže promění. A já tě hledám, že promění.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou Hostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od jich žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na rok s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto... Na babičce nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Nelíb vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl. Učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě tak...
1: Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje mama...
1: Aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
2: A byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rokra.
2: Tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec.
2: Tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokové být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabí. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Desti do devíti se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku. Se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Do humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncertku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva chtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, Bedřichu.
0: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před... To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam to dělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam...
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater. Zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším. Byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším vejšky. Tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam...
0: Mama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď. Do Tater.
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď. Jeď do Pel...
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď. Jeď do Pelhřimova.
0: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni. Tak když kam jeď, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium. Kam jeď, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium. Ať jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další. Ať víš, do čeho jdeš. Další. Do čeho jdeš? Další.
2: Rock Radio.
1: Další.
2: Rock Radio. Kon.
1: Další.
2: Rock Radio.
1: Další.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale v Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stať, my máme.

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci.
0: Pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi...
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak je k moři. Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci.

0: na plíce a sedějí na plíce. A sedějí na plíce.
1: V dobrým i zlým
0: na plíce.

i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz s FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam play a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehrb www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Slušných písní www.rokovýradio.cz. Slušnej web písní www.rokovýradio.cz. Slušnej web www.rokovýradio.cz. Slušnej web www.rokovýradio.cz. Slušnej web www.rokovýradio.cz. Slušnej web www.rokovýradio.cz. Slušnej web Slušnej web.

vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock

Vavky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve Vavky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám tu sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám tu sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám tu jen pokrajíme, celá hodina se nese ve vaší režii. My vám tu jen pokrajíme, podusíme, se nese ve vaší režii. My vám tu jen pokrajíme, podusíme, připečeme a nasí režii. My vám tu jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

mırsına. Hun vas mırsına. Hun vas mırsına. Máte chuť na pořád. Hun vas mırsına. Máte chuť na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickejšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na rok. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na rok rádiu. Každej vníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem jeden bere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se přijímáme objednávky.

mlíko po bradě? Tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, ví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Ace a budete na svých. Od AC/DC pete na svých. Od AC/DC po ZZ. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream. Po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. A legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a... Vyznáváte jedině klasiku a z... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nevyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijde klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po brad vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče.

Where is it?

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí.
1: Do Brna.
0: Být hrdí.
1: Do Brna. Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte.
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem
1: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Do Brna. Do
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte
1: do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem
1: Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejna Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších souce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy na pravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy vách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazí skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a sach. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za mi a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Mám jen 10.
2: Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Mám jen 10 vteřin.
2: Zamilujte si je taky.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co naletíte
2: si je taky.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne.
3: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic
3: děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý

0: Den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Reto?
0: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě na
1: recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Naleť.
0: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete.
0: Povím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete
0: nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. CZ. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: CZ.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 6 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz.
3: Přestaň být ten divá.
2: Siko.cz.
3: Přestaň být ten divákem.
2: Z.
3: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem.

0: princezny, staň být jen divákem. A s divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají běhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se... Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. To plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Another world světa, a přitom kousek od tebe. Another world, a přitom kousek od tebe. Another world, jiná kousek od tebe. Another world, od tebe. Another world, jiná realita. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.
1: Majte.买一件漂亮的 T 恤，条纹多多品。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多品质保。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多品质保证，只需要您的几天。件漂亮的 T 恤，条纹多多品质保证，只需要您的几天的 T 恤，条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息。条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号品质保证，只需要您的几条。个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte
1: 条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky.
1: 人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský.
1: 和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský.
1: 卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já si...
1: How?
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se ob... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Tak bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Tak co jí koupím?
2: Bez potisku CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, řík...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechci.
3: Koupíme?

0: Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždy. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Co?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Ne, nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj.
0: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: A tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Když už ale.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Když už ne.
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte za.
1: To vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte za.
1: Zážitkem od Allegry.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantický od Allegry.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: Hausra.
0: Darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu. Zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu. Allegry.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový. Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinovkou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou. House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dá sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek
1: nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky
0: masáž. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastní.
1: Zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit
1: na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vy... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte
1: dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
1: materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
3: budu a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
3: budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem. Nejvyšší srdcem.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový čas navštívit slušný rok

rockový stránky www.rockoviradio.cz. Navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz. Já nevešlo na www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz. www.rockoviradio.cz. CZ.

0: Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři práci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indické. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města. Letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurence schopná se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurence schopnost politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Jednají o integraci. Unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Jednají o integraci kapitálových trhů. Řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Jednají o integraci kapitálových trhů. Nový se schopnost v Lucemburku. Jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má v Lucemburku. Jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti amerických trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko. Nový plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko plán má unijní ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně ekonomice pomoci v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentaci. Zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrává Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. Nová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia reprezentační pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia pauze předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále pí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Rokrát. V této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Rokrát. Stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rokrádio.
0: Poražení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rokrádio. Počasí.
0: Dneska naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rokrádio. Počasí.
0: Dneska zpočátku ještě nevyhrál.
1: Rokrádio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno.
1: Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude...
1: Radio. Počasí.
0: Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu... Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Dneska zpočátku bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihu bude slunečno, jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer. No jasno až polujasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer. A večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pátek 6 hodin, jsou tu zprávy. V Česku hezké ráno, máme pátek 6 hodin, jsou tu zprávy. V Česku začínají ráno, máme pátek 6 hodin, jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. Máme pátek 6 hodin, jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní. 6 hodin, jsou tu zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstv ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstv a třetiny senátu. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodin zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny třetiny senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou senátu. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě. Hlasovat můžete dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček politiky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie, chce nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie, chce tam pod ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie, chce tam podpořit český. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie, chce tam podpořit český. Karel Havlíček poletí příští týden do Indie, chce tam podpořit české firmy a posílit poletí příští týden do Indie, chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští týden do Indie, chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se, chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Vzájemnou spolupráci.

0: oblasti přibývat, na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 15 stupňů, místy vyskytne déšť.
1: Hledáte radost z jízdy.

0: jízdy? Přijeďte do Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice. Z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Jděte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme. BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Máme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný páteč.
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný páteček vám přeje Honza.
1: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný páteček vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný páteček vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný páteček vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 3 minuty.
2: Čumáci.
3: Pěkný páteček vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 6:03. Máme pátek. Pěkný páteček vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 6:03. Máme pátek 9.
5: A Zuzka.
3: 6:03. Máme pátek 9. října, přátelé, takže 6:03. Máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední. Máme pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní. Pátek 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda. 9. října, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, přátelé, takže poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, takže poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco, poslední pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco novýho, pracovní den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco novýho, máte den oficiální teda tohoto týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne, tohle týdne je za náma, někdo něco novýho, máte, ne,
5: ne,
3: ne, za náma, někdo něco novýho, máte, ne, něco novýho, máte, ne,
5: ne, dneska po nás už nic nechtěj.
3: Dobře, máte, ne,
5: ne, dneska po nás už nic nechtěj.
3: Máte, ne,
5: ne, dneska po nás už nic nechtěj.
3: Dobře,
6: jako já bylo jsem rychle. Začala.
3: Ne,
5: ne. Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
3: Dobře,
6: jako já
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak...
5: Ne, dneska po nás už nic nechtěj.
3: Dobře,
6: jako já
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit.
5: Dneska po nás už nic nechtěj.
3: Dobře,
6: jako já
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit.
5: Nechtěj.
3: Dobře,
6: jako já
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste, dobře,
6: jako já
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady sypko,
6: jako
3: bylo
6: jsem
3: rychle.
6: Začala den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem...
6: Den tak skvěle, že už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem se...
6: Už bych ho chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem se Zuzku.
5: Před chvíli Honza mi říkal.
6: Chtěla ukončit, jestli by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem se Zuzku.
5: Před chvíli Honza mi říkal, jestli by,
6: by to šlo.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem se Zuzku.
5: Před chvíli Honza mi říkal, jestli by mohl otevřít to.
3: Vy jste tady si podejte ruce dneska. Jsem se Zuzku.
5: Před chvíli Honza mi říkal, jestli by mohl otevřít to okno, že

0: Neskočím, tak
1: si podejte ruce dneska, jsem se Zuzku.
0: Před chvíli Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
1: Dneska jsem se Zuzku.
0: Před chvíli Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže... Před chvíli Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
2: Tak já vyběhnu...
0: Před chvíli Honzovi říkala, jestli by mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
2: Tak já vyběhnu za tebou, prosím.
0: Aby mohl otevřít to okno, že z něj skočím, takže...
2: Tak já vyběhnu za tebou, prosím.
0: Okno, že z něj skočím, takže...
2: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysíláním.
0: Takže...
2: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitiv.
2: Tak já vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi.
2: Vyběhnu za tebou, prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na dráti.
2: Prosím tě, jestli můžu. Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě.
2: Díky.
1: Takže pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno. Pátečním vysílání plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodí. Plný pozitivity je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si gangsta je před námi, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si gangsta, přátelé, tak zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, zůstaňte na drátě, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, pokud možno ne na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, na tom, na kterým si to dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, dneska hodíte. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, rock. Dáme si Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, rock radio. Roses, Knockin' on Heaven's Door, rock radio. Door. Rock radio. Radio.

0: A krásných 13 minut po šestý
1: hned po Bruce Dickinsonovi. A krásných 13 minut po šestý hned po Bruce Dickinsonovi přichází naše Anabel Šípková, aby nám udělala dnešní protažení.
2: Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči zpátky, tak jsem opět bez auta. Každopádně dobré ráno.

Řidičky a řidiči dnes opět bez auta. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes. Každopádně dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciálně. Dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro. Dobré ráno řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny. Řidičky a řidiči dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny. Dnes jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Tak jsem udělala speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže speciální rozcvičku pro nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte nás pro tupý blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Blondýny, který neumí parkovat. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Takže nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, nastartujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. Startujte, ale nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte nejdřív hlavu. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte spát. Ramena nahoru, ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Ramena dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále dolů. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu. To je jako když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Když hledáte, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva. Hlavu doprava, kde máte zpátečku. Dále si dáme hlavu doleva, hlavu doprava, ne. Dále si dáme hlavu doleva, hlavu doprava, ne, to není. Dále si dáme hlavu doleva, hlavu doprava, ne, to není kontrola. Hlavu doleva, hlavu doprava, ne, to není kontrola účesu, ale kontrola prova. Doleva, hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli na hlavu doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli doprava. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou. Ne, to není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. To není kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Kontrola účesu, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce, ale kontrola provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce, ale provozu, jestli náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte náhodou do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte, do nikoho nenajíždíte. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volant. Dále si dejte ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava. Ruce před sebe a otočte volantem doleva. Doprava. Hlavně nenajďte na před sebe a otočte volantem doleva. Doprava, hlavně ne a otočte volantem doleva. Doprava, hlavně nenajďte na chodníku, volantem doleva. Doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejme doleva. Doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku. Doprava, hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na. Hlavně nenajďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka najďte na chodník nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nebo nesejměte nějakou starou babičku na přechodu. Následně se zhluboka nadechněte. Následně se zhluboka nadechněte. Úsměv na rty a dnešní parkovat. Se zhluboka nadechněte. Úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní. Nadechněte, úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní. Nadechněte, úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní. Když se nevejdeš na poprvé. Úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní. Když se nevejdeš na poprvé, nejsi formu. Úsměv na rty a dnešní parkovací heslo zní. Když se nevejdeš na poprvé a dnešní parkovací heslo zní. Když se nevejdeš na poprvé, nejsi formu. Formula 1, dáš parkovací heslo zní, když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to parkovací heslo zní, když se nevejdeš na

0: poprvé, nejsi Formula 1, dáš to když se nevejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. Vejdeš na poprvé, nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každé nejsi Formula 1, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho jedna, dáš to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si to při druhém kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok. Druhým kolečku. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže. Krásný den. A každopádně, ale prosím, bez toho, aniž byste si odřeli celý bok jako já, takže. Krásný den, přátelé, a opatrně.
1: A my jdem na olympiky. Jdem na olympiky. Okay.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandrou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Fárovou.

0: Nebudeme kecat, ale budeme makat, lépe řečeno budeme vrtat.
1: Přesně tak, máme... Přesně tak, máme tady poslední kus vrtačky, Stanley.
0: Tu nám i dneska...
1: To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu. To je krásná česká firma, prosá, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu.
0: To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska... žádný další slzy.

0: To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně slzy. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. To znamená, kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Kdybyste tu vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte. Vrtačku náhodou dneska nezískali, tak hlavně neplačte.
1: Nissan Day.
0: Dneska nezískali, tak hlavně neplačte.
1: Nissan Days jsou tady.
0: Neplačte.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou.
0: Ne.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou. Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zim 50 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol z 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejci let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Stavebniny.

0: Líš, protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropol. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasok bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling Beauty Workshop. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling Beauty Workshopy, příprava mača. Vlasový styling Beauty Workshopy, příprava mača čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Beauty Workshopy, příprava mača čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín, příprava mača čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. Mača čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. po kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike Profimet. 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike Profimet. A další týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike Profimet. A další značkové obchodové knížce. Navštivte L'Occitane. Nike Profimet. A další značkové obchody. Více na navštivte L'Occitane. Nike Profimet. A další značkové obchody. Více na webu Metropole. Nike Profimet. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Profimet. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen
0: další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme.
0: Zličín.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne,
1: děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne,
1: jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna
2: celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Máme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: A skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně. Odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti.
2: Naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete
2: dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
2: salonek. Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Angry Birds
1: kosmetika.cz.
3: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co

0: Angry Birds, Lowe's kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lowe's i vůně, pot i sporekika, co má koule. Angry Birds, Lowe's i vůně, pot i sporek, žádný koule. Angry Birds, Lowe's i vůně, pot i sporek, žádný keci funč. Angry Birds, Lowe's i vůně, pot i sporek, žádný keci funč. Birds, Lowe's i vůně, pot i sporek, žádný keci funčí věci. Si vůně, pot i sporek, žádný keci funčí věci. Anagr, pot i sporek, žádný keci funčí věci. Anagr, i pek, žádný keci funčí věci. Anagr, i beadný keci funčí věci. Anagr, i bear dosel věci. Anagr, i bear dosel tečka c. Anagr, i bear dosel tečka cz.
1: Tati.cz. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku.
0: .cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chyt.
1: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytralý.
1: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme už.
1: Telku v Datartu.
2: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme už.
1: Datartu.
2: Přímo by chytralý, s chytrártem jsme ušetřili. Přímo by chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby strálí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak ví jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš šili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo
2: chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny.
2: Že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny. To je
2: ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrát.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrát. Datart.
1: Račí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrát. Datart. Nízké ceny. To je chytrát. Datart.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že kni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví, už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihnout. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej a tvoje stroje musí taky odstřihni se od kabelu a vyzkoušej a odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnout procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kaufku.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které...
0: Slevy u obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: U obchodníka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chočkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výplandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, Stogru, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, Stogru, celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90 celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18 Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a 11,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnkový jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 200 za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13 Crema kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland za 299,90 až do 13. října Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se
1: až do 13. října Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do
1: 13. října Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu
1: Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď.
2: Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď.
2: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás.
2: Bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné.
2: Pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné.
2: Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR a zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZR a HRV až téměř hybridní SUV modely Honda CRV, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. SUV modely Honda CRV, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 Honda CRV, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem 1 000 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce sportovní i úsporná zároveň.

0: Izomat stavebniny.
1: Široký so...
0: A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Out termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, stavebniny, personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, stavebniny, PVL, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, stavebniny, PVV, Izomat a e-shop. Stačí si vybrat Izomat, stavebniny, PVV, Izomat.cz. Shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culí?
1: Stačí si vybrat Izomat stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culí?
1: Izomat stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme...
1: Stavebniny www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To
1: je Izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme...
1: CZ.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude a...

0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

0: Ozzy Osbourne a jeho No More Tears. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minut. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco. Ozzy Osbourne a jeho No More Tears na Rock Rádiu minutku a něco po půl sedmi. To po půl sedmi. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady. Sedmý. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady. Přátelé, neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám...
0: Neroňte slzy, protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí?
0: Protože Zuzka je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě
0: a je tady.
1: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Máme i pro vás. Slušnou vrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko. Máme i pro vás. Slušnou vrtačku. No ale nemáte čím? Osušte oko. Máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání. Osušte oko. Máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebudete oko. Máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nemáme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka. S ní složíte jedna bá. Králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka. S ní složíte jedna báseň. Nebo nějaký nesmysl pro děcka. S ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, smysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte otázka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku. Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. A vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtač do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mráven. Vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mráven. Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mráven. Stavmat. Držíme za kámeny. Dodavatel výrobků Debex by the Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v potel výrobků Debex by the Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Debex by the Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Držíme zakázky v pohybu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili... Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmokla... Ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Praze... Půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili...

0: vyprostili kamion z podmostu v Pražské správy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči k uvolnění zaklíněného kolosu museli v noci použít dva vyprošťovací tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a vybírá se z rekordních 287 kandidatů. O ocenění už dřív veřejně mluvil také americký prezident Donald Trump. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě nestačila na Brno a Kometě podlehla 3-4 v prodloužení. Rock Radio.
1: Počasí.
0: Ráno nás čeká sluníčko, ale během dne se zatáhne, mraky dorazí nejdřív na severozápad, na jižní Moravu až k večeru. Později v Čechách počítejte i místy s deštěm. Teploty vystoupají na 11 až 15 °C, na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na jihu Moravy bude až 18 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru má.
1: Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Radio.

0: Máme hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Hlášenou nehodu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná
0: nehodu.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepadá. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

Zuzko, díky, před chvílí tu byl... Zuzko, díky, před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou to... Zuzko, díky, před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou... Zuzko, díky, před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z... Zuzko, díky, před chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever. Chvílí tu byl Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever. Ozzy, teď jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Jsou tu jeho kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Kamarádi z Metallica. Wherever I may roam. Metallica, wherever I may roam. Wherever I may roam. I may roam.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Metal
0: Rádio. Rockový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38...
0: Rokový kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla...
0: Kulendárium.
1: Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní... Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavenc. Metallica nám v 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. V 6 hodin a 38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9.38 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a 7 minut uvedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svedla dnešní oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví oslavence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan Vence. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan. Je pátek 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. 9. října a svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A svátek dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Tak dneska slaví Štefan, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, případně Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Sára. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionys. A pak je tady ještě spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunt. Spousta dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš. Dalších. Sibyla, Denis, Dionys, Dionyska, Diviš, Gunter a nebo Gunnar. Diviš, Gunter a nebo Gunnar.
2: Není těch jmen málo.
1: No je to taková.
2: Není těch jmen málo.
1: No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza. No je to taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou. Taková dobrá party doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru doma, kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem. Kdyby si chtěla pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem. Pozvat si Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Dionýza s Gunterem a s Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Abych Gunnarem. S Gunnarem a Sibylou a Sáru a Štefanem.
2: Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože...
2: A Štefanem. Sibylu bych určitě chtěla.
1: Já bych taky chtěl Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrou ve sportce konečně. Sibylu, protože ta by uměla věštit, jestli vyhrou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhrou, no nic. Měla věštit, jestli vyhrou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhrou, no nic. Výročí na... Vyhrou ve sportce konečně.
2: Hmm.
1: A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dnes... A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec... A stejně vím, že nevyhraju, no nic. Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho... Výročí narozenin má dneska třeba český herec Vladimír Menšík. Toho jsem měl rád, ten byl dobrý. I herec Vladimír Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. Menšík, toho jsem měl rád, ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. Měl rád, ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. Ten byl dobrý. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista. Ten kalil a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzac a vyprávěl vtipy. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzac. No a pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzac nahrál druhý. Pojďme na muzikanty. 55 let slaví americký kytarista Terry Balzac nahrál druhý a třetí album s Evanescence. 50 let slaví americký kytarista Terry Balzac nahrál druhý a třetí album s Evanescence. 50 let slaví americký kytarista Terry Balzac nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce pustí kytarista Terry Balzac nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce pustí kytarista Terry Balzac nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce pustí.

působil v Limp Bizkit, nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Nahrál druhý a třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Třetí album s Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Evanescence a taky krátce působil v Limp Bizkit. Taky krátce působil v Limp Bizkit. Působil v Limp Bizkit.

No a 86 let. No a 86 let by dneska oslavil britský hudební. No a 86 let by dneska oslavil britský hudební. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou. No a 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou. 86 let by dneska oslavil britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má britský hudebník John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má John Lennon spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny spojený s kapelou The Beatles, který mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den jeho show The Beatles, který mimo chodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon. Mimochodem má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn John. Má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn má syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn Johna a Yoko má dneska je. Syna, který má narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn Johna a Yoko má dneska jedna pár. Narozeniny ve stejný den, jeho Sean Lennon, syn Johna a Yoko má dneska 1,50, tak obou jeho Sean Lennon, syn Johna a Yoko má dneska 1,50, tak obou přejeme všechno nej. Sean Lennon, syn Johna a Yoko má dneska 1,50, tak obou přejeme všechno nej. Syn Johna a Yoko má dneska 1,50, tak obou přejeme všechno nej. Dneska 1,50, tak obou přejeme všechno nej. Tak obou přejeme všechno nej. Všechno nej.

68. 68 let slaví 68 let slaví americký zpěvák. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman Industry. 68 let slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman Industrial. Slaví americký zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Mini. Zpěvák Carl Jurgensen, zakladatel a frontman Industrial Metalu Ministry. Industrial Metalu Ministry. Metalu Ministry.

0: blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu plé se říká, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, a když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu, když blbě nasadíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždíš tempo, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždí rakve, nějaký skladbě je to moc pomalý, tak se tomu říká, že na pódiu vyjíždí rakve. Tak takhle to vypadalo.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak to vypadalo.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky pudalo.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec.
1: Já zase zajedu ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a...
1: Ze svojí rakví.
0: Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a... Za... Tak zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a... Za chvíli si dáme rybičky 40. Zpátky posíláme věnec, vzpomínáme a... Za chvíli si dáme rybičky 40. Za chvíli si dáme rybičky 40. To jsou zamilovaný nešťastná.
2: Děti,
0: verbičky 40, to jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den.
0: Jsou zamilovaný nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: Nešťastná.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal! Luboši, ty ho nevíš, ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bezkempu.cz. Kempu. www. Bezkempu.cz. www. Bezkempu.cz. Bezkempu.cz.
4: Už nemu...
5: Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat...
5: Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte...
5: Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte...
5: Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získat. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skontuše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a

0: e-shopu skonto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každý získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte
0: 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i
0: pku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Vy u obchodníka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Madu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
2: Placet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s tou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a po 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných platku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem
1: nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila.
1: Bo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila.
1: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Benu, rádi vám poradíme.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i host vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská
5: gorila. Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem
5: kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení.
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
4: z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečným. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Man se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Pila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vy Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme

82 let by... 82 let by oslavil britský... 82 let by oslavil britský... 82 let by oslavil britský basák. 82 let by oslavil britský basák. John 82 let by oslavil britský basák. John Entwistle hrál by oslavil britský basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who. Oslavil britský basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who. S Ringo Starrem britský basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who. S Ringo Starrem basák. John Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All-Star Bandem. John Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All-Star Bandem. Entwistle hrál s kapelou The Who, s Ringo Starrem a jeho All-Star Bandem. The Who, s Ringo Starrem a jeho All-Star Bandem. Ringo Starrem a jeho All-Star Bandem.

0: Věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkou věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain, tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.com. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz.
1: Ne.
0: www.bushman.cz.

0: a formou této romantické. A formou této romantické písně. A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší. A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší. A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy.
0: A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: A formou této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: U této romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: Romantické písně přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday.
0: A všechno nejlepší.

0: letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Práce na letišti.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: A CZ.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekec, sede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekec, zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
2: Citroen? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou...
2: A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: K ním nový Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou...
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra...
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až 8...
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až 8...
3: Citroen Happy Days jsou tu.
4: S nimi extra ceny až 8 let za...
3: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 32 až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 28 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte na Citu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz.
5: AC/DC
3: mete na Citroen.cz.
5: AC/DC Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. A další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Led jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. Ském pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciálního zdvojení pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciálního zdvojení na místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciálního zdvečera skupina Legends Live Forever. A speciálního zdvečera skupina Lucie. 27. října Outa. A speciálního zdvečera skupina Lucie. 27. října Outu Universálního zdvečera skupina na Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock a O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za... Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportálu roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticket in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vezmi svůj tich Ticketportál a Ticketmaster. Vezmi svůj osud do vlastních a Ticketmaster. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Master. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhone.

0: Každý je naladěný na...
1: Ne. Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiné.
1: Ne. Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného.
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% z mému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a e vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 100 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Refi nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin.
0: Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.
0: Více na rb.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
2: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám. Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je povědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno...
2: Okay.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha!
3: Úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha! Kuchař.
3: Základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha! Kuchař.
3: Správně. Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha! Kuchař.
3: Správně. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha! Kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Tak co?
2: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimu?
2: Tu svou. Na práci na letišti...

0: krásny a mnoho dalších cen. Akce trvá do si do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnost o listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Allegro.cz/smart/soutěž.
1: Chceme ho postavit vlastníma
0: smart/soutěž.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vyběž.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
1: Vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Tomuhle v kapele...
1: Happy birthday to you.
0: Tomuhle v kapele se říká... v kapele se říká...

0: Nemusíš prochlastat všechny pravidla.
1: Já jsem tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy.
1: Tak zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rok.
1: Zamilovaný.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Prochlastat všechny prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná muzika pro všechny.

0: 61 let hodin a pozor, její 61 let.
1: Já jsem jí viděla.
0: Pozor, její 61 let.
1: Já jsem jí viděla.
0: Její 61 let.
1: Já jsem jí viděla, babka byla hodně
0: 60 let.
1: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
0: 60 let.
1: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
2: Nebyla.
0: Let.
1: Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct. Já jsem jí viděla, babka byla hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
2: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
1: Hodně přemotivovaná, si pojďme říct.
2: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
1: No to je možná taky, ale vyjetá, si pojďme říct.
2: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
1: No to je možná taky, ale byla každopádně celá.
2: Nebyla třeba vyjetá nějaká.
1: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá vypadala.
2: Byla třeba vyjetá nějaká.
1: No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá vypadala, že nedožije další. No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá vypadala, že nedožije další. No to je možná taky, ale byla každopádně celá rudá vypadala, že nedožije další dne. Možná taky, ale byla každopádně celá rudá vypadala, že nedožije další dne, nevím, jestli to za to stálo. A každopádně celá rudá vypadala, že nedožije další dne, nevím, jestli to
0: vypadá
1: to,
0: to hrozně a musím teda říct.
1: Pádně celá rudá vypadala, že nedožije další jako dne, nevím, jestli to za to stálo.
0: To hrozně
1: a vypadala, že nedožije další jako dne, nevím, jestli to za to stálo.
0: Vypadá to hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila.
1: Vypadala, že nedožije další jako dne, nevím, jestli to za to stálo.
0: To hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila.
1: Další dne, nevím, jestli to za to stálo.
0: To hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem.
1: Nevím, jestli to za to stálo.
0: To hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů. To hrozně a musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci. Musím teda říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No říct, že jsem se hodně pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No pobavila u komentářů pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No tak takovýhle plank bych dal pod tím videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No tak takovýhle plank bych dal taky to videem, kde samozřejmě všichni chytráci říkají. No tak takovýhle plank bych dal taky, to je úplně špatně, chytráci říkají. No tak takovýhle plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno, chytráci říkají. No tak takovýhle plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno. No tak takovýhle plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno, tak jako ona po těch pěti. Takovýhle plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno, tak jako ona po těch pěti. Plank bych dal taky, to je úplně špatně všechno, tak jako ona po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá. Taky to je úplně špatně všechno, tak jako ona po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně špatně všechno, tak jako ona po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně všechno, tak jako ona po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně nejlíp, ta paní ani ten plank. Tak jako ona po těch pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohraj
0: pěti hodinách opravdu už nevypadá úplně nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohraj
0: vypadá úplně nejlíp, ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá si z něj.
0: Nejlíp ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá si z něj už to.
0: Líp ta paní ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá si z něj už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: Ani ten plank.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá si z něj už to bylo jak rajče rošlápnutý.
1: Prohlej paragraf.
2: Nevypadá si z něj už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: Ale upřímně bych chtěla vidět
1: paragraf.
2: Nevypadá si z něj už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komenty.
2: Nevypadá si z něj už to bylo jak rajče rošlápnutý.
0: Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po
2: rajče rošlápnutý.
0: Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Ale upřímně bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím, že bych chtěla vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly vidět všechny ty komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno komentující po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví po pěti hodinách takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No, takhle jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No, jako já. Myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No,
1: chtěla říct.
2: Tak spousta
0: myslím si, že by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No,
1: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících
0: by byly už dávno mrtví na místě.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No,
1: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla.
1: Já už po pěti vteřinách.
0: No,
1: chtěla říct.
2: Tak spousta komentujících by zvládla pět.

0: hodin držet aspoň ty plenky.
1: Po 5 vteřinách,
2: no.
1: Bych chtěla říct.
0: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: No, no. Bych chtěla říct.
0: Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky. Tak spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to...
0: Spousta komentujících by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: Kdyby by zvládla 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: A nebo 5 hodin držet aspoň ty plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: A nebo tak jsme milí připát plenky.
1: Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: A nebo tak jsme milí připátkům. Rock
1: Radio. Kdyby drželi hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: A nebo tak jsme milí připátkům. Rock
1: Radio. Kdyby hubu, bylo by to lepší.
2: A moč.
0: A nebo tak jsme milí připátkům. Rock
1: Radio. To lepší.
2: A moč.
0: A nebo tak jsme milí připátkům. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit. A nebo tak jsme milí připátkům. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blood. Tak jsme milí připátkům. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blood. Připátkům. Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blood a jejich Rock Radio. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blood a jejich WhatsApp. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blond a jejich WhatsApp, jakože. Tak pojďme trošku zvolnit, dáme si Fornon Blond a jejich WhatsApp, jakože. Česky se zvolnit, dáme si Fornon Blond a jejich WhatsApp, jakože. Česky se to překládá jako si Fornon Blond a jejich WhatsApp, jakože. Česky se to překládá jako co je? Blond a jejich WhatsApp, jakože. Česky se to překládá jako co je? WhatsApp, jakože česky se to překládá jako co je? WhatsApp, jakože česky se to překládá jako co je? Co je?

0: co se nevešlo. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a
0: nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky
0: do zpráv.
1: 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme. 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho připáté. 9 minut před 7 hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hodinou pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho připátečku.
2: Byl oficiálně
1: pijeme krev a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho připátečku.
2: Byl oficiálně
1: a taky zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho připátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v
1: zjišťujeme, jestli má Zuzka něco hezkýho připátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord
1: má Zuzka něco hezkýho připátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku
1: připátečku.
2: Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takovýto prkno. Byl oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takovýto prkno.
1: Plenku.
2: Na oficiálně zlomen rekord v držení plenku, což je takovýto prkno.
1: Plenku.
2: Na zemu.
1: Plenku.
2: Zlomen rekord v držení plenku, což je takovýto prkno.
1: Plenku.
2: Na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Že v držení plenku, což je takovýto prkno.
1: Plenku.
2: Na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Že na něm plenku, což je takovýto prkno
1: plenku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes což je takovýto prkno
1: plenku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin prkno
1: plenku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin
1: plenku,
2: na zemu.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor.
1: Plenky.
2: Ano. Žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, její jedna žena v něm vydržela přes 5 hodin a pozor, její 1,60 přes 5 hodin a pozor,

0: Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou unavené. Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky je chtěl. Jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky. Jste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky je chtěli by hajinkat. Je to proto, že jsem chtěl, aby holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky je chtěli by hajinkat.
1: No nejenom.
0: Chtěla by holky dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky a chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: Dneska něco dělali, protože jsou obě unavené, unky a chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: Protože jsou obě unavené, unky a chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Unky a chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Chtěli by hajinkat.
1: No nejenom hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat. No nejenom hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Dobře.
1: I papinkat. Hajinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Dobře.
1: I papinkat.
0: I dadinkat.
1: I dadinkat.
0: Dobře.
1: I papinkat.
0: Přátelinkat.
1: I dadinkat.
0: Dobře.
1: I papinkat.
0: Přátelé, za chvíli bude sedmka. Dobře.
1: I papinkat.
0: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno. Dobře.
1: I papinkat.
0: Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny. Přátelé, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme. 7 hodin ráno, tak snad se do další hodiny posuneme ze větší energií.
1: Snad se
0: do další hodiny posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další. Do další hodiny posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka. Do další hodiny posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás piny. Posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený. Posuneme ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený. Ze větší energií. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený zprávy a v energii. Dáme si nějakou další slušnou muziku. Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme. Dáme si nějakou další slušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme příslušnou muziku, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme rozdávat, Zuzka má pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme rozdávat posledního Stanleyho. Pro vás připravený zprávy a v 7:30 budeme rozdávat posledního Stanleyho. Právě a v 7:30 budeme rozdávat posledního Stanleyho. V 7:30 budeme rozdávat posledního Stanleyho.
2: Voda je fajn.
0: V 8:00 budeme rozdávat posledního Stanleyho.
2: Voda je fajn.
0: Rozdávat posledního Stanleyho.
2: Voda je fajn.
0: Stanleyho.
2: Voda je fajn. V létě. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dan. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt ne. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltu. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. A jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. A

0: Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio. Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali Four Non Blondes 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se 3 minuty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to ty před sedmou na Rock Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je Radio s peckou WhatsApp. Kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je Přátelé, musím vám něco říct. WhatsApp, kdyby to napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct. To napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct. Musím si pustit. Napsali tři sestry, jmenovalo by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct. Musím si pustit. Napsali by se to co je. Přátelé, musím vám něco říct. Musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska to co je. Přátelé, musím vám něco říct. Musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě.
0: Přátelé, musím vám něco říct. Musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo.
0: Musím vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli
0: vám něco říct, musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě
0: musím si postěžovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš
0: šikanovat. Normálně mě tady holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Holky dneska šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Šikanujou.
1: Ale to ještě málo, to ještě jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím. Ještě málo, to ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej. Ještě, jestli mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou. No, mě budeš jako rozčilovat, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou. Na solár.
0: Ježiši Kriste.
1: Slova, tak přitvrdím.
0: Čím?
1: No to se neptej, kopačkou. Na
0: Ježiši
1: solár.
0: Kriste. Já... Čím?
1: No to se neptej, kopačkou. Na
0: Ježiši
1: solár.
0: Kriste. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako... No to se neptej, kopačkou. Na
0: Ježiši
1: solár.
0: Kriste. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris. Aby... To se neptej, kopačkou. Na
0: Ježiši
1: solár.
0: Kriste. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris. Aby koukat. Na
0: Ježiši
1: solár.
0: Kriste. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris. Aby koukat.
0: Ježiši Kriste. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris. Aby koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě. Já naštěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris. Aby koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě, protože štěstí
1: Brut s výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám.
1: Výskokem jako Chuck Norris a budeš koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně.
1: Budeš koukat.
0: Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku. Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše. Já jsem naštěstí v pohodě, protože žádný soláry nemám. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše. V pohodě, protože žádný soláry nemám, já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
1: No tak to seš v pohodě.
0: Soláry nemám, já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
1: No tak to seš v pohodě. Tak no. Tě kopnu do
0: držky. Já bydlím normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
1: No tak to seš v pohodě. Tak tě kopnu do držky.
0: Normálně v paneláku a tam je nemáme na střeše.
1: No tak to seš v pohodě. Tak tě kopnu do držky.
0: Jenom abyste
1: střeše. No tak to seš v pohodě. Tak tě kopnu do držky.
0: Jenom abyste
1: tak to seš v pohodě. Tak tě kopnu do držky.
0: Jenom abyste
1: pohodě, tak tě kopnu do držky.
0: Jenom abyste jenom abyste věděli
1: držky.
0: Jenom abyste jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem abyste jenom abyste věděli, přátelé, je to proto, že jsem chtěla, aby holky dnes

0: střešních šindelů. Karval S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karval spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt s českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.karvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.karvat.as. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Prostě v krvi. www.charvat.cz. www.charvat.cz. www.charvat.cz. Charvat.cz.
1: Ne. Každý je naladěný na...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k nové...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% krát 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Ref nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen 5 za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Víc potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Máte
1: víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Máte špatný den? Buďte.
1: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusí...
1: Bank. Více na rb.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusí...
1: Více na rb.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
1: Život.cz.
3: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaní den. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaní krbec. Rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaní krbec.cz. Kompletní stěhovat. Život je rok. www.stěhovaní krbec.cz. Kompletní stěhovat.

0: vyhledávací a vyklízecí služby. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200.
1: Autosalony Kopecký, služby, na které se snadno zvyká.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na

0: podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlev hradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.
0: Výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz.
0: CS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Spotadu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Spotřební.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Spotřební daň tvoří.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Spotřební daň tvoří 14%.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního.
1: Vaši zahradu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohat státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Čí Česko.
3: Překáží vám doma Překáží vám doma vysloužit. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www. červené kontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www. červené kontejnery.cz. Kontejnerů. www. červené kontejnery.cz. www. červené kontejnery.cz. Červené kontejnery.cz. Červené kontejnery.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7.
0: Dio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku. Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky. Hezké ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních. Ráno je 7 hodin a jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Jsou tu další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně další zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Lidé v Česku dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních. Dnes rozhodují taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních. Taky v místních referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich referendech. Souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby. Se koná 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných 37 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích 10 místních hlasování. 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor k případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny o výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové větráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francis stále paralyzují například na spalovny obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní obchvaty nebo nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty nové bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes paralyzují masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc masivní a násilné protesty studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých studentů. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátu. Ulice měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a měst zaplnil přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek přes 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. 70 tisíc mladých lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace pro vás lidí, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází, kteří si stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palovací školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov i aut a učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií za palování budov i aut a rabování učitelů. Provází tvrdé střety s policií za palování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnost tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnost s policií, zapalování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkování budov i aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. I aut a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Uk a rabování učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Učeben. Bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve bezpečnostní složky už zatkly víc než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech než 500 osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí osob. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým Ukrajinská delegace dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského dnes ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra

0: Volodymyra Zelenského ve Spojených státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se státech zahájí klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci klíčová jednání. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donald. Tým prezidenta Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Volodymyra Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmoc Zelenského se setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův setká se zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec zástupci z týmu Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Donalda Trumpa. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared. Schůzek se zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. Zúčastní Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zmocněnec Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také a jeho zeť Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také diplomaté z evropských zemí. Jared Kushner. U jednacího stolu zasednou také diplomaté z evropských zemí. České u jednacího stolu zasednou také diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky u jednacího stolu zasednou také diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky zasednou také diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o diplomaté z evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o post evropských zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství zemí. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. Fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodní zabojují o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále bar o postup na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže na mistrovství světa. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. V Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta v Pardubicích nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Nastoupí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky připí v úvodním semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentant semifinále baráže proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na proti silnému Skotsku. Odveta čeká reprezentant příští týden v úterý na půdě soupeře v Skotsku. Odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas odveta čeká reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná reprezentantky příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin příští týden v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Den v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin. Půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od sever.
1: Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od
1: sí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti. Přibývá. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti. Zpočátku dnes bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti. Přibývat na jihovýchodě až večer a slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se včem nebude od severozápadu oblačnosti. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu oblačnosti. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od západu oblačnosti. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Východě až večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty večer a večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť.

0: Nejnižší teploty 11 až 15 stupňů severozápadu, místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě až 18. Stupňů Celsia na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší, nebo
0: na jižní Moravě až 18.
1: Ať už prší, nebo paří. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na pse, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná vat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počku. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio dobrého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Nada jedna.
1: Rock Radio doprava.
0: Nada jedenáctce pozor ve směru.
1: Rock Radio doprava.
0: Nada jedenáctce pozor ve směru napravo.
1: Rock Radio doprava.
0: Nada jedenáctce pozor ve směru na Prahu na.
1: Radio doprava.
0: Nada jedenáctce pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru.
1: Doprava.
0: Nada jedenáctce pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se. Nada jedenáctce pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky. Pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na Prahu na 8. kilometru se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Se řeší nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D1 nehoda. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7. Na 7. kilometru a na D1 pozor. Ve směru do Prahy se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete. Se bouralo taky na D7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr B7 na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda na 7. kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 kilometru a na D1 pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na D1, pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. kilometru. Pozor, pokud pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. Pojedete směr Brno. Tam se řeší nehoda 3 osobáků na 204. A 3 osobáků na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolo na 204. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Čtvrtém kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolon kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony jízdní levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony
1: Instagram rok
0: pruh a tvoří se tam kolony
1: Instagram rok rádia
0: a tvoří se tam kolony
1: Instagram
0: tam kolony.
1: Instagram Rock Rádia, to je. Instagram Rock Rádia, to je slušný. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda.

Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.

CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Paní Krbec CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Krbec CZ, kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.

0: Ano.
1: Brzo?
0: Jo.
1: Za hodinu znova?
0: Příliš, ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt.
1: Brzo?
0: Jo.
1: Za hodinu znova?
0: Příliš, ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt.
0: Dneska, ano. Tak... Jo.
1: Za hodinu znova?
0: Příliš, ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt. Dneska, ano. Tak...
1: Za hodinu znova?
0: Příliš, ne.
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt. Jak ano. Takový tušení, že jak to
0: normálně...
2: Hele, já myslím, že dneska bychom měli zbýt. Jak ano. Takový tušení, že jak to normálně...
0: Já
2: přemýšlím, co po něm hodím. Dneska ne. Dneska ano. Takový tušení, že jak to normálně... Dneska bychom měli zbýt. Jak ano. Takový tušení, že jak to normálně... Něco jako... Dych je zbýt, jak ano. Takový tušení, že jak to normálně...
0: Já přemýšlím, co
2: něco jako... Mám takový tušení, že jak to normálně... Něco jako... Dych já horký, že jak to normálně... Něco jako... Dych já horký kafe, tak mu chrstu do... Něco jako... Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Něco jako... Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky. Dych já horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
1: Vy dvě hydry.
2: Horký kafe, tak mu chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
1: Vy dvě hydry.
2: Chrstu do obliče.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
1: Vy dvě hydry.
0: Tak já ho jdu udělat.
2: Dobře, já taky.
1: Vy dvě hydry.
2: Dobře, já taky.
1: Vy dvě hydry.
2: Z každý strany jednu. Já taky.
1: Vy dvě hydry.
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku.
1: Vy dvě hydry.
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka.
1: Dvě hydry.
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popad.
2: Z každý strany jednu. Ne, já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten...
2: Já ti dám pusinku, Honzíčka. Já tě mám ráda, když mě sereš. Teda, pardon.
0: Na ten popánek si tam. Na ten popánek si tak.
1: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už.
0: Ten popánek si tak.
1: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme
0: si tak.
1: Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Přátelé, máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná máme pro vás poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísit poslední vrtačku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku Stanley, kterou budeme rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký rozdávat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majný matek utívat už za půl hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majný matek utinama hodiny. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Možná bude trošku potřísená krví nebo nějaký majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Tady bude trošku potřísená krví nebo nějaký majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš potřísená krví nebo nějaký majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená nebo nějaký majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená v majný matek utinama podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená v krabici nebo už rozbalená podle toho, kam všude mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se přede mí. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Tady kolegyně strče, jestli budeš ti zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Strče, jestli budeš ti zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám jí zabalená v krabici nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám jí někomu z vás nebo už rozbalená, to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám jí někomu z vás darujeme, pokud na to nevím, nechám se překvapit. Nicméně potom vám jí někomu z vás darujeme, pokud jí chcete, napište si, jenom nechám se překvapit. Nicméně potom vám jí někomu z vás darujeme, pokud jí chcete, napište si. Nicméně potom vám jí někomu z vás darujeme, pokud jí chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Potom vám jí někomu z vás darujeme, pokud jí chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Komu z vás darujeme, pokud jí chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám, mé, pokud jí chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám, asi chcete, napište si do Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám, asi vole, stokrát Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám.

0: dávám asi, vole, stokrát. Nezapomeňte připsat Facebook do vzkazu na Instagram. A opět podtrhávám asi, vole, stokrát. Nezapomeňte připsat Instagram. A opět podtrhávám asi, vole, stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět podtrhávám asi, vole, stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba dávám asi, vole, stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba stokrát. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40. Nezapomeňte připsat telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 telefonní číslo, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní, protože opět už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Už je tam třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme třeba 30 nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat nebo 40 zkazů, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme, kde to telefonní číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Číslo není. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jaký. Pokud vám nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který nemůžeme zavolat, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot, tak vám prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot, prostě nic nedáme. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech. Nebuďte jako pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádí. Pan Filip, který se tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy tady včera jako kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečte. Kokot rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečte. Rozčiloval ve vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vzkazech, že prostě podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase podvádíme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to víme a že ty vzkazy nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nečteme, já nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžu. Nevím co. Píše vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžu. Vás prostě několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. Několik stovek, ale zase pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Cholera, pokud to číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát. Číslo Filipe nenapíšeš, tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát. Tak opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát. Opravdu nemůžeš nic dostat. Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát. Dostat. Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát.
1: Rock Radio.
0: Jdeme dál. David Choler, chci za tobě spát.
1: Rock Radio.
0: Chci za tobě spát.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: čumáci!
1: Ať dnes...
0: Dobré ráno, čumáci!
1: Ať dneska nepotřebujete...
0: Dobré ráno, čumáci!
1: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
0: Dobré ráno, čumáci!
1: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
0: Anabel. Dobré ráno, čumáci!
1: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
0: Anabel. Čumáci!
1: Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 3 minuty. Ať dneska nepotřebujete plenky, vám přeje Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 3 minuty plenky, vám přeje Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 3 minutky po 7 v pátek 9. Přeje Honza.
2: Anabel. A Zuzka.
1: 3 minutky po 7 v pátek 9. října.
2: A Zuzka.
1: 3 minutky po 7 v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. 3 minutky po 7 v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. 3 minutky po 7 v pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí. Pátek 9. října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportovního října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště října. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný. Mně se Zuzko strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty strašně líbí, jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že jak dneska už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako už ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo ty sportoviště jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí jsou vymakaný, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě, že prostě jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec. Jak jsou ty moderní města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec, jako co tam říká. Města, že máš třeba jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec. Jako normálně na stadionu, nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: Na stadionu nebo v podzemí a nebo na půdě, to je mazec, jako co tam říkáš jako občas. Podzemí a nebo na půdě, to je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde na půdě, to je mazec, jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký mazec, jako co tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle.
1: Co tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře.
1: Tam říkáš jako občas.
2: Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře. Fakt?
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: No ty jsi říkala, že tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: Brže tam někde hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: Brzo?
2: Jo.
1: Hrajou nějaký půdě.
2: Jo, takhle. Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: Brzo?
2: Jo.
1: Zahoď.
2: Jo, takhle. Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: Brzo?
2: Jo.
1: Za hodinu znova?
2: Dobře. Humor.
1: Ne?
2: Ano.
1: Brzo?
2: Jo.
1: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne. Ano.
1: Brzo?
2: Jo.
1: Za hodinu znova?
2: Příliš, ne.
3: Hele, já myslím, že dneska...

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio.

0: Tady na Vltavě. U parníku Praha. Tady na Vltavě. U parníku Praha. Vltavě. U parníku Praha. U parníku Praha.
1: Ty vole.
0: U parníku Praha.
1: Ty vole. Ježiš, já se dneska vtipná, že
0: můžeš. Praha.
1: Ty vole. Ježiš, já se dneska vtipná, že můžeš. Ty vole. Ježiš, já se dneska vtipná, že můžeš.
0: Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spolkla.
0: Ty vole.
1: Ježiš, já se dneska vtipná, že
0: můžeš. Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spolkla, žičku, vody. Ježiš, já se dneska vtipná, že
0: můžeš. Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spolkla, žičku, vody.
0: Jo, je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spolkla žičku vody a hudru.
0: To je to krásný.
1: Jak radši Zuzka tady spolkla žičku vody a hudru.
0: Neumíte
1: někdo... Jak radši Zuzka tady spolkla žičku vody a hudru.
0: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím.
1: Spolkla žičku vody a hudru.
0: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce...
1: Žičku vody a hudru.
0: Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku... Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku vydali. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku vydali z krku. Neumíte někdo Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku vydali z krku.
1: Pardon, ne.
0: Heidrichův chmat, prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku vydali z krku. Prosím vás, že bychom tady Zuzce tu žičku vydali z krku.
1: Pardon, ne. Říká, já dneska po mně nechtějte žádný...
0: Zuzce tu žičku vydali z krku.
1: Pardon, ne. Říká, já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: Vydali z krku.
1: Pardon, ne. Říká, já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry. Pardon, ne. Říká, já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Pardon, ne. Říká, já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Já dneska po mně nechtějte žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyři nechtějte žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyři žádný inteligentní humry.
0: To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyřky níž.
0: To je v humry. To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. To je v pořádku.
1: Jenom low class, o čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska...
1: Jenom low class, o čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je Mezinárodní den vajec.
1: Low class, o čtyřky níž.
0: To je v pohodě, hele. Dneska je Mezinárodní den vajec a jak víme... To je v pohodě, hele. Dneska je Mezinárodní den vajec a jak víme, tak roky... To je v pohodě, hele. Dneska je Mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajce, hele. Dneska je Mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajce. Dneska je Mezinárodní den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady všichni. Den vajec a jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady. Jak víme, tak rokeři musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Víme, tak rokeři musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule. Musí mít pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku. Pořádný vajca, čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. Čili pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem pořádný koule a my tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. My tady všichni evidentně koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem koule máme. Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil. Zuzka teďka má lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že je o lžičku navíc. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že je otvírá. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že je otvírákem způsobíme ještě jako větší. Já jsem o Zuzce chtěl mluvit. Já jsem úplně netušil, že je otvírákem způsobíme ještě jako větší povodit. Já jsem úplně netušil, že je otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože tušil, že je otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí. Otvírákem způsobíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba působíme ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 ještě jako větší povodeň v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 v našich vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku vzkazech, protože píše třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku, je to třeba 15 lidí za minutu. 15 až 20

0: vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Jí za minutu 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam 15 až 20 vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je vzkazů přijde na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně na tu vrtačku. Je to teda velký mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašný mazec. Nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už nicméně jsou tam i tací, který je fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady jsou tam i tací, který je fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašný, který je fakt strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně baví. Píše nám Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje Honza. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anna. A už já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, já jsem tady koukal a strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo.
0: A strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila.
0: Strašně moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě
0: moc nás oslovuje. Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko.
0: Ahoj Anabel, Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko.
0: Honzo a Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko. Těší mě.
0: Lucko.
1: Jo, Lucka mě pobavila, aby si je Lucko. Těší mě. Mě pobavila, aby si je Lucko. Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju.
1: Lucko. Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazu.
1: Těší mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala
1: mě.
2: Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám. Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou pro. Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit. Já jako Honzo tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda tam sleduju už dlouho v tom skazníku, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je. V tom skazníku říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám, říkala jsem si, jestli mu to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Lucku to nemám jednou prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám prozradit, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem, že teda moje jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem, vůči jméno je jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem, vůči všem Lucím mám trošku jiný. A já hlavně mám vůči Luckám a to s pardonem, vůči všem Lucím mám trošku a Luckám a to s pardonem, vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já si nevím.
2: A to s pardonem, vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já si nevím. To je jakoby ještě horší jsou.
2: Vůči všem Lucím mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já si nevím. To je jakoby ještě horší.
2: Mám trošku averzi.
3: Luci bejvaj krávy, já si nevím. To je jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně. Luci bejvaj krávy, já si nevím. To je jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct krávy, já si nevím. To je jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že. Já si nevím. To je jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že. Jakoby ještě horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že. Jakoby člověk horší jsou Nikoli. Každopádně chtěla bych říct, že. Jakoby člověk, když má spojený. Chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou. Chtěla bych říct, že jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou. Jakoby člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, dost člověk, když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, dost často to dává. Když má spojený nějaký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, dost často to dává taký jméno s nějakou jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek, jakoby konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se konkrétní osobou, dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Dost často to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže to dává takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte. Takový vroubek nepříjemný. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte.
2: Prosím.
3: Honza a na příběh. Každopádně no. Naše Lucka se jmenuje Zuzanka. Jo, takže se seznamte.

0: Seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel, naše Lucka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka
2: jo.
0: Alias Zuzka se jmenuje Zuzanka, jo, takže se seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka
2: jo.
0: Alias Zuzka, jo, takže se seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka
2: jo.
0: Alias Zuzka, seznamte.
1: Prosím.
0: Honza, Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka
2: jo.
0: Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka letí.
0: Honza, Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka
2: jo.
0: Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka letí, já to nazvu, tak kdybyste jenom...
0: Anabel,
2: Honziku,
0: Lucka. Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jenom nevěděli.
0: Alias Zuzka.
2: Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka. Je to Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka. Teka s lžičkou. To Zuzka, začíná to na Z, tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka. Teka s lžičkou. Vtírá to na Z, tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka. Teka s lžičkou v krku. Já si myslím, že tak kdybyste jenom nevěděli, je to Zuzka. Teka s lžičkou v krku. Já si myslím, že to při dnešku čím dál tím lepší. Věděli, je to Zuzka, teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dám teďka s lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši lžičkou v krku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dám muziku. Já si myslím, že je to při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dám muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. To při dnešku čím dál tím lepší, tak si radši pojďme dám muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Tím lepší, tak si radši pojďme dám muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Radši pojďme dát muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Muziku. Eagle Eye Cherry na Rock Radio Safe Tonight. Na Rock Radio Safe Tonight. Radio Safe Tonight. Tonight.

0: Led Zeppelin a jich legendární pecka. Led Zeppelin a jich legendární pecka Immigrant Song. Ha? Led Zeppelin a jich legendární pecka Immigrant Song. Ha? Led Zeppelin a jich legendární pecka Immigrant Song. Ha? 7 hodin a 2. Led Zeppelin a jich legendární pecka Immigrant Song. Ha? 7 hodin a 12 minut. A jich legendární pecka Immigrant Song. Ha? 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu. Legendární pecka Immigrant Song. Ha? 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu. Immigrant Song. Ha? 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na
0: Song. Ha? 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loď.
0: Ha? 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký? A 12 minut na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Na Rock Rádiu.
1: Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti. Takhle řvou, když jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě.
1: Jezdí na tý loďce.
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě.
1: Co?
0: Jaký?
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. U parníku.
1: Ty emigranti.
0: Tady na Vltavě. U parníku Praha.

0: Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění a od té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle na té doby se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, se to tak jako podivně táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali mě táhlo. Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady z Je zvláštní, že přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nic přesto zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teďka zvládnul úplně skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teďka kapela oznámila skvěle naspívat EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teďka kapela oznámila EPčko, který dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teďka kapela oznámila dva koncerty dali dohromady s Youngbloodem. Nicméně teďka kapela oznámila dva koncerty s Youngbloodem. Nicméně teďka kapela oznámila dva koncerty, který dají normálně naživu. Spolu s hostama. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. Bude to v LA, v Americe, v Hollywood Bowlu 29. října a 1. listopadu. Což znamená za nějaký 4. 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3. 29. října a 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3. Tak na 1. listopadu, což znamená za nějaký 4 týdny, nebo možná už za 3.
1: Uvažuješ skvěle, naprosto dokonalé, jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka.

0: Takhle. Takhle hraje Švédská. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu. Takhle hraje švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Švédská partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Tohle to. Partička z Göteborgu, hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Hardcore superstar na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Tohle to prosby. Star na rok rádiu a jejich One More Minute. Ještě jednu minutu. Tohle to prosby. Tady a jejich One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to prosby. Všechny holky znají. One More Minute, ještě jednu minutu. Tohle to prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně. Ještě jednu minutu. Tohle to prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně. Prosby. Všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, until všechny holky znají, vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, until otázku. Hele, máte rád holky znají. Vždycky to pak dopadne stejně, to jenom pár vteřin. Hele holky, hante je otázku. Hele, máte rádi pár vteřin. Hele holky, hante je otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? Hele holky, hante je otázku. Hele, máte rádi Aerosmith? To bylo na vás. To bylo na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. To bylo na vás dvě, nikdo tady tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. To bylo na vás dvě, nikdo tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Bylo na vás dvě, nikdo tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert? Nikdo tady není.
1: Ano.
2: Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne. Jo.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Výborně. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Nechtěli byste jít na koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Víme koncert?
2: Ne.
0: Dobře. Víme, že Aerosmith...
2: Ne.
0: Dobře. Víme, že Aerosmith... Dobře. Víme, že Aerosmith v roce 2024... Dobře. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou. Víme, že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou. Že Aerosmith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat. Smith v roce 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven 2024 oznámili, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven, že už nebudou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá, budou koncertovat a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, a nebudou vystupovat, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění, protože Steven Tyler nemá pořád ještě úplně v pořádku hlasivky, měl zranění, od té doby se

0: dokonale, jsem z toho ohromená, spadla mi sáňka. Je to těžký dneska, je to pátek, nemůžeš očekávat žádný velký výkony.
1: Přátelé, za chvíli si dáme Lucii
0: velký výkony.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem už za 3 hodiny. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Pomoc.
1: Kvality.
2: Pomoc. Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné vetrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vetrání a vzduchotechnika je důležitější.
2: Dýchat.
3: Správné vetrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vetrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vetrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I pro mě vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. .cz. Světy trání na jednom místě.
4: Doktor Max.
3: Světy trání na jednom místě.
4: Doktor Max o vás pečuje už
3: do... Trání na jednom místě.
4: Doktor Max o vás pečuje už dva...
3: Místě.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250. Pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250. Už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a... Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Kupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektro 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky. Nedejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz. Hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž. .cz lomeno soutěž.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu.
4: Lomeno soutěž.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10%.
4: Lomeno soutěž.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10%. V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného. V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7. na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do ne, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10.

0: Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Skandinávie do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living a i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uvažujete o tepelném?
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční
0: Sleeping and Living.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem. Tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Tla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivých umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobními partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm cení přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Honda při kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Honda při na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Honda přiváží akční nabídku
3: nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
3: Proterm.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem možným až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. A i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
4: A co vaše?
2: Honda. The power of dreams.
4: A co vaše úspory?
2: Power of dreams.
4: A co vaše úspory v
2: Dreams?
4: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo

0: penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě... Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho... Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Jenom spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu... Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000... Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva.
0: NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazard.
0: NN. Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: Na vás záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
0: Záleží.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sport
0: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka
0: na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste
2: na milionáře?
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes los.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportci.
3: Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10.
3: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste v Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hra. Kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky se produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetř ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Slevovými kódy na Alza.cz.
5: Rok.
4: Kódy na Alza.

0: malíř.
1: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář. Padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno
1: nám to praví.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
1: Praví.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekoník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechceš
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat
0: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více inform
1: udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity tu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka
0: kov. Více informací

Alza.cz. Rock Rádio. Na Alza.cz. Rock Rádio. Zet.

0: vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči. K uvolné zprávy. Hasiči po celém dni vyprostili kamion z podmostu v Pražské Krči. K uvolnění zaklíněného kolosu museli tanky a těžkou techniku. Zablokovanou soupravu teď dělníci rozebírají, aby ji mohli definitivně odtáhnout. Svět dnes pozná nového držitele Nobelovy ceny za mír. Norský výbor oznámí jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Jasný favorit letos chybí a jméno vítězně přesně v 11 hodin dopoledne. Hokejová extraliga má za sebou 287 kandidátů. Teploty vystoupají na jihu Moravy na 18 stupňů Celsia, jde i s deštěm.
1: Na D7 se řeší hromadná nehoda pěti osobáků ve směru na Prahu na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz.

0: Viktor Rik. Viktor Rik jako ještě pořád. Viktor Rik jako ještě pořád nová. Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu. Viktor Rik jako ještě pořád nová posila Lucie na Rock Rádiu. Právě teď zpívá posila Lucie na Rock Rádiu. Právě teď zpíval Marie. Je 7 na Rock Rádiu. Právě teď zpíval Marie. Je 7 Marie. Je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy. Je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou. Je 7 hodin 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou. Rock Radio 31 minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rock Radio
0: minut a my pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rock Radio rockovej večer.
0: My pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Rock Radio rockovej večer.
0: Zprávy se Zuzkou.
1: Rock Radio rockovej večer. Máte za sebou pernej. Rock Radio rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej radio rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Bal. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaš nejden. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je ne. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Odcuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. To je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rok od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock. Rock je slušná muzika. Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio, co se muzika. Rock Rádio, co se děje.
2: Hezké ráno, je 7:30.
1: Rock Rádio, co se děje.
2: Hezké ráno, je 7:30.
1: Rock Rádio, co se děje.
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy.
1: Rock Rádio, co se děje.
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní.
1: Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní. Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu. Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní vyprostili kamion z podmostu. 7:30, jsou tu krátké zprávy. Hasiči po celém dní.

0: Na D1 se bouralo, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na dvoustém čtvrtém kilometru a na D11 se směru na Brno na dvoustém čtvrtém kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na osmém čtvrtém kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na osmém kilometru a na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na osmém kilometru. A na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 8. kilometru.
1: Hledáte radost z
0: kilometru.
1: Rock MV.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Radio. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Zuzko, díky. Trošku zvolníme zase. Redky. Trošku zvolníme zase. Red Hoti. Rok 1999. Před milénem. Trošku zvolníme zase. Red Hoti. Rok 1999. Před milénem. A zvolníme zase. Red Hoti. Rok 1999. Před milénem. A Californication. Rok 1999. Před milénem. A Californication. 1999 před milénem a Californication. 9 před milénem a Californication.

0: No, je to muž?
1: Jednoho, můžu říct šťastlivce, že jo?
0: No, je to muž?
1: Můžu říct šťastlivce, že jo?
0: No, je to muž?
1: Můžu říct šťastlivce, že jo?
0: No, je to muž?
1: Můžeme asi říct, že to...
0: No, je to muž?
1: Můžeme asi říct, že to je muž.
0: Tak pokud jste muž, je to muž?
1: Můžeme asi říct, že to je muž.
0: Tak pokud jste muž, je to muž?
1: Můžeme asi říct, že to je muž.
0: Tak pokud jste muž a napsali jste nám,
1: Ono napsalo daleko víc mužů ku podivu než holek. Holky třeba píšou jako když... Píšou jako když Dimitri někde hrajou, tak si napíšou o lístky, ale o tu vrtačku vždycky píše hodně pánů.
0: No, to je zajímavé.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je kultur. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která

0: chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě italské speciality a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě italské speciality vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě italské speciality, které vás dostanou hned při prských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Při speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přič, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.la1soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zdravíčko.
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Zdravíčko, sousede.
0: www.lavite.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě.
0: CZ.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl pro... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: A ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. U nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ. Banka. Více na KBCZ.
3: Zatímco
2: cena KBCZ.
3: Zatímco všichni
2: BCZ.
3: Zatímco všichni ještě. Zatímco všichni ještě spí. Ty u... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez... Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe... V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš... Víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabely. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vy... Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunář... A tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí. Radí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.

0: Európy viedi. Hľadáte spolehlivý vůz? Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou... Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii... Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav? Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U auto...
0: Hľadáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbram...
0: Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami...
0: A jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká...
0: A perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká
0: technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz
1: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který
1: Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který obývůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A může
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.
1: Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police z.
1: Auto. Výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police z. Autopoli. Váš. Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v PZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vik.
0: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace
0: programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka.
0: Gastro Plus v Praze a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická
0: a Příbrami.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na pražském. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na pražském. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na pražském hradě. Otevřeno. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na pražském hradě. Otevřeno. Gastronomická perla přímo na pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 na pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Je otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod Bedem od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava. Prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned. Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned. A cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. Republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s peckou Californication. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl 8. Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl 8. Chili Peppers na Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl 8. Rock Rádiu s peckou Californication 8 minut po půl 8. A přátelé, je to tady. Peckou Californication 8 minut po půl 8. A přátelé, je to tady 8 minut po půl 8. A přátelé, je to tady. Musím říct, že jste nám ještě po 7. bavili. Náš vzkazník těch vzkazů je těžce přes 1000. Postupně to proklikává. Vzkazník těch vzkazů je těžce přes 1000. Postupně to proklikáváme. A těch vzkazů je těžce přes 1000. Postupně to proklikáváme. A už těžce přes 1000. Postupně to proklikáváme. A už máme vybran 1000. Postupně to proklikáváme. A už máme vybranýho. Postupně to proklikáváme a už máme vybranýho jednoho. Postupně to proklikáváme a už máme vybranýho jednoho. Můžu říct, čekáváme a už máme vybranýho jednoho. Můžu říct, ne, a už máme vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo? Už máme vybranýho jednoho. Můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No,
0: je vybranýho jednoho, můžu říct šťastlivce, že jo?
1: No,

A nyní taky Vít vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací, taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace i výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárka nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárka branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurant. Více informací a rezervace na vikárka restaurant. CZ. Informací a rezervace na vikárka restaurant. CZ. Rezervace na vikárka restaurant. CZ. Na vikárka restaurant. CZ. Já nový restaurant. CZ. Já nový plot mám. CZ. Já nový plot mám. CZ. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skondonáce. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skondonábyte. CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skondonábyte. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Skondonábyte. Všechno dobrý. Skondonábyte. Už nemusíte čekat, až si ušetří. Skondonábyte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získat. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých desnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou. Slevy u obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou. Obchodníka. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. O motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. To později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře, ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle...

moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, marská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvouka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory, sportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kam? Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kam? Pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která chce rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spíš práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Váží. Spedit.cz. /kariéra. Spedit.cz. /kariéra. CZ /kariéra. Rock /kariéra.

0: Určitě Ústí, ne?
1: No.
2: No tak určitě.
0: Tak určitě.
1: Prosím tě, seš teďka... No.
2: No tak určitě.
0: Tak určitě.
1: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
2: Určitě.
0: Tak určitě.
1: Prosím tě, seš teďka v práci?
0: Tak určitě.
1: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
2: Já nejsem v práci.
0: Tak určitě.
1: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
2: Já nejsem v práci.
1: Takže ten hovor je placený.
0: Je.
1: Prosím tě, seš teďka v práci někde?
2: Já nejsem v práci.
1: Takže ten hovor je placený. Teďka v práci někde?
2: Já nejsem v práci.
1: Takže ten hovor je placený.
2: Jo. Já nejsem v práci.
1: Takže ten hovor je placený.
2: Jo. Já nejsem v práci.
1: Takže ten hovor je placený.
2: Jo.
1: Výborně. Takže ten hovor je placený.
2: Jo.
1: Výborně, takže vlastně je placený.
2: Jo.
1: Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo.
2: Jo.
1: Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku ještě víc.
2: Jo.
1: Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku ještě vyděláš, protože... Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídá. Výborně, takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídá. Takže vlastně si dostal zadarmo vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si dostal zadarmo vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí vrtačku ještě vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačku vyděláš, protože si s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, s náma popovídáš. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jak. Prosím tě, ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně. Ty si psal, že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně, že bude fungovat. Že ti nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně, že bude fungovat, jak má. Nevadí, když bude vrtačka trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně, že bude fungovat, jak má. Obrázek trošku od krve, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně, že bude fungovat, jak má. Obrázek se manželce, nebo jakýkoliv jiných tekutin hlavně, že bude fungovat, jak má. Obrázek se manželce jiných tekutin hlavně, že bude fungovat, jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zafungovat, jak má. Obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je obrázek se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu, se manželce již přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu, až přidělal, stačil hřebíček jinak na zahradě kolem domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili, domku je pořád co dělat. Vy máte zahradu a domek, to jsme se trefili k dalšímu boháčovi.
2: No.
1: Trefili k dalšímu boháčovi.
2: No, tak to určitě.
0: Další milionář.
1: Dalšímu boháčovi.
2: No, tak to určitě.
0: Další milionář.
2: No, tak to určitě.
0: Další milionář.
2: No, tak to určitě.
0: Další milionář.
2: To je správný.
0: Další milionář.
2: To je správný.
1: Hele, prosím tě.
0: Další milionář.
2: To je správný.
1: Hele, prosím tě.
0: Další milionář.
2: To je správný.
1: Hele, prosím tě.
2: To je správný.
1: Hele, prosím tě. Máš.
2: To je správný.
1: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím.
2: Správný.
1: Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlap. Hele, prosím tě. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapy smontovávají. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapy smontovávají. Máš tam třeba, já nevím. Většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem. Většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem. Většinou, že jo, chlapy smontovávají dětem trampolíny nebo bazény. Trampolíny nebo bazény nebo dětský domky, něco takového máte? Nebo bazény nebo dětský domky, něco takového máte?
2: Ano, máme. Domky,
1: něco takového máte?
2: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek.
1: Te?
2: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
1: No ty vado.
2: Ano, máme tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
1: No ty vado, že bychom se...
2: Tam zahradní domek, dětský domek i houpačku.
1: No ty vado, že bychom se...
0: Pak že není bohatej, hele.
2: Zahradní domek, dětský domek i houpačku.

0: Ty vado,
1: pak, že není bohatý, hele.
2: Elektrický domek i houpačku.
0: No ty vado,
1: pak, že není bohatý, hele, už to z něj leze.
2: I houpačku.
0: No ty vado,
1: pak, že není bohatý, hele, už to z něj leze. Venku, venku.
0: No ty vado,
1: pak, že není bohatý, hele, už to z něj leze. Venku, venku, už to z něj leze. Venku, venku, akvapark, tyjo, solná jeskyně, tyjo. No
0: přesně.
1: Leze. Venku, venku, akvapark, tyjo, solná jeskyně, tyjo. No to
0: přesně.
1: Venku, venku, akvapark, tyjo, solná jeskyně, tyjo. No to
0: přesně. Medvěda ve zlatě před barak.
1: Akvapark, tyjo, solná jeskyně, tyjo. No to
0: přesně. Medvěda ve zlatě před barákem.
1: Solná jeskyně, tyjo. No to
0: přesně. Medvěda ve zlatě před barákem.
1: Tyjo, no to
0: přesně. Medvěda ve zlatě před barákem. Michale, medvěda ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi psa ve zlatě před barákem. Michale, a ty jsi psal, že Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě... Michale, a ty jsi psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje... Psal, že manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit. Manželce si obrázek už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit.
2: No.
0: Už přidělal, takže ona tě určitě zaúkoluje něčím jiným. Mám pocit.
2: No, to jsem něco si vymyslí.
0: Úkoluje něčím jiným, mám pocit.
2: No, to jsem něco si vymyslí, to toho bych se nebál.
0: Něčím jiným, mám pocit.
2: No, to jsem něco si vymyslí, to toho bych se nebál. No, to jsem něco si vymyslí, to toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku.
2: No, to jsem něco si vymyslí, to toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako...
2: Něco si vymyslí, to toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
2: Ty to, toho bych se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
2: Se nebál.
0: Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal. Jestli bys možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal. Možná neměl tu vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
2: Za úhodu to stojí.
0: Vrtačku jako zatlout, že jsi dostal.
2: Za úhodu to stojí. Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě.
2: Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí.
2: Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad
2: Orlicí. Za úhodu to stojí.
0: Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme... Prosím tě, my tě zdravíme do Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce. Ústí nad Orlicí, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden, už tě nebudeme déle zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden zdržovat od práce, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí ještě jednou moc grat, ať máš hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij hezký pátek, ať jsi brzo doma. Vrtačka příští týden dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij. Užij si víkend. Vrtačka příští týden dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij. Užij si víkend a zase příští týden dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Dorazí ještě jednou moc gratulujem, mocí užij. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budem rádi. Užij si víkend a zase se někdy ozvi. Budem rádi.
2: Určitě, moc krát děkuju.
0: A zase se někdy ozvi. Budem rádi.
2: Určitě, moc krát děkuju.
1: Hezký den, papa.
2: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám při...
2: Taky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Slušnou vrtačku vám... Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajčku vám přináší Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Baj přináší Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat Stavebniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat. Držíme za mniny. Dodavatel výrobků Debex. Bajdem Ráven. Stavmat. Držíme zavatel výrobků Debex by Dem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Debex by Dem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: No a přátel.
3: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Za dvě minutky bude 7:45. Za dvě minutky bude tři čtvrtě na osm a přátelé rozdáváme
1: Dobré ráno přeju taky.
2: To je nějaký lepší Ústí než to druhý Ústí, ne?
0: No.
1: No tak určitě.

0: pohybu.
1: No a přátelé, vy kdo jste neměli štěstí? Přátelé, vy kdo jste neměli štěstí, tak zase příští týden něco pěkného vám rozdáme. S Bohem Stanley, vítej Oasis.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, aby Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Všechny.

0: Keci Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo.
0: Marcela Herbolta.
1: O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zasná. O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže. O tom, že je Česká republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pokyp. Republika a předtím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pokyp. Třeba o bruselském pavilonu, tím i Československo doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pokyp. Třeba o bruselském pavilonu na světové doslova zemí designu zaslíbenou nemůže být pokyp. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě 50. designu zaslíbenou nemůže být pokyp. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě 58. či jeho nemůže být pokyp. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě 58. či jeho následníků v pokyp. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě 58. či jeho následníků v Osace loni se vy bruselském pavilonu na světové výstavě 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávěj na světové výstavě 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče 58. či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče osmém, či jeho následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeň následníků v Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto Osace loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. Nebo Škody Felicie. Samozřejmě vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prosímte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta králové nebo Škody Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde Felicie, samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Dlouhá léta královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně. Král královstvím designu. A kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli designu. A kde je království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli král. Království, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále z velkým, tam musí být nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav nutně král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90. V případě mám na mysli krále s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože s velkým K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není K. Václav král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není na jeho dílo král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není na jeho dílo letos dožil 90 a přestože už mezi námi není na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na másátky a přestože už mezi námi není na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legend, protože už mezi námi není na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX mezi námi není na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 sub dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 sub vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 super sport jehož design. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 super sport jehož design doslova fascinoval. Mátkou legendární MTX Tatra V8 super sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8 super sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster super sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi vznikl na základech Škody Favorit.

0: favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legend. Škody favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl... Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici a Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroub. Svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. On je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobil. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky a pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen aut, a taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, silový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport Java Athena 3 pade, to je a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport Java Athena 3 pade, závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nevěnoval se jen autům, supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe věnoval se jen autům, supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu supersport Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách Java Athena 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách u Prahy pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách u Prahy právě tam je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách u Prahy právě tam běží až dobře musíte vidět. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách u Prahy právě tam běží až do března výstava. Nejlépe ve středu České muzeum v Roztokách u Prahy právě tam běží až do března výstava s názvem Václav do České muzeum v Roztokách u Prahy právě tam běží až do března výstava s názvem Václav v Roztokách u Prahy právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka král automobilový právě tam běží až do března výstava s názvem Václav tečka král a běží až do března výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu a vězmem Václav tečka král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Václav tečka král automobilového designu a vězte, že je na co koukat. Král automobilového designu a vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. Motokeci.

0: opravy. Poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autodobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervy, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na se a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte ni. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezd autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Jsou dny dobré,
0: lepšte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou
0: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Jsou dny dobré, lepší a
0: jezděte bez poruchy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší
0: bez poruchy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když super ceny, na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Ryba. Srybičko. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Ryba. Srybičko má na podzim vyráží. Tak Allegro. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 2. Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Se rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde jsme začínali 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde jsme začínali v oblečení jak koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde jsme začínali v republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak dora. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak vidět face to face v menší sále kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž v menší sále kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá, a že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
2: A za dny jsou tak.
1: Rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu.
2: A za dny
1: 5 let, tak doraš na kačinu.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachy. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe.

0: tebe nachystal slevu. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednášky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzacent. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Už nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy náš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alzaboxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
1: Neváhejte.
0: Slavovými kódy na Alza.cz.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz.
0: Za CZ.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Váhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuš výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem, potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen let se světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát.
1: Letuška.cz, víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát.
1: CZ, víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
1: Víc než jen letenka.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
1: Znamka.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje.
2: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
2: Třikrát. Strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro
2: stroje.
3: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ. Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje. Skla pro stroje. CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské skla pro stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební

0: Rammsteini, Sehnsucht, Narokradio, minutku a půl před osmou. Rammsteini, Sehnsucht, Narokradio, minutku a půl před osmou hodinou. Rammsteini, Sehnsucht, Narokradio, minutku a půl před osmou. Rammsteini, Sehnsucht, Narokradio, minutku a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně...
0: Sehnsucht, Narokradio, minutku a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla...
1: Narokradio,
0: minutku a půl před osmou hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co...
1: A půl před osmou hodinou raní. A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky... Hodinou raní.
1: A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky...
1: Že bude zprávy počasí... A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky...
1: Že bude zprávy počasí a doprava? A po mně chceš co?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky...
1: Že bude zprávy počasí a doprava?
0: No, aby si řekla takový to, co vždycky...
1: Že bude zprávy počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče.
0: Takový to, co vždycky.
1: Že bude zprávy počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Bude zprávy počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska za počasí a doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, doprava? Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám. Kvůli tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám. Bůh, ty vole, tomu jsem se zvedala z gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám. Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole. Gauče. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám. Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole. Já ho dneska zabiju, Zuzko, přísám. Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak?
1: Zabiju, Zuzko, přísám. Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak?
1: Písám Bůh, ty vole, já ho zabiju, ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá...
1: ty vole.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdem brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijde... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krát opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou dobou opravíme.

0: stavební stroje skla, prostroje CZ. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje skla, prostroje CZ. Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje skla, prostroje CZ. Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje skla, prostroje CZ. Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: K novému Peugeotu parádní
0: na skla pro pracovní stroje.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete
0: stroje.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodě k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Nitru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Nejvyšší čas na
1: Pankrác. Domanský.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit
1: CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný
1: Red.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Rokový rádio Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz. CZ.

místních zastupitelstev a třetiny jsou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat může lidé v nich rozhodnou o složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v složení místních zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14 zastupitelstev a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny a třetiny senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky senátu. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou znát. Hlasovat můžeme dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé. Zřejmě dnes nebo v sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. V sobotu do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Do 14. hodiny. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministryně. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček. Kompletní výsledky budou známé zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příště zřejmě v neděli nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie nad ránem. Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit Ministr průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy. Průmyslu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Příští týden do Indie. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letecké. Chce tam podpořit české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na české firmy a posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. A posílit vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a vzájemnou spolupráci. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města. Zaměří se hlavně na letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se letectví, dopravu a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky a energetiku. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministr navštíví tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí tři indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie indická města a setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenci setká se s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost s tamními politiky. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku. Ministři financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o integraci financí Evropské unie řeší konkurenceschopnost v Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. V Lucemburku jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice jednají o integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoct v boji proti Americe integraci kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoct v boji proti kapitálových trhů. Nový plán má unijní ekonomice pomoct v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce. Nový plán má unijní ekonomice pomoct v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministra unijní ekonomice pomoct v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí pomoct v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová v boji proti Americe a Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. A Číně. Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová Česko na schůzce zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentaci zastupuje ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze ministryně financí Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze Alena Schillerová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze předehrávce 10. hrová. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první Slávia. Se vrací po reprezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první Slávia na hřišti poslední prezentační pauze. Předehrávce 10. kola nastoupí první Slávia na hřišti posledního Zlína. Předehrávce 10. kola nastoupí první Slávia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v 10.

0: čtvrtého kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlíní Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize prvního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. V této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Poražení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zlín naopak v lize ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku bude se ještě nevyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno vyhrál.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během nebude od severozápadu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačno.
1: Jo, počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat. Zpočátku bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až. Zpočátku bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se bude slunečno, během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se všechno během nebude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyspadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne déšť. Přibývat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne déšť. Až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne déšť. Nejvyšší a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme na Čechách od severozápadu vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 severozápadu vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupňů 18 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupňů Celsia, jinde bude mezi 11 až 15 stupni. Jinde bude mezi 11 až 15 stupni.
2: Ať už prší nebo paří.
0: 11 až 15 stupni.
2: Ať už prší nebo paří.
0: 15 stupni.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio
2: do každého počasí.
1: Rock Radio doprava
2: do každého počasí.
1: Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Na D11.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bourá.
1: Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bourá.

0: Bouralo se tam.
1: Brava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A se řeší nehoda ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7 ve směru na Prahu, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7, bouralo se tam na 8. kilometru. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na 8. kilometru. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do kilometru. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu. A pozor taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Taky na D7, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Je tam sedmičce, tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tam se řeší hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hromadná nehoda na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Příjezdu do Prahy na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na 7. kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam levý jízdní pruh a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural a hodně silný provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru provoz. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. A na D1 pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Pozor ve směru do Brna, tam se boural na 204. kilometru. Brna, tam se boural na 204. kilometru.
1: Hledáte
0: na 204. kilometru.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Park z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o své Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW o Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW. Rock. Rock Radio. Rockovi. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Jo, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: A dneska
1: rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať dneska nemusíte už nic vám řešit.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať dneska nemusíte už nic vám řešit, Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať dneska nemusíte už nic vám řešit.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať dneska nemusíte už nic vám řešit, Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty. Ať dneska nemusíte už nic vám řešit, Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minutky po. Dneska nemusíte už nic vám řešit, Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minutky po 8. už nic vám řešit, Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minutky po 8. hodině v pátek, Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minutky po 8. hodině v pátek 9. října
0: startuje. A Zuzka.
3: 3 minutky po 8. hodině v pátek 9. října startuje. 3 minutky po 8.

0: 8. hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinku. 8. hodině v pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou. V pátek 9. října startujeme poslední hodinkou společnou tenhle týden.
1: Dneska teda já jsem chodím strašně rád, miluju svoji práci, nechci se vůbec rouhat.
0: Já bych chtěl říct, vůbec to není, protože nás poslouchají.
1: To je nějaká droga pod jazyk? Skoro, si lehneš a ono to cvičí.
0: To je nějaká droga pod jazyk?

0: Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní po 8, jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místa jsou tu další zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnost zprávy. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes. V Česku začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou volby. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složenosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidé v nich rozhodnou o složení.

0: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: To je nějaká droga pod jazyk?
0: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, droga pod jazyk?
0: Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás. Skoro. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás. Si lehneš a ono to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí za tebe.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí nechat dělat.
1: Aha, to existuje.
0: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí nechat dělat břišáky a zadek.
1: To existuje.
0: Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí nechat dělat břišáky a zadek trošku. Pro nás, pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí nechat dělat břišáky a zadek trošku. Pro líní paní, je to ideální. Teď to cvičí nechat dělat břišáky a zadek trošku.
1: Já tohle znám normálně v posteli.
0: To je ideální. Teď to cvičí nechat dělat břišáky a zadek trošku.
1: Já tohle znám normálně v posteli.
0: Cvičí nechat dělat břišáky a zadek trošku.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že?
0: Dělat břišáky a zadek trošku.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí.
0: A zadek trošku.
1: Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale... Já tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale... Tohle znám normálně v posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale...
0: Takhle to děláte?
1: Posteli jako při sexu, že? Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale...
0: Takhle to děláte?
1: Si lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle
0: takhle potom... to děláte?
1: No, většinou já se líní lehnu a ono to cvičí za mě, ale tohle
0: takhle
1: potom...
0: to děláte?
1: No, většinou já se línej, cvičí za mě, ale tohle
0: takhle
1: potom...
0: to děláte?
1: No, většinou já se línej, mě bolej záda.
0: Tohle takhle potom... to děláte?
1: No, většinou já se línej, mě bolej záda.
0: Takhle to děláte?
1: No, většinou já se línej, mě bolej záda. No nic, pojďme, no, většinou já jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, jsem línej, mě bolej záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me, záda. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me. No nic, pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me.
2: Rock Radio.
1: Pojďme si dát Bon Jovi, she don't know me.
2: Rock Radio.
1: She don't know me.

strašná muzika.

0: 93, kolik jí tehdy bylo?
1: 93, 6.
0: 1993, kolik jí tehdy bylo?
1: 93, 6.
0: 3, kolik jí tehdy bylo?
1: 93, 6.
0: 6.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8.
1: 93, 6.
0: 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8. 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8. Hodně. 6. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8. Hodně. Takže mě tím pádem bylo
1: hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak bylo
1: hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá.
1: Hodně.
0: 8. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá. Hodně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí dně. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední. Mě bylo 8, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední album, chodil jsem, tak to byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední album Nirvana, byla asi druhá třída, že jo. Třetí a poslední album Nirvány i třetí a poslední album Nirvány in utero. Třetí a poslední album Nirvány in utero. In utero. Poslední album Nirvány in utero. In utero. Vyšlo album Nirvány in utero. In utero. Vyšlo 21. Nirvány in utero. In utero. Vyšlo 21. září in utero. In utero. Vyšlo 21. září roku 1990. Utero. In utero. Vyšlo 21. září roku 1990. In utero. Vyšlo 21. září roku 1993. A potom už vyšlo 21. září roku 1993. A potom už 9. října. 21. září roku 1993. A potom už 9. října. Totálně k září roku 1993. A potom už 9. října. Totálně krátce 93. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu. A potom už 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku pro 9. října totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Totálně královalo prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je o prvnímu místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je místu žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že žebříčku prodejnosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třeknosti. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska. Zajímavý je, že Kurt Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself. Cobain chtěl, aby se tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself. Tato třetí deska původně jmenovala. I hate myself and I want to die. Deska původně jmenovala. I hate myself and I want to die. Mě jmenovala. I hate myself and I want to die. Nenávidím se. I hate myself and I want to die. Nenávidím se. A chci umřít. Hate myself and I want to die. Nenávidím se. A chci umřít. And I want to die. Nenávidím se. A chci umřít. Want to die. Nenávidím se. A chci umřít.
1: Ten pocit.
0: Nenávidím se a chci umřít.
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Je a chci umřít.
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když chci umřít?
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se to?
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na.
1: Ten pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš.
1: Pocit mám často, to znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci?
1: To znám.
0: Jak se tomu říká, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti to říká?

0: dneska, když jdeš na terapii a děláš nějaký takovýhle věci, terapeuti tomu říkají volání o pomoc. Něco takového?
1: Může být.
0: Míš? Volání o pomoc? Něco takového?
1: Může být.
0: Míš, jestli už tam... Něco takového?
1: Může být.
0: Míš, jestli už tam jako nenaznačoval, že... Něco takového?
1: Může být.
0: Míš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Může být.
0: Míš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo...
0: Míš, jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců na...
0: Jestli už tam jako nenaznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to naznačoval, že...
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo.
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich.
1: Spousta umělců naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich.
1: Naznačovalo, až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda...
1: Až to dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali...
1: Dokonalo.
0: Až to dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. Dokonalo. On byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. Byl jeden z nich. A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda... A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle... A nakonec to teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. To teda dali do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Do dělohy. To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku... To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku... To album místo teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese teda, aby to znělo takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem takhle depresivně. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem si řekl, že to bude hodit. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak já jsem si řekl, že to bude. Ale my dneska při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už
0: při pátku ty deprese tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už
0: tady docela jedeme od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut
0: od rána, tak
1: já
0: jsem si řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale
0: řekl, že to bude hodit.
1: Dořekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď řekneš to už, prosím tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut. Ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady jsem tě.
0: Ty potřebuješ čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si do...
0: Čurát.
1: No už asi 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš. 10 minut, ale teď jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než
1: jsem se zvedla, že si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než dáme,
1: si dojdu a ty tady v půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než dáme Hooters a Johnny B.
1: Půl hodiny vzpomínáš, tak už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10.
1: Už si dospomínal.
0: Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10. Přátelé, než si dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10minutový zvuk. Tekou dáme Hooters a Johnny B, tak to mám ještě 10minutový zvuk. A Johnny B, tak to mám ještě 10minutový zvuk tekoucí vody, vodopádu. Tak to mám ještě 10minutový zvuk tekoucí vody, vodopádů v ještě 10minutový zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii. Zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Zvuk tekoucí vody, vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit. Tekoucí vody, vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Jako tohle nemá cenu.
0: Vodopádů v Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Jako tohle nemá cenu.
0: V Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Petla Hef, jako tohle nemá cenu.
0: Amazonii, takže se můžete těšit.
1: Petla Hef, jako tohle nemá cenu.
0: Můžete těšit.
1: Petla Hef, jako tohle nemá cenu. Hef, jako tohle nemá cenu. Cenu.

0: Portain Ferina. Portain Ferina Rock Radius, 2 roky starou Portain Ferina Rock Radius, 2 roky starou pecku. Portain Ferina Rock Radius, 2 roky starou peckou, doufám, máme... Portain Ferina Rock Radius, 2 roky starou peckou, doufám, máme... Portain Ferina Rock Radius, 2 roky starou peckou, doufám, máme 13 minutek po... Na Rock Radius, 2 roky starou peckou, doufám, máme 13 minutek po 8 hodin... Z 2 roky starou peckou, doufám, máme 13 minutek po 8 starou peckou, doufám, máme 13 minutek po 8 hodině raní... Doufám, máme 13 minutek po 8 hodině raní... Máme 13 minutek po 8 hodině raní a při pátku 13 minutek po 8 hodině raní a při pátku je takhle na čase, aby po 8 hodině raní a při pátku je takhle na čase, aby děda v 8 hodině raní a při pátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal raní a při pátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal a při pátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe a při pátku je takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe takhle na čase, aby děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok děda vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993 vzpomínal. Mám tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo? Mám tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo? Tady pro tebe speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo?
1: 93.
0: Speciálně rok 1993, kolik jí tehdy bylo?
1: 93, 6.
0: Ani rok 1993,

0: To co nejdříve, aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte co nejdříve.
1: No a
0: 890 korun a následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte co nejdříve.
1: No a
0: koruna následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte co nejdříve.
1: No a už máme
0: pouze zdražovat, takže si je kupte co nejdříve.
1: No a už máme,
0: takže si je kupte co nejdříve.
1: No a už máme v předprodeji
0: co nejdříve.
1: No a už máme v předprodeji pánský kalendář. No a už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský. A už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. Už máme v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská v předprodeji pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze pánský kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích kalendář. Letos bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích bude opět pánský rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační rámský. A pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video, tak tam můžete pánská verze kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit kalendáře jednak už má na sociálních sítích nějaký propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba má na sociálních sítích nějaký propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo v sítích nějaký propagační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentační video, tak tam můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentář. A kromě toho už můžete mrknout a hodit třeba lajčík nebo komentář. A kromě toho už jede předprodej speciálně, ve slušný partě.
0: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chvíli.
1: Speciálně ve slušný partě.
0: Ano, musíte se registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme, připomenout, že ty z vás, kteří už jednou registrovaný byli, tak už registrovat, zabere vám to chviličku, jenom chceme připomenout, že ty z vás, kteří už jednou registrovaný byli, tak už registrovaný nejsou chviličku, protože se dělal celý nový systém, tím pádem se musíte registrovat po druhé, takže nemáte zač.
1: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam
0: musíte registrovat po druhé, takže nemáte zač.
1: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak
0: po druhé, takže nemáte zač.
1: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky,
0: takže nemáte zač.
1: Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt. Je to tak slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
0: Vy jste museli se vrátit.
1: Slušná parta, že vás z ní občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
0: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve.
1: Občas vykopnem, tak tam pak musíte jako přelézt zpátky.
0: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve, chceme vidět ty.
1: Pak musíte jako přelézt zpátky.
0: Nás vyhodíme, abyste museli se vrátit po kolenou, prostě od krve, chceme vidět ty kolena, jinak to neplatí.
1: Doping pro vaše vlasy. A za chvíli si

0: Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s Kapkou. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s Kapkou. Je 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s kapelou Steel Panther. A 8 hodin 22 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s kapelou Steel Panther. A 8 minut, ladíte rokový rozjezd a Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Rock Radio s kapelou Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký Steel Panther a songem The Burden of Being Wonderful. Jak je těžký Steel Panther a songem The Burden of being wonderful, jak je těžký burden of being wonderful, jak je těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady. Being wonderful, jak je těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady. Jak je těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Těžký být úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Jak je to těžký. Úžasný, což my tady řešíme už dohromady 18 let. Jak je to těžký být úžasný. Což my tady řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný. Řešíme už dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný.
1: Já to řeším už
0: dohromady 18 let, jak je to těžký být úžasný.
1: Já to řeším už 39 let. Já to řeším už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem už 39 let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale let.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná.
0: A ty slavíš narozeniny 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny
0: a skromná. 7. v hale Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná.
0: Datard ve Zlíně?
1: Ne, ale jsem úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná nejlepší. Úžasná. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli. Ale přátelé, ano, narozeniny a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli, chtěli oslavit naše 18. Ano. Skromná a skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. A skromná nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete. A nejlepší. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlíně. Přátelé, pokud byste stáli chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské. Chtěli oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard, a to 7.11. Oslavit naše 18. narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard, a z té narozeniny, tak můžete ve Zlínské hale Datard, a to 7.11. Budeme se na vás ve Zlínské hale Datard, a to 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtítké hale Datard, a to 7.11. Budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře veselictví, budeme se na vás těšit, budeme tam křtít kalendáře veselice, budou tam tři kapelky známé. Vás těšit, budeme tam křtít kalendáře veselice, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě tam křtít kalendáře veselice. Budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě veselice, budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě budou tam tři kapelky známý, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky známý, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuální, takže se máte určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun, určitě na co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun, co těšit, je bohatý program. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat. Kromě toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte. Co toho lístky jsou aktuálně za 890 korun a následně budeme pouze zdražovat, takže si je kupte.

0: dáme jednu...
1: Pro vaše vlasy.
0: A za chvíli si dáme jednu z kapel, která na našich narozeninách...
2: Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
4: CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna

nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchá. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchá. Jste doma.

0: A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na teď šmejdí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako dí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, že to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Tím parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Seznam, najdu tam, co neznám. Najdu tam, co neznám.
1: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Kupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Klikám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: To bylo chytrý
2: koupetisku. Bez potisku CZ.
3: To bylo chytrý koupetelku v datártu. To bylo chytrý koupetelku v datártu.
4: Vychytralý.
3: To bylo chytrý koupetelku v datártu.
4: Vychytralý.
5: S chytrártem jsme ušetřili.
3: To bylo chytrý koupetelku v datártu.
5: Vychytralý.
4: S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytrý koupetelku v datártu.
4: Vychytralý.
5: S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí.
4: Vychytralý.
5: S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Chytralý.
5: S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Vneslý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních.
5: To jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo.

0: opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: Reaktory od...
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: Reaktory od ten kontejner do...
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: Reaktory od ten kontejner do kterého...
0: Elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: Reaktory od ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: Normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Se tady jezdí žlutý kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cement. Žlutý kontejner.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele.
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cement, jo.
2: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo ta hodit to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to svědět, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to svěděl, nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu, ale reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte.
2: Jo a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na...
2: Věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový...
2: Že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život.
2: Plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
2: Výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpad život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Více na cesta odpadu CZ. Na cesta odpadu CZ. CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat po... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 Kč za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 479 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 9 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
6: To je doma.
5: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Autému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Auto. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
6: To je Domanský.
5: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
6: Když chceš, to je Domanský.
5: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
7: Když chceš bezpečně.

0: Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Když chceš bezpečně
1: auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Když chceš bezpečně nakoupit byt
1: až s nabídkou od Domanského.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny
1: od Domanského.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na... Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, pit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou bankovní, koupíš to jistě nápad víc.

0: Nersbanka. Když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji.
0: Mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: poradí mi Partnersbanka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: The Partners Banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prdel. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilo. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za jeden kilogram. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A mas. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 94,90. Lidl. To se vyplatí. Rok. Lidl. To se vyplatí. Rok. To se vyplatí. Rock Radio. Platí.

0: krémové latte i ující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi?
0: Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jak?
0: Chytrát, Datart.

vrátili. Pojistky vrátili jsme na grad. Pojistky vrátili jsme na grad. Pojistky vrátili jsme na granáty. Vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aut. Pojistky vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aut. Vrátili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory. Na granáty, čekáme na výstřely z aurory. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní na Kanada. Výstřely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. I na kanapy.

0: Mluvte se mnou někdo.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme. Mluvte se mnou někdo.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport dneska. Mluvte se mnou někdo.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Někdo.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký.
1: Jiřina.
0: Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Nic, pojďme na sport, dneska je to těžký. Pojďme na sport, dneska je to těžký. Dneska je to těžký. Ono to zase nehraje. Tak teď nevím, co s tím. Slyšíte to? Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po
2: Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační
2: Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační
2: Rock Radio Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze v předehrávce
2: Sport.
1: Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze v předehrávce 10. Fotbalová liga se vrací po reprezentační pauze v předehrávce 10. kola nastoupí první sláva se vrací po reprezentační pauze v předehrávce 10. kola nastoupí první sláva prezentační pauze v předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti poslední pauze v předehrávce 10. kola nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v té nastoupí první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně první Slavia na hřišti posledního Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě neho Zlína. Pražané jsou v této sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga v sezóně stále neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě před neporažení. Zlín naopak v lize ještě nevyhrál. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky. Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky 9. kola. Plzeň vyhrál.

0: Hokejová extraliga má za sebou dvě předehrávky devátého kola. Plzeň doma porazila České Budějovice. Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na doma porazila České Budějovice 4-1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. Sparta na vlastním ledě 1 a posunula se na čtvrté místo tabulky. České fotbalistky dnes večer zabojují o postup na mistrovství světa. Pardubice v úterý na půdě soupeře. Zápas začíná přesně v 19 hodin.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 170.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 171.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 171. kilometru.
2: Rádi do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.

Rádi se postaráme o vás v Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW. Rock BMW.

Kabáti a písnička o naší Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Kabáti a písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje? A písnička o naší milovaný herečce. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. To je rozdíl. Jak se jmenuje Bohdalová? Mluvte se mnou někdo. To je rozdíl.

0: Prozradila na kýku.
1: Jako, jsi mi neprozradila, jsem řekla, že nemusím nic.
0: Nemusíš nic, nejdeš.
1: Nemusíš nic, nejdeš volit. Ne. Ne.
0: Dobře.
1: Já nemám.
0: Já nemám čas, já mám odřený auto. To hodně motivuješ některý naše posluchače.
2: Rokeři vyskočí z okna.

bizár, že to neudělám, protože to tady zase ty pravověrní rokeři vyskočí z okna. Ale to neudělám, protože to tady zase ty pravověrní rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám zase ty pravověrní rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Rokeři vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel vyskočí z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel z okna. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song. Ale k těm volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to. Volbám mi to vlastně přišlo docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec to docela fajn. Zkoušel jsem to naroubovat na jeden song a nešlo to, tak jsem nakonec ten hudební podklad. Upravil, aby to bylo trošku stravitelnější. Rock Radio. Výzva pro pandu.

0: Van Halen. Van Halen, Can't Stop. Van Halen, Can't Stop Loving You. Van Halen, Can't Stop Loving You. Nemůžu tě. Van Halen, Can't Stop Loving You. Nemůžu tě přestat. Van Halen, Can't Stop Loving You. Nemůžu tě přestat milovat. 7 Stop Loving You. Nemůžu tě přestat milovat. 7 minut po půl devátý. Nemůžu tě přestat milovat. 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si tě přestat milovat. 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Milovat 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. 7 minut po půl devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Rok rádio. Devátý. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Rok rádio. Výzva. Je pátek, tak si to pojďme odbít. Rok rádio. Výzva pro pandu. Tak si to pojďme odbít. Rok rádio. Výzva pro pandu. Odbít. Rok rádio. Výzva pro pandu. Dneska Rok rádio. Výzva pro pandu. Dneska a zítra rádio. Výzva pro pandu. Dneska a zítra. Výzva pro pandu. Dneska a zítra pandu. Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby. Dneska a zítra jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic.
0: A zítra jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic. Ne.
0: Jsou komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic. Ne, nic.
0: Komunální volby.
1: A já ne, nemusím nic. Ne, nic. A já ne, nemusím nic. Ne, nic.
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Ne, nemusím nic. Ne, nic.
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Musím nic. Ne, nic.
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Ne, nic.
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Jako... Ne, nic.
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Jako...
0: A ty už si prozradila, Martíku.
1: Jako...

obecní byty a vedle nich autobusy platit. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladýc. Postavím sám každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky tam každý den 3 obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci obecní byty a vedle nich stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bez stadion jenom na mošpity. Oběhnu Mladý holky a zvýším porodnost. Ulice v noci budou bezpečný jako most. Jděte jenom na mošpity. Oběhnu Mladý

0: Výzva pro pandu. Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak
0: Rock Radio. Výzva pro pandu.
1: Tak
0: výzva pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám
0: pro pandu.
1: Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde. Tak ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde z titulka. Ještě jednou šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Šťastnou ruku vám všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama. Všem. Tohle to potom najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad bude se rozumět?
1: Tohle to potom najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
1: Ne. Najdete někde s titulkama.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
3: Ne, nemusím nic. Ne, ne.
2: Titulkama. Kde to snad bude srozumitelnější?
3: Ne, nemusím nic. Ne, ne, ne.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
3: Ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne.
2: Kde to snad bude srozumitelnější?
3: Ne, nemusím nic. Ne, ne, ne, ne, ne, nic. Hej. Ne, nemusím. Ne, ne, ne, ne, ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic.
4: Já mám sakra
3: odřený... Ne, ne, ne, ne, nic. Hej. Ne, nemusím nic.
4: Já mám sakra odřený...
3: Nic. Hej. Ne, nemusím nic.
4: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
3: Ne, nemusím nic.
4: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
1: Jo, to s tím...
3: Nic.
4: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí.
4: Já mám sakra odřený auto do psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé.
4: Odřený auto do psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
4: Auto do psích náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
4: Mnohem důležitější náušnic.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
4: Mnohem důležitější.
1: Jo, to s tím hodně souvisí. Tak přátelé, za chvíli.
4: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Tak přátelé, za chvíli.
4: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Tak přátelé, za chvíli.
4: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day.
4: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case.
4: To je mnohem důležitější než žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady demříct.
4: Žádný volby.
1: Za chvíli si dáme Green Day a Basket Case bys tady demříct mimo. Mimo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 90. A máslo

prachy z heren vyhraju, ať zkrachuj jako most. Dětem do škol sudy piva, ať se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzvedli, dětem do škol sudy piva, ať se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Se radujou. Všechny prachy z heren vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora. Všechny prachy z heren vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, kde vyhraju, ať zkrachujou. Nechám si vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Natrachujou. Nechám si vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolinky parko. Vyzvedli, chlomlaky jako zelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolinky parko. Kozelní žito. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolinky parkovat svůj bekáč. Do historického. Nečekejte na doktora, když zlevním zbytov. Na trávníku povolinky parkovat svůj bekáč. Do historického zámku nastěhuju, když zlevním zbytov. Na trávníku povolinky parkovat svůj bekáč. Do historického.

0: Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 24,90. Lidl. To se vyplatí. Lidl. To se vyplatí. Platí.
1: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí, proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovy. Je to probiotický jogurt v přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si

0: ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 u skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidlo slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý.
0: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektantku.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektant.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. To, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. I projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás tě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesi u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Žij nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost rychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo, podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projekt Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
2: Ceny střech
0: v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
2: Ceny střech jsou
0: námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
2: Ceny střech jsou šílený a
0: www. Projektant budoucnosti CZ.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš.
0: Budoucnosti CZ.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
3: Já jak.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník
2: a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet
2: a nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost. Já jako řemeslník beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbeslník
3: beru vše ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý ukaz bet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý výrobci, udělají naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.

volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Alu. Dneska a zítra vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáží zlatem, choď vem občanku a běž volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáží zlatem, chodník, volit a hodíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáží zlatem, chodníky, jsem ten, kdo postavíš to mě, protože vás budu solit. Jsem ten, kdo vydáží zlatem, chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od budu solit. Jsem ten, kdo vydáží zlatem, chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co ten, kdo vydáží zlatem, chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům zlatem, chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co chodníky, jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry a jsem ten, kdo postaví školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry a svý školku od píky, jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, nějakým jsem ten, co nasadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, nějakým mega z rozpočtu se může vytrat, sadí úředníkům obratě, jsem ten, co díry asfaltuje v kravatě, nějakým mega z rozpočtu se může obratě, jsem ten, co díry

0: potvrdí.
1: Tak to
0: a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
1: Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Kazbet.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje.
2: Z.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma.
4: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikát v regionu.

0: regionu přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce škol přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a cených každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord, Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Nord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Stavíš par.
0: A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Stavíš barák.
0: Auto. Autonord.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Stavíš barák rodin.
0: Autonord.cz.

Nemusíš prochlastat všechny. Nemusíš prochlastat všechny prachy a... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Tady mám update super songu pro dámské osazenstvu.
1: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně.
0: A budete jak nový.

0: Pojď mi to volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáčik. Přátelé, volízat dolů, prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáčik.
1: Přátelé, krásný víkend všem.
0: Prosím tě, a jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáčik.
1: Přátelé, krásný víkend všem. V pondělí v 6
0: jdeme domů. Mějte se krásně a páčik slimáčik.
1: Přátelé, krásný víkend všem. V pondělí v 6 zase naznačí.
0: Mějte se krásně a páčik slimáčik.
1: Přátelé, krásný víkend všem. V pondělí v 6 zase na
0: páčik slimáčik.
1: Přátelé, krásný víkend všem. V pondělí v 6 zase na značkách a teď už Eleni Smith. Přátelé, krásný víkend všem. V pondělí v 6 zase na značkách a teď už Eleni Smith Ironic. Víkend všem. V pondělí v 6 zase na značkách a teď už Eleni Smith Ironic. V pondělí v 6 zase na značkách a teď už Eleni Smith Ironic. Pondělí v 6 zase na značkách a teď už Eleni Smith Ironic. Značkách a teď už Eleni Smith Ironic. Teď už Alanis Morissette, Ironic. Hey, yeah, yeah, yeah. Ironic.

0: JT Corp a jejich Butterfly. JT Corp a jejich Butterfly. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9 minut před JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9 minut před devátou. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky. JT Corp a jejich Butterfly na Rock Radio 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Butterfly na Rock Radio 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme 9 minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy. Píše minut před devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy. Píše devátou. Pojďme si to dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. To dneska hezky ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky se ukončit. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nas. Dostali jsme krásný vzkazy, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nas, píše nám Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nas. Páč jsem se včera Miloslav. Ahoj Anabel. Taky jsem na sebe nas. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže. Anabel, taky jsem na sebe nas. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže na mime miláčkovi. Jsem na sebe nas. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže na mime miláčkovi. Jsem si odřel blatník. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže na mime miláčkovi. Jsem si odřel blatník. Takže tady máš. Páč jsem se včera taky netrefil do garáže na mime miláčkovi. Jsem si odřel blatník. Takže tady máš. Taky netrefil do garáže na mime miláčkovi. Jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí. Že na mime miláčkovi jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapkovi jsem si odřel blatník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel s kapecka. Zdník. Takže tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, tady máš jednoho, který s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám s tebou soucítí.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super.
1: Ano.
0: A ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super. Ještě na nasel z kapecka. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super songu. Zdravím, taky mám update super. Tady mám update super. Zdravím, taky mám update super.

0: PRUDOS.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz...
0: PRUDOS.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
0: Zna.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší.
0: Sklo.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší.
0: Z.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší. Skla pro stroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro...
1: Strč prst skrz krk...
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro prostroje, skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
2: stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialist. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý.
1: Pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád...
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
2: Pro pracovní stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda...
2: Stroje.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď
3: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili
3: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
3: do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridy
3: Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV. Až ní na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV a 4 dní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV až téměř 250 000 korun Honda CRV ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám RV ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte RV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jde až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov. Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Když chceš zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoin.
4: Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny.
4: Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny. Je.
3: Těšíme se na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny. Je to jistě na...
3: na vás.
5: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než... Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný. Z Bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Značkové slevy v... Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které po... Značkové slevy v Kauflandu, které poti... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasiší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 20 rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocbanos favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprň. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,99,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland 13,90 až do 13. října. Kaufland 10 až do 13. října. Kaufland 13. října. Kaufland
1: z kosmetika, co má koule.
0: Kaufland
1: z kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod ispotika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žáule. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žádný kecifu. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žádný keci funkční věci. Birds, lousy vůně pod isporek žádný keci funkční věci. A lousy vůně pod isporek žádný keci funkční věci. A nagrý pod isporek žádný keci funkční věci. A nagrý berek žádný keci funkční věci. A nagrý bear dosný keci funkční věci. A nagrý bear dosný funkční věci. A nagrý bear dosný. A nagrý bear dosný tečka cz.
0: Řekni.
1: Bear dosný tečka cz.
0: Řekni.
1: Bear dosný.

Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? www.červenékontejnery.cz? červenékontejnery.cz? Kontejnery.cz.

0: Nersbanka.
1: A mož, když neví mamka, poradí ty partner
0: z banka.
1: Když neví mamka, poradí ty partner
0: z banka.
2: Aktuální zpráva, hazard.
1: Mamka, poradí ty partner
0: z banka.
2: Aktuální zpráva, hazardní.
1: Poradí ty partner
0: z banka.
2: Aktuální zpráva, hazardní her se v České republice.
1: Poradí ty partner z banka.
2: Aktuální zpráva, hazardní her se v České republice nesmí účinkovat. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
2: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznik
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Eurojackpot.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj. Eurojackpot nám
3: hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliard. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Se nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Pot, lístek ke svobodě. Ke svobodě.
5: Překáží vám doma vysloužilé. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče?

0: zaplnilo studentů. Ulice měst zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy. Zaplnilo přes 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek 70 tisíc mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace mladých lidí, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace pro lidi, kteří se stěžují na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází na chátrající školy a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s poli a nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování nedostatek učitelů. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut. Demonstrace provází tvrdé střety s policií, zapalování budov i aut a rabování. Ukrajinská delegace dnes ve Spojených zapalování budov i aut a rabování učeben.
1: Nejvyšší

0: Dívat na jihovýchodě až večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty na měří večer a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme a večer se v Čechách od severozápadu vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty vyskytne i déšť. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Jinde od 11 teploty naměříme na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 Moravě až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů. Až 18 stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů. Stupňů Celsia, jinde od 11 do 15 stupňů. Jinde od 11 do 15 stupňů.
1: Ať už prší.
0: 15 do 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Kroka do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Nadej.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nadej jedničce.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nadej jedničce se řeší nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Nadej jedničce se řeší nehoda ve směru na Brno. Na
1: Radio. Doprava.
0: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 170. Na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam na D1 se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva. Se řeší nehoda ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva. Jízdní ve směru na Brno na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. Na 171. kilometru. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v prvním kilometru jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích tam neprůjezdné dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo ne dva jízdní pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické pruhy a jedno auto skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na skončilo na boku. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižov. A v Českých Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižov. S Plzeňskou. V Budějovicích se bouralo na Strakonické ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou. Ulici kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram
0: kousek od křižovatky s Plzeňskou.
1: Instagram Rock Rádia
0: s Plzeňskou.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušný. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až z... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte.

0: zábavy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne má
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, tak. Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, taky v poledne máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, taky v místních referendech, soudce po deváté, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, taky v místních referendech, jdeme na zprávy. Lidé v Česku dnes rozhodují, taky v místních referendech, souběžně s volbami se koná 37. Lidé v Česku dnes rozhodují, taky v místních referendech, souběžně s volbami se koná 37. Dnes rozhodují, taky v místních referendech, souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování, taky v místních referendech, souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování, v referendech, souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování, 20 z nich se týká, souběžně s volbami se koná 37 místních hlasování, 20 z nich se týká případné výstavby, se koná 37 místních hlasování, 20 z nich se týká případné výstavby větrných ani, 20 z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé se z nich se týká případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor na případné výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny větrných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvatných elektráren v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové byty v obcích. V dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny obchvaty nebo nové bytové. Dalších lidé vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie vyjadřují názor například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále paralel například na spalovny, obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále obchvaty nebo nové bytové domy. Francie stále paralyzují masivní a násilné proty nebo nové bytové domy. Francie stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů bytové domy. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů ulice Mně. Francii stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů ulice Mně. Stále paralyzují masivní a násilné protesty studentů ulice Mně.

0: zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.
1: Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne. Máme 5 minut po 9. hodině. Tak rozjíždíme páteční rokový dopoledne, máme pět minut po devátý hodině.
2: Potřeba by to zmizelo, potřebuji natáčet určitý věci, nějaký slogany, jaký tohle, a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jakože to určitý věci, nějaký

0: slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jako že to není sex, slogany, jaký tohle a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jako že to není sex, extra a furt tam mám jako ten nostiček, víš, jako že to není sex, extra.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. Ten nostiček, víš, jako že to není sex, extra.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když. Proč víš, jako že to není sex, extra.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když. Proč není sex, extra.
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když. Proč ne?
1: Tak to zůstane už.
0: To snad ne. No i když. Proč ne?
1: On si řekne, no.
0: To snad ne. No i když. Proč ne?
1: On si řekne, no.
0: No i když. Proč ne?
1: On si řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchá. No i když. Proč ne?
1: On si řekne, no.
0: Tak proč ne?
1: On si řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě řekne, no.
0: Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak. Tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak doufám, že to posluchačům nevadí.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezkej víkend.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezkej víkend, polež si teda.
1: Ne, určitě ne.
0: Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezkej víkend, polež si teda. Nosánek, no. Tak jo, tak Zuzko, hezkej víkend, polež si teda, budeme to. Tak jo, tak Zuzko, hezkej víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe. Jo, tak Zuzko, hezkej víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe. Hezkej víkend, polež si teda, budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat.
0: Teda budeme to sledovat, jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Jak teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, teda to bude v pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš. Pondělí znít u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš dneska u tebe.
1: Já myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš dneska.
1: Myslím, že mi bude to sledovat, jak ležím, tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To o koho
1: tak ležím, tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To o koho ale může být všude.
1: Tak to snad.
0: Ne, tak to hele nevíš dneska.
1: To je
0: To v oko hele může být všude. Tak to hele nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To v oko hele může být všude jako dneska. To hele nevíš dneska.
1: To je pravda.
0: To v oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš.
0: Dneska.
1: To je pravda.
0: To v oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt. To v oko hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako. To hele může být všude jako dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: Dneska. I na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to i na tom telefonu.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt.
1: Nestraš, prosím.
0: No fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To no fakt jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně schovávej, protože jako.
1: Tak já ho nechám někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně schovávej, protože
1: někde na zahradě.
0: No to radši. Fakt. To normálně schovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teď. No to radši. Fakt. To normálně schovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teď. No to radši. Fakt. To normálně schovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu. Fakt. To normálně schovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teď, jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize. To normálně schovávej, protože ty jsi nečetla tu kauzu teď, jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledují, protože ty jsi nečetla tu kauzu teď, jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma. Nečetla tu kauzu teď, jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte. Jo. Kauzu teď, jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte. Jo. Tak. Jak to bylo?
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo.
1: Ne.
0: Nějaký ty televize něco sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak,
1: to
0: po čem
1: nevím.
0: Si povídáte? Sledujou, nebo co doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Doma, víš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak, vidíš, jako co děláte, jo. Tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak, vidíš,
1: jo.
0: Tak, po čem si povídáte?
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude, tak, po čem si povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude, povídáte.
1: Televizi nemám, takže jsem v pohodě.
0: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude.

0: Si nemám, takže jsem v pohodě.
1: Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne. Tak vidíš, tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky. Tak tebe nikdo sledovat nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend nebude. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Tak jdeme na rokový dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Dopoledne, měj se hezky, hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Hezký, hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Hezký víkend a tady jsou Theory of Deadman. Tady jsou Theory of Deadman.

stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadápá nad mraky, mě čtyři muži. Spadáky, tva nad mraky, mě čtyři muži.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Tráp. Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Tráp. Radio. Rockový dopoledne a Kamil Tráp.

Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinal. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpůl. Ještě že tak, aspoň měl to hned ledvinu rozpůl. Aspoň měl

oslovil kulomet, blíží se vpřed, stav je oslovil kulomet, hlas před, stav je oslovil kulomet, hlasitě, stav je oslovil kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes, stav je oslovil kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes, oslovil kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes,

0: tady pořád mezi zastřelil Johna Lennona, no tak by bylo možný, že by tady pořád mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul mezi námi byl a zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney. Nedá se nic dělat, každopádně zásoboval by nás muzikou stejně tak jako Paul McCartney. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovskou stejně tak jako Paul McCartney. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovská legenda, obrovská Paul McCartney. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovská legenda, obrovská osobnost. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovská legenda, obrovská osobnost hudební scény. Nedá se nic dělat, každopádně je to obrovská legenda, obrovská osobnost hudební scény. A každopádně je to obrovská legenda, obrovská osobnost hudební scény. A my mu posíláme, je to obrovská legenda, obrovská osobnost hudební scény. A my mu posíláme pozdrav z přání. Legenda, obrovská osobnost hudební scény. A my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího. Obrovská osobnost hudební scény. A my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tu hudební scény. A my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru scény. A my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru. A my mu posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru. No a při dnešním posíláme pozdrav s přáním všeho nejlepšího tam nahoru. No a při dnešním dni v roce přáním všeho nejlepšího tam nahoru. No a při dnešním dni v roce 1990 lepšího tam nahoru. No a při dnešním dni v roce 1990 to je tam nahoru. No a při dnešním dni v roce 1990 to je taky zásadní. No a při dnešním dni v roce 1990 to je taky zásadní pro všechny fanoušky. To je taky zásadní pro všechny fanoušky z mojí generace a kategorie. Vyšla deska Season in the Abyss od Slayer. Netřeba dodávat za mě společně ze South of Heaven dvě nejlepší alba kapely Slayer. Určitě teď spousta skalních panoušků namítá, že tam chybí Rain Bolt, ale tam je fakt moc.
1: Takže dneska určitě půjde na gramec, protože tohle album miluju. Tak si ho dneska poslechnu, protože půjde na gramec.

0: 9 hodin 21 minut. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu. 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9 hodin 21 minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a na minut na Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a tento den by Rock Rádiu YouTube. Dneska máme 9. října a tento den by narozeniny oslavil. Tu dneska máme 9. října a tento den by narozeniny oslavil John Lennon. A tento den by narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se v roce. Tento den by narozeniny oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1904. Oslavil John Lennon. Narodil se v roce 1940. To znamená, že by John Lennon narodil se v roce 1940. To znamená, že by narodil se v roce 1940. To znamená, že by mu dnes bylo o roce 1940. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. 1940. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak 30. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný. To znamená, že by mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme, mu dnes bylo 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i 86 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i 6 let. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho. Což není až tak nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi nereálný, když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád. Když si vezmeme Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou. Ringa Stara i Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou. Asi Paula McCartneyho, kteří tady mezi námi pořád jsou a jsou ze stejné generace, kteří tady mezi námi pořád jsou a jsou ze stejné generace, takže kdyby se nestal ten osudný moment,
1: no tak 80 a Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona, no tak by Mark Chapman nezastřelil Johna Lennona, no tak by bylo možný, že by

0: chlapec, protože tohle album miluju. Tak si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a miluju. Tak si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Si ho dneska poslechnu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáknu, protože je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si je k tomu důvod a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a vy to můžete udělat taky. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin. Dáme si AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park. AC/DC za chvíli, dáme si taky škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park. Škvor na hraně a čekají nás i Linkin Park.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Jenom pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Je to na vás. Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Je to na
2: vás. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Je to na vás.
2: Přijmete to riziko?
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business.
4: Regbity, záruka kvality.
5: Tlačím, ale moc to nejde.

0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačíš? Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika C. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika C. Vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme na e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory/vzduchotechnika.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory/vzduchotechnika.cz.
2: Nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Dobře poradí.
2: Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Východ slunce.
2: Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Východ slunce nad Bali.
2: To je fičák.
4: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel.
2: To je fičák.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neasijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 tisíc čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 700 na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 tisíc. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 771 korunu. Tokio za 15 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letušk 71 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ. Korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ. Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 54 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Aktuální zpráva.
4: 3 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Aktuální zpráva.
4: Hazard.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Aktuální zpráva. Hazard.
4: Jednička na trhu letenek.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
4: Nek.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí
5: her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
5: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje.
5: Účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře.
6: Závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali? Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali na milionáře? Dokážete si představit,

0: Co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstali milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste slosujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
1: Přemýšlíte o...
0: Staďte plný tiket a jste ve hře.
1: Přemýšlíte
0: plný tiket a jste ve hře.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Ve hře.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do pro... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz. Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafické řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20%, koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz a také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz. Siko.cz.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Staň být jen divákem. A staň se součástkem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se tisí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám.

0: vybereš. Místo z jiného světa. A přitom si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. A realita CZ. CZ.
1: Hledáte Hledáte spolehlivý Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami
1: má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká
1: historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný
2: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a
2: vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a
2: nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz
2: I výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz Autopoly. Nabídka vozu na auto-polic.cz Autopoly. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus na auto-polic.cz Autopoly. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge?
1: Příbrami.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni

odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás závod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Na vás záleží.

Viesco nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a mehige. Viesco nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku. Viesco nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku.

0: vykouzlíte tu správnou hřejivou doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Sleeping and Living.
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spíko právě teď? Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ.

0: Rádio.
1: Ahoj.
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička.
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor.
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny.
0: Rock Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock
0: Rádio.
1: Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Všechny posluchače Rock Rádia. Rádia.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nevorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Za tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám bude můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast detradiční podcast deska měsíce, kde z brusu novej podcast deska měsíce, kde z brusu novej kousek škvorů rozebere spe. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Narozeniny Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno Rokrádia, který oslavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom už slavíme 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom už jsme informovali 7. v sobotu ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny, můžete ještě ve Zlíně v hale Datart. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. To všechno víte, o tom už jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně o tom už jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 8 jsme informovali Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 Lupeny, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, můžete ještě pořád kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za kupovat. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 990. Teď aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 990. Aktuálně za cenu 890 korun v listopadu, potom za 990. A 890 korun v listopadu, potom za 990. A co je důležitý, korun v listopadu, potom za 990. A co je důležitý, tak paru potom za 990. A co je důležitý, tak 990. A co je důležitý, tak už kromě toho, že a co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře. A co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře. Co je důležitý, tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme. Tak už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej. Už kromě toho, že víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Víte, že tam potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten potkáte tváře Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten z toho Rokrádia, tak tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou, tam pokřtíme i slušnej rokovej kalendář. Ten s tou mužskou populací, rokovej kalendář. Ten s tou mužskou populací, zástup kalendář. Ten s tou mužskou populací, zástupci rok, ten s tou mužskou populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků, s tou mužskou populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků, mužskou populací, zástupci rokových muzikantů a zpěváků a zástupci rokových muzikantů a zpěváků a rokových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše rokových muzikantů a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše tu a zpěváků. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete pku. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat. A vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravíme. Vy se můžete podívat, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravíme. Samozřejmě můžete podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce podívat, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste člen, co pro vás připravujeme a co můžete očekávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy skávat. Ba co víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář. Víc, dokonce pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář. Pokud jste členy slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2000 slušný party, tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027. Tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože tak si můžete slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, slušnej rokovej kalendář pro rok 2027 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme pro rok 2027 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje 27 předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme. Předobjednat, protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom. Protože my ho samozřejmě pustíme do prodeje hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí. My ho samozřejmě pustíme do prodeje.

0: jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. pustíme do prodeje, hned jak ho pokřtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje. Ale může se stát, že křtíme, tak dva dny potom, tedy 9. v pondělí půjde do prodeje.
1: Tak děti, zítra je taky den a ty spacáku a spinkat.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Skempu. www.bezkempu.cz
1: Itálu.
0: www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat i vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Vévou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavalii. www.lavite.cz
2: Máte dlažbu plnou spár?
1: www.lavite.cz
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné?
1: www.lavite.cz
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné?
1: www.lavite.cz
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, pětá nálada. Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, pět barev a rovnou hra. Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, pět barev a rovnou hranu pro snad minimum spár, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, pět barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší držbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.

0: milimetrů, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila. 100 milimetrů, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat.
0: Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebně.
0: To nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.
0: Dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.
0: Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí
1: brat ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí mít
1: ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáset.
1: Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto. Nerezové komín.
1: Izomat CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto. Nerezové komíny kouřovody. Komín musí mít pořádnej tah. Okáseto. Nerezové komíny kouřovody a komín musí mít pořádnej.

Tak tohle byl... Tak tohle byl Linkin Park, který jsme si dali na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už po rádiu 9 hodin a 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad a to znamená 37 minut. Nám se blíží už pomalu listopad a to znamená 7 minut. Nám se blíží už pomalu listopad a to znamená i 18. narozeniny. Nám se blíží už pomalu listopad a to znamená i 18. narozeniny. Blíží už pomalu listopad a to znamená i 18. narozeniny Rock Rádia. Znamená i 18. narozeniny Rock Rádia, který oslavíme 7. v sobotu 18.

0: tvrdě makáš, zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na v Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí tak nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profi. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Zkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
1: Dobrý den,
0: Hilti. Protože profíci vědí.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
0: Protože profíci vědí.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
0: Profíci vědí.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV moderné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit RV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z hybridní 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Sport je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Sportu a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarovém vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdy úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečná
2: zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoin.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
2: Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to.
1: Těšíme se na vás.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě na. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstup.

Komínové systémy. OKZ, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové kompletní sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. OKZ to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důl. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důlkách nebo na OK.cz. Komíny pro firmy i domácnosti.

0: Partnersbanka.
1: Prý kámoš, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Všetko.
1: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
1: Poradí ty Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Poradí Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka...
0: Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To slo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. Finál 24,90. Lidl. To se vyplatí. Finální výprodej 90. Lidl. To se vyplatí. Finální výprodej ve velkém Lidl. To se vyplatí. Finální výprodej ve velkém stylu. To se vyplatí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obu platí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrchol. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vybej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupel nové ventilátory potrubí.
2: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupel nové ventilátory.
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.
2: Život v pohybu.
3: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, teplozušné ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ani ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle.
3: Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
3: Krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.

0: Seto, ten pravej tah. Na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Mátež.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den, buďte rádi.
0: CZ, OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se...
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www.stěhovaníkrbec.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profi.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profi Voda kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Profi Voda stěhovací a vyklízecí služby. Profi Voda stěhovací a vyklízecí služby.

0: jinde nenajdete. Ventilátory. Teď techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Kde nenajdete. Ventilátory.cz. Vytvořeno najdete. Ventilátory.cz. Vytvořeno s použitím ventilátory.cz. Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám
0: .cz. Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladní
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných
0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
0: s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete
0: AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry. Bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. 5 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Rock Radio.
1: Kik. Víc než si myslíte.
2: Rock Radio.
1: Rock Radio. Myslíte.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Léto je definitivně za...
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se...
3: Radio. Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase...
3: Rock Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
3: Radio, co se děje?
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
3: Děje.
4: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba se vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním do střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour jako host se staví se svojí. Tak jdem dál tour jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gat Save the Punk zahrají

SPS Ihořína nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialk. Může chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialk. Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialk. Punkový to bude tak na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialk. Punkový to bude taky v modrý opici v The Punk zahrají SPS a The Fialk. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialk. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk The Fialk. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Ky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají. Bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision. Modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák. V sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák. Týho na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. Posilový autobus Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. Posilový autobus a řada tu zahrají Vision Days Driák VVU. Posilový autobus a řada Vision Days Driák VVU. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Tak VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek patří autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Dist. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová. S předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A stihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahraje District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Tak se bavte Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Holubcová.

Kvalitní vrtané studny na Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí. CZ. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už.

Když už padl na náze stínů, když už padl na náze stínů, když už padl.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá.
0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pozičte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, a až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontocz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro lék.
1: Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu
1: slevy u obchodníka?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do...
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: I pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Plácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lék se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrád.
0: Benu, rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup.
0: Rádi vám poradíme.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz, všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
4: vybuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte
4: .eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na
4: shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Česk, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce a vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupí na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafidu
5: od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz.
5: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužka
4: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.
4: CZ. Partner pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.
4: Pro vaši zahradu.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 590 záruka na 5 let? Nissan Qashqai.

0: nyní už od 599 tisíc let. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun včet. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun včet. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejci. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Nissan.cz. Z.
1: Ne.
2: Každý je na...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco...
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šest něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% z nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% změn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup. 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rpravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Nejvyšší čas.
1: Více na rb.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit
1: slu.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránku. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rokový stránky. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio. CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co

Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. No co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Radio.cz.

0: výboru vyberou laureát, očekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 207 ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí vyberou laureáta z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém z 287 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové 87 kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extra kandidátů. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení. No a vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série. Vedoucí třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. V devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bezbodové hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bezbodové ztráty od začátku sezóny usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bezbodové ztráty od začátku sezóny prodloužení rekordní série výher. Bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře moc rekordní série výher. Bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů je výher. Bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec. Bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice ztráty od začátku sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice sezóny. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovice. Soupeře mocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Pářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středu. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeské představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Českém derby s Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tak Mladou Boleslaví.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá
1: počasí.
2: Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska. Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude Tak pojďme ještě na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně. Na počasí. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat. Proměnlivá oblačnost dneska, který bude postupně přibývat, ale bude dneska, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš beze srážek, který bude postupně přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by ne přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo přibývat, ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi ale bude to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 to spíš beze srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni srážek. Takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě, takže pršet by nemělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na mělo. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12. Teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 16 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. Celsia a na Moravě mezi 12 až 16.
3: Ať už prší
1: mezi 12 až 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce
1: až 16.
3: Ať už prší nebo

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké do
0: rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Rač.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami Hezké dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu dopoledne přeje David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních referend. 20 plebisc s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 7:30 místních referend. 20 plebiscitů se týká se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby tu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektrárn uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektrárn místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích v dalších referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích v dalších 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny obchvatu nebo bytových domů.
2: Členové výboru patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru

0: Paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Se diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Sad každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock a muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio doprava. Rock rádio doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění.
0: Rock rádio doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně.
0: Rock rádio doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlova.
0: Doprava.
1: Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší. Z dopravy tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou. Tady mám pro vás upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut. Upozornění z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží. Z Plzně, ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží. V ulice Karlovarská, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s oka, tam se řeší srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a srážka dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte osobních aut, která tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malá tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi provozu, tak počítejte s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích s omezením a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonickým a ještě pořád počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, počítejte s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se s malými komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na komplikacemi v Českých Budějovicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda na ulicích na Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta Strakonický, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta, protože tam se řeší na nehoda nákladního auta auto, tam se řeší na nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, se řeší na nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s nehoda nákladního auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky auta autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tom autobusu, tvoří se tam kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tom kolony, tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Tak počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost
1: a taky se zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost z jízdy
1: a zdržením v tomhle úseku.
0: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do bloku. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.

0: rádi se postaráme o vás i auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás ze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Dubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco.
1: Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po 10. hodině.
1: Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil Dráb vám přeje hezký pátek. Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října. Máme něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října. Něco málo po 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října. A 10. hodině, Kamil Dráb vám přeje hezký pátek 9. října. A v této hodině se mimo jiné vám přeje hezký pátek 9. října. A v této hodině se mimo jiné budeme pátek 9. října. A v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písně 9. října. A v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písník a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písník a v této hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písník kapely Škvor, která se jmenuje Tajný hodině se mimo jiné budeme věnovat i nový písník kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Ne budeme věnovat i nový písník kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin i nový písník kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer kapely Škvor, která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na která se jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube jmenuje Tajný přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube tak přání. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si ji můžete poslechnout. Včera v 7 hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si ji můžete poslechnout. Můžete se podívat. Hodin večer měla premiéru na YouTube, takže už si ji můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Premiéru na YouTube, takže už si ji můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle YouTube, takže už si ji můžete poslechnout. Můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i fet. Můžete poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru. Poslechnout, můžete se podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru. Podívat i na klip. Ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru Rock Rádia. A ale co je důležitý, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru Rock Rádia. A spojíme, my si tuhle tu píseň představíme i v éteru Rock Rádia. A spojíme, představíme i v éteru Rock Rádia. A spojíme se s bubeníkem Martinem Rock Rádia a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si a spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě. Spojíme se s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni s bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a bubeníkem Martinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klidinem Pelcem a budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě se budeme si s ním povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě povídat právě o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme o týhletý písni a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte a o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete o tomhle klipu a samozřejmě si i zahrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete a samozřejmě si i zahraje.

0: hrajeme. Takže se máte na co těšit a pokud se chcete něco nového dozvědět, si ji i zahrajeme.
1: Franta Sahula.

Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Poledne s Kamilem Drábem.

teď zase začíná růst a tak se o něm po letní pauze znovu víc mluví. A zajímavý je, že se do něj nově pustila i Partners banka. A zadátky zadarmo, kdy si totiž založíte účet u Partners banky, a zadáte kód BTC 500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože pětistovka je zároveň Bitcoin, a protože pětistovka je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si můžete tohleto celý vlastně vyzkoušet prakticky zadarmo.

0: aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance. Takže stačí si stáhnout aplikaci Partners banky, zadat kód BTC500 a mrknout aplikaci Partners banky, zadat kód BTC500 a mrknout, jak to v Partners banky, zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje. Zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje, protože zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje, protože vyzkoušet kód BTC500 a mrknout, jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin a mrknout, jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky, mrknout, jak to funguje, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky, protože vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? Že vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? Vyzkoušet si Bitcoin za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? To za 500 od banky je docela dobrý nápad, ne? Toliko informky je docela dobrý nápad, ne? Toliko informace je docela dobrý nápad, ne? Toliko informační sdělení ohledně nákupu a investic a možného třeba proniknutí na finanční trh. No a teď zase se pojďme vrátit a možného třeba proniknutí na finanční trh.
1: Velký výběr vozů skladem i Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr

Tak tohle byly Aerosmith, který jsme si na Rock Radio dali a skladba Dream On. Máme 10 hodin. Jedná se o to, že Bitcoin teď zase začíná růst, a tak se o něm po letní pauze

0: Výběr vozů skladem i hned k odběru. K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Itálie.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Itálie, která chutná.
0: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Itálie, která chutná. Objevte
0: až s nabídkou od Domanského.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodej
0: od Domanského.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodej. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vín. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. A proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské sníh přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Je speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Itálii. www.lavite.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
2: www.lavite.cz.
3: Do Brna,
2: CZ.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderní.
3: Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Ním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovější Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. Pět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných novějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Dopravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. Rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. A 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Uvažujete o tepelném.
4: Zamilujte si je taky.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku

0: U tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Ten na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým pce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umechniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás táž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10
0: i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout,
0: kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: klí. Proterm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Derm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je
0: Z.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je
1: na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně
1: ví, letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádějíš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je
1: navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrik.
2: Zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Je
2: v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: oslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečky Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Te přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
4: Tak co jí koupím?
3: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Tak co jí koupím?
3: Práci na letišti.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: CZ.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? No. Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Ne, přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyse.
5: Říkala, že

0: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, le.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme.
1: A vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegri.
1: Svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už ne...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte...
0: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
0: Kem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Roman...
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženě.
1: Pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou. Running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
0: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Lepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Skonto nábyte.
0: Hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Skonto nábyte. Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
2: Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, nacíte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v procenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, s kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu 50% z každých 10% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Díka.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme lidí. Proto vyrábím francimel.

0: farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farma plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Franci kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nábunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Farmář František.
1: Pohon všech kol u nové. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená za všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte ruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissance pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky a akce na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her
1: na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
1: CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot na
3: hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot
3: může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
3: Závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř svoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Jackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek. To šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Ký za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot.

Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Tongues. A do třetice tu máme Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotu. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Na vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tu záleží.

Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás.

hlasu záleží. Do vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson z referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za ním One Assassination Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones at

0: že si o něm stihl třetí videoklip ke skladbě Tajný přání a že si o něm klip ke skladbě Tajný přání a že si o něm zkusíme popovídat skladbě Tajný přání a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem přání a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem tedy a že si o něm zkusíme popovídat s Martinem Pelcem tedy bubeníkem povídat s Martinem Pelcem tedy bubeníkem kapely Škvor, pokud se nám podaří se mu dovolat. Poprvý z éteru Rock Rádia. Jinak samozřejmě už jí máte možnost streamovat.
1: Jsem farmář Fred.

0: farmář František z Vysočiny. Na farmě rodi... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel. Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel. Probiotický jogurt s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. A z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farma Němcova. Plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmavejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Doktor
0: František.
1: Doktor Max o vás pečuje.
0: Ček.
1: Doktor Max o vás pečuje. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. O poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. dermax.cz/soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak...
1: z/soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days.
1: Soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak ale. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba.
2: A užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim
2: naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na
2: co? Tak Allegro.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné. Podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice.

0: republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Lí republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá. Tak doraš. A že nehraješ v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá. Tak doraš. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá. Tak doraš. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, že jo. 16. oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá. Tak doraš. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. hráli za Mladá. Tak doraš. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Tak doraš. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příště. A že nehraješ nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a poblíž, v sále, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25, jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
1: Za
0: 25 let, tak doraš na Kačinu.
1: Zatímco všichni ještě spí.
0: Doraš na Kačinu.
1: Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vilt. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vilty ví. Všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vilty víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Vilty víme, že bez tebe se ty už tvrdě makáš. Vilty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. Vilty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. Vilty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Vilty víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí. Tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
2: Tati a pro... Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným... Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem? Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění?
2: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění?
2: Se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění?
2: A v novou petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku. Novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: Džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v
2: paraplíčko.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.

0: Na Rock Rádiu Komunál a déšť. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou. Na Rock Rádiu Komunál a déšť nad scénou 10:37 a na domácí scéně ještě zůstaneme,
1: Single, třetí videoklip ke skladbě Tajný přání a

0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky.
0: A pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obal.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Zvál.
0: A v baťužek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví.
0: Užek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho.
1: Se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
1: Proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty. Tý může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit.
2: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit.
2: Mnoho věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí.
2: Má to smysl. Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí.
2: Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Ví.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cesta od
0: vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: Dít. Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
0: A
1: běž už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila.
1: Už.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Cesta odpadu CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčej.
2: Z.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horský.
4: Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horský.
4: Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Čest i horským gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
3: Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vych coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte ranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodej kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Auto z druhé.
4: Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Auto z druhé ruky.
4: Bushman i na www.bushman.cz.

0: Auto z druhé ruky?
1: No tro.
2: www.bushman.cz.
0: Auto z druhé ruky?
1: No tro.
2: CZ.
0: Auto z druhé ruky?
1: No trochu se bojím, co koupím.
0: Auto z druhé ruky?
1: No trochu se bojím, co koupím.
0: Auto z druhé ruky?
1: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš, přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím, jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Certifikované ojetiny, největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech. Ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
4: Autonord.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
4: CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
5: osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
5: 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy.
8: To si přece nemůžete nechat ujít.
7: Je to šance být na 3 miliardy. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh.

0: nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz. A také podlaž. Siko.cz. A také podlaž. Siko.cz. Siko.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, tak přátelé,
1: Rock Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že
1: Radio.
2: Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit. Tak přátelé, jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit. Ale jsme zpátky, já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali. Já jsem vám říkal, že se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o se pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Pokusím spojit s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, s Martinem Belcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Marcem, aby jsme si popovídali o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine, o nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím. Nový skladbě kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj. Kapely Škvor. Hele, a ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Ono se to povedlo, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Martine, na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně?
3: Ahoj, Kamile.
2: Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky odpočíváte? Čau, co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se? Co ty děláš, Škvor, aktuálně po nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, pro nahrání desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte desky odpočíváte nebo scházíte se, diskutujete, probíráte album nebo teď máte jakože pauzu od.
3: No tak úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí. Úplně pauzu nemáme, samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním. Samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky. Samozřejmě jsou ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky. Ještě nějaké věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo, věci, které se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým se pojejí vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále. Vlastně jakoby s vydáním desky, s nějakým promo a tak dále. A vydáním desky, s nějakým promo a tak dále. A s nějakým promo a tak dále. A v podstatě potom si dá promo a tak dále. A v podstatě potom si dáme teda

0: a tak dále. Mm. A v podstatě potom si dáme teda takovou a v podstatě potom si dáme teda takovou a v podstatě potom si dáme teda takovou nějakou kratší jako v podstatě potom si dáme teda takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, takže potom si dáme teda takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, dáme teda takovou nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň nějakou kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň kratší jako pauzičku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodinečku přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny přes zimu, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, aby jsme taky měli čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale čas aspoň na sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hned sebe a na svoje rodiny, ale po novém roce začneme hnedka už vlastně tvrdě, zkoušet na následující jarní.
1: Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert. Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2. Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum. Vy jste vlastně letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo? Letos vypustili i ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: I ten tradiční vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: Vánoční koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo
1: koncert v O2 Univerzum, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu
1: vlastně, že jo?
0: Ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že ano, ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že ano.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu.
1: No.
0: No, to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo to bylo z toho důvodu vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že spoustu důvodů vlastně, že chápu, že nebo chápeme, že chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. Chápu, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou, že nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali, nebo chápeme, že spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali. Spousta lidí to bralo už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali, ale už jako takovou tradici. My jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu tradici. My jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čí, my jsme to vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, vlastně taky tak brali, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, ale vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní vzhledem tomu, že nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které nás čeká, jak jsem říkal, jarní turné, které vlastně bude zatím největší. Jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii. Jarní turné, které vlastně bude zatím největší v historii. Historii Škvoru. Turné, které vlastně bude zatím největší v historii. Historii Škvoru, které vlastně bude zatím největší v historii. Historii Škvoru, tak vlastně bude zatím největší v historii. Historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic největší v historii. Historii Škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli historii škvoru.

0: jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříštit stanou historii škvoru, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a nechtěli jsme tříštit stanou školské síly.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od
0: školské síly. Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19.
0: Tak.
1: Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny. Pojďme na píseň Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v Tajný přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si přání, která od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si od včera od 19. hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout hodiny visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech streamovacích platformách. Visí na YouTube a v podstatě si posluchači můžou poslechnout na všech a za chvíli si taky v premiéře. Je to tvůj favorit z desky, nebo máš nějakou jinou píseň, na kterou sázíš, že se třeba posluchačům bude nejvíc líbit, nebo
0: Samozřejmě tu písničku mám rád, jako mám rád všechny písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně za mě osobně

0: písničky, které jsme kdy udělali. Nicméně za mě osobně,
1: Vydám ještě třeba taky jeden. Vlastně si myslím, že už jich moc ne...

0: bude, možná vydám ještě třeba tak jeden. Myslím, že už jich moc nebude, možná vydám ještě třeba tak jeden. Ale moc nebude, možná vydám ještě třeba tak jeden. Ale možná vydám ještě třeba tak jeden. Ale dělat ještě třeba tak jeden. Ale dělat vlastně videoklip jeden. Ale dělat vlastně videoklipy ke všem písním. Ale dělat vlastně videoklipy ke všem písním. Ale dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to. Ale dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc. Dělat vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Vlastně videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Videoklipy ke všem písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Takže písničkám na desce, tak to nedává moc smysl. Takže to nedává moc smysl. Takže si myslím, že už toho moc dává moc smysl.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba
0: takže si myslím, že už toho moc asi nebude.
1: Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa. Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci. Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to. Některé kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to. Kapely to jako dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo dělají, nebo třeba takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože takový ty lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože tam fotka a píseň, lyric videa, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň, nebo takový věci, jakože aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl, aby to na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na YouTube nebylo jenom jakože je tam fotka a píseň, což to je jedno, já jsem se chtěl zeptat na to, v klipu se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: Se objevuje had, ten je z tvojí sbírky?
0: Ano.
1: Ten je z tvojí sbírky?
0: Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty z tvojí sbírky?
0: Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš...
0: Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo?
0: Ano. Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo? Těhle těch potvorů různých.
0: Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ten je z mojí sbírky.
1: Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých. Ty máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně...
1: Máš bohatou sbírku, že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
1: ...že jo, těhle těch potvorů různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství...
1: ...různých.
0: Ale tak já se vlastně chovatelství... venu de facto celý život a speciálně tý teroristice. Takže jo, venu de facto celý život a speciálně tý teroristice. Takže jo, mám poměr život a speciálně tý teroristice. Takže jo, mám poměrně speciálně tý teroristice. Takže jo, mám poměrně rozsáhlou. Takže jo, mám poměrně rozsáhlou kolekci všech. Takže jo, mám poměrně rozsáhlou kolekci všech možných různých. Mám poměrně rozsáhlou kolekci všech možných různých plazů.

0: poměrně, poměrně rozsáhlou kolekci všech možných různých vpadů.
1: A je to možný?
0: Poměrně rozsáhlou kolekci všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět?
0: Kolekci všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba?
0: Všech možných různých vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde?
0: Vpadů.
1: A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou? A je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde? Je to možný někde vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba vidět třeba? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby? Ukazuješ to někde nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli nebo máš nějakou stránku nebo třeba na Facebooku nebo něco kdyby třeba posluchači a fanoušci se ránku nebo třeba na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba na Facebooku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje souku nebo něco, kdyby třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost. Třeba posluchači a fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost. Fanoušci se na to chtěli podívat, třeba nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost.
0: Je to moje
1: dívat třeba, nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost.
1: Nebo je to jenom ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně...
1: Ryze tvoje soukromá záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku...
1: Má záležitost?
0: Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou... Je to moje soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat. Je soukromá záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page. Záležitost, nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která nicméně na Facebooku se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropidoma. Se můžou posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropidoma.
1: Mhm.
0: Posluchači podívat na page, která se jmenuje Tropidoma.
1: Mm-hmm.
0: Či podívat na page, která se jmenuje Tropidoma.
1: Mm-hmm.
0: A na page, která se jmenuje Tropidoma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dávám nějaký, která se jmenuje Tropidoma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dávám nějaký fotky, nebo ne Tropidoma.
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dávám nějaký fotky, nebo nějaký...
1: Mm-hmm.
0: A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky. A tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby. Tam občas dávám nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z Mělchovat. Nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z Mělchovatelského života. Nějaký fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z Mělchovatelského života.
1: Mm-hmm.
0: Fotky nebo nějaký příspěvky, jakoby z mého chovatelského života.
1: Mm-hmm.
0: Příspěvky jakoby z mého chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která
0: jakoby z mého chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem
0: z mého chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem
0: chovatelského života.
1: Mm-hmm. A poslední otázka, která je spojená s tímhle klipem prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. A s tímhle klipem prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Prej ti přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Přivodil během natáčení nějaký nečekaný překvapení. Nějaký nečekaný překvapení. Překvapení.
0: Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš. Teda se tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám. Tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám.
1: No
0: tak to úplně teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi...
0: Teďko nevím, na co narážíš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco...
0: Narážíš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo...
0: Víš, teda se přiznám.
1: No prej tam něco asi jako pokálel, nebo něco takového, nebo něco se stalo...
0: Znám.
1: No prej tam něco asi jako...

0: pokálel nebo něco takového, nebo něco se stalo?
1: Jo,
0: prej tam něco asi jako pokálel nebo něco takového, nebo něco se stalo?
1: Jo, tohleto, no tak když se manipuluje se zvířaty obecně, tak samozřejmě oni to nemají moc rádi. Já ty hady, líčky, to znamená, že fakt nejsou zvyklí úplně na nějakou běžnou,
0: Martine, já ti moc děkuju za krátký rozhovor. Užívej, měj se hezky a my si jdeme pustit škvora. Rock Radio.

0: až do 13. října. Kaurník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu.
0: Parádní 90. Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanské.
0: Kaufland.
1: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5. Novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodě. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním. U Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský C. Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Fashion v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19.
1: Domanský CZ.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
1: Z.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program a hlavně světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky. Dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gram a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. S námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Skonto na byte. Více na fashion.arena.cz. Skonto na byte.
1: Už
2: @arena.cz.
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat a
2: CZ.
3: Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat až
3: skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat až si ušetříte
3: nabité.
1: Už nemusíte čekat až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákup konto.

0: Nový. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běch sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Značkovce.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: Dobrý všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: všechno dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Dobrý.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snack. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, kladu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Příklad Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané kit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kepry. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kepry. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,99,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90.

0: Mobilo.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla pod slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 60% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1
0: kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii.
0: Slevy u obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta.
0: Obchodníka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Takto se vyplatí v drogérii Teta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze sleva. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu nás ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 30%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Když chceš bezpečně nakoupit
1: Teta Drogerie CZ.
2: Když chceš bezpečně nakoupit
1: Drogerie CZ.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.

vešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. A nevešlo na www.rokoviradio.cz. Na www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz. CZ.

0: růstu zpomalí na 1,1 desetinu. No a David Pastrňák příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1 desetinu. No a David Pastrňák se rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1 desetinu. No a David Pastrňák se dvěma góly zpomalí na 1,1 desetinu. No a David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním 1 desetinu. No a David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsob. No a David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL. David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins. Dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1. Zavkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který jsem způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klap 1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klap se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Kličemi, objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v noci střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v noci Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli Melka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7. Skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7. Roky poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7. Rock Radio. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7. Rock Radio. Počasí. Flames ale prohráli s Colorédem 3-7. Rock Radio. Počasí. Prohráli s Colorédem 3-7. Rock Radio. Počasí. Colorédem 3-7. Rock Radio. Počasí.
1: Tak ještě skoukneme po
0: 7.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak ještě skoukneme počasí jedne
2: Radio. Počasí.
1: Tak ještě skoukneme počasí jedne dneska bude
2: počasí.
1: Tak ještě skoukneme počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost. Tak ještě skoukneme počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost. Tak ještě skoukneme počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude. Tak ještě skoukneme počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude postupně počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude postupně přibývat. Dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude postupně přibývat, ale oblačnost, která bude postupně přibývat, ale bude se, která bude postupně přibývat, ale bude to bez srážek, takže pršet bude postupně přibývat, ale bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo postupně přibývat, ale bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo teploty přibývat, ale bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo teploty vpad, ale bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo teploty v Čechách mezi 9 až bude to bez srážek, takže pršet by už nemělo teploty v Čechách mezi 9 až 13 srážek, takže pršet by už nemělo teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a by už nemělo teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi teploty v Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. Čechách mezi 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 9 až 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. 13 stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. Stupni Celsia a na Moravě mezi 12 až 16. A na Moravě mezi 12 až 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 12 až 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 16.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák.
1: Výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Dopočasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Příští rok pak tempo růstu zpomalí na 1,1 desetiny procenta.

jistě nápad víc než obstojný, spár bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou banku. Je to jistě nápad víc než

0: rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rádi se postaráme o vás i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Máme o vás i vaše BMW. BMW. Rock Radio.

0: Partnersbanka.
1: Kámoš, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Kámoš, když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Banka.
2: Nejvyšší čas
1: poradí The
0: Partners Banka.
2: Nejvyšší čas navštívit
0: The Partners Banka.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný
0: roka.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neví.

0: oběd.
1: Startujeme elektrický...
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický...
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11.
0: Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11.
0: Oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám... Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Startujeme elektrický oběd. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Máme 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že 3 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu. Přeju vám hezký pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma, nebo pátek. Doufám, že jste buď na home officeu nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte. Doufám, že jste buď na home officeu, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Jste buď na home officeu, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Spisu, nebo jste z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři z práce doma, nebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty, anebo toho před sebou nemáte tolik. Což jsou tři nejideálnější varianty. K tomu nemáte tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den tolik, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten, což jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit, jsou tři nejideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit, ideálnější varianty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit, z jakýhokoliv důvodu, ty, k tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. K tomu, abyste si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. Ať si ten den mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. Ať to mohli zlepšit z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. Ať tu možnost z jakýhokoliv důvodu, třeba svoji oblíbenou písní. Ať tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš, třeba svoji oblíbenou písní. Ať tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv oblíbenou písní. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A tu možnost máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail máte právě teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail teď, když napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail obet@rokovira. Napíšete na náš Facebook do zpráv. A nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz buď do zpráv. A nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz a nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz nebo případně na e-mail obet@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. obet@rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. rokovyradio.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to.cz. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet. Já jsem připraven, nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. Nejsem zaskočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Skočen. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. Takže pište a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek a budeme to tam pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda pomalu sázet až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda až do 12. hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a tý hodiny. No a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a no a ode mě první příspěvek dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Příspěvek dnešního

elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Track dnešního elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Elektrického oběda. Alice Cooper a Poison. Alice Cooper a Poison.

při dnech home office, výborně, už delší dobu poslouchám, při dnech home office, výborně, poprosím o panoptikopchám, při dnech home office, výborně, poprosím o panoptiko pro při dnech home office, výborně, poprosím o panoptiko pro mamku a tátu, který bohužel home office, výborně, poprosím o panoptiko pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové, výborně, poprosím o panoptiko pro mamku a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, a tátu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu, který bohužel nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný, nemají takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek, takové štěstí jako já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek, já, trávit pátky na home officeu. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend na home officeu. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je panoptiku. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je panoptiko. Všem přeji krásný pátek a hezký víkend. No a tady je panoptiko. Krásný pátek a hezký víkend. No a tady je panoptiko. A hezký víkend. No a tady je panoptiko. No a tady je panoptiko.

0: Posloucháte elektrický oběd. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio. Rozjeli jsme to s Elisem. Posloucháte elektrický oběd na Rock Radio. Rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše. Elektrický oběd na Rock Radio. Rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka. Rock Radio. Rozjeli jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání. Jsme to s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě s Elisem Kuprem a teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě teď už pojďme na vaše přání. Jirka píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě na vaše přání. Jirka píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál. Přání. Jirka píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál. Píše: Ahoj Kamile, chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou. Chtěl bych tě požádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc. Žádat, zdali bys prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře. Se prosím zahrál pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Pro moji šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Šéfovou její oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak oblíbenou písničku, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má, a to Noc v opeře od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu. Od Panoptika. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu, a já si případně. Má dneska narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu, a já si případně trochu narozeniny, tak ať má zase o něco lepší náladu, a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu, tak ať má zase o něco lepší náladu, a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou. Má zase o něco lepší náladu, a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku, se o něco lepší náladu, a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku náladu, a já si případně trochu vyžehlím nějakou tu případnou chybku, co tu někdy Jirko není zač, přihodíme ještě k tomu další zkaz.
1: Ahoj, píšu poprvé.
0: Při dnech home office, snad dobře, už delší dobu poslouchám.

Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a... Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil... Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. A Kamil Tráp.

Radky a další přání je na Rock Rádiu v elektrickém obědě na přání Radky a další přání je o elektrickém obědě na přání Radky a další přání je od obědě na přání Radky a další přání je od vlastní Radky a další přání je od vlastníka, který napsal a další přání je od vlastníka, který napsal je od vlastníka, který napsal od vlastníka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát od vlastníka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple vlastníka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být. Který napsal, že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být. Pro všechny, co že by chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být. Pro všechny, co mají rádi. Chtěl nechat zahrát Deep Purple a Burn, má to být. Pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Deep Purple a Burn, má to být. Pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli by a Burn, má to být. Pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, má to být pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, všechny, co mají rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí rádi dobrou muziku. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí. Dík. Tak jestli bych to mohl zahrát. Hele, moh a schutí. Hele, moh a schutí. A schutí.

Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání Radky a další. Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickým obědě na přání.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ale.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ale, co pak?
0: Elektrický oběd.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy.
0: Elektrický oběd.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá.
0: Oběd.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.
1: Ať pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis Cliff. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní pruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Značkové slevy v
2: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které
2: ruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které
2: jezděte bez poruchy.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
2: Poruchy.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bo slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběr rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Od Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 eurová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z Velvet zrnková káva krém. Florian jogurt za 6,90 a Jakob z Velvet zrnková káva krém. Kilo za 2 gurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 z Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland 90

0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede.
0: Do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
0: Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bys... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžovat... No tak, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžovat... No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte...
1: Úžasnou zimní zahradu a ještě bysme chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Radu a ještě bysme chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Zmanžovat... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ.
3: Finál.
2: KBCZ.
3: Finální výprodej ve velkém stylu.
2: Z.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na Sportissimu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 2 obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290. Berte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimu ohybu.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo.
4: Jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Ček to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne.
4: Co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí.
4: Jdeme na to?
5: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bez.
5: Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha na...
5: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti
5: dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes
5: pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
5: omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
5: Je.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skontona. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skontona. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Skonto nabité. Na práci na letišti.cz. Skonto nabité. Na letišti.cz. Skonto
3: nabité. Už nemusíte čekat
4: a... Z.
3: Skonto nabité. Už nemusíte...
6: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový
6: nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový... Už nemusíte čekat, až si ušetříte.

0: ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nakat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Na ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získ. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí. Získáte v prodejnách jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých denách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Vezmi svůj
0: okupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Vezmi svůj osud do vlastních.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Slevy u obchodníka.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrahraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/soutěž.
2: Xandria. I'm on my way. Xandria. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása míří znovu. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria. S novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvab z dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
0: No.
2: 15. říjen. Pražský distrikt.
0: No to.
2: Jen. Pražský distrikt.
0: No to, že seš mladý projektant.
2: Distrikt.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemůže. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky.

0: Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, přijme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Aktuální www.projektantbudoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva hazard
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice
0: budoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Minister hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí
1: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastce nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
0: Vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali?
2: Sportka casting na milionáře.
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion
2: na milionáře?
3: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už
3: dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme.
3: Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce.
3: Co byste dělali, když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionů.
3: Když byste vyhráli milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Milion?
2: Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Staďte plný tiket.
2: Losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.
3: Staďte plný tiket a jste ve hře.
2: Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tati.
2: A jste ve hře.
4: Tati, to bylo chytrý Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych
4: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý
4: Koupit tu chytrou telku

0: Ku v datártu.
1: Přímo by chytrali. S chytrártem jsme ušetřili.
0: Ku v datártu.
1: Přímo by chytrali. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je?
1: Přímo by chytrali. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je?
1: By chytrali. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby se snad chytrali. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby se s chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby se snachytřil jako já, tak tím jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že...
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Chytrárt.
1: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny... Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí.
1: Chytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt.
0: Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt.
3: Tak co jsou...
0: Einstein.
2: Nízké ceny. To je chytrárt. Datárt.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám.
2: Ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že...
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23 až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen C zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen CZ. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen CZ. 23. října. Tak mrkněte na Citroen CZ. Na. Tak mrkněte na Citroen CZ. Mrkněte na Citroen CZ. Citroen CZ.

přání. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal. A tohle byly Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického. Rammsteini, samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát. Samozřejmě, a mám tady přání, který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát. Mám tady přání, který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho. Ani který zní takto. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho. Oj, Kamile, rád bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho. A Helgu, kdybych bych nechal do dnešního elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho. A Helgu, dyketikn, elektrického oběda zahrát pro kolegu Koudyho. A Helgu, dyketikn, pro kolegu Koudyho. A Helgu, dyketikn, od Rammsteinu, bude to od Koudyho. A Helgu, dyketikn, od Rammsteinu, bude to od kolegu. A Helgu, dyketikn, od Rammsteinu, bude to od kolegu z dílny. Helgu, dyketikn, od Rammsteinu, bude to od kolegu z dílny. Dyketikn, od Rammsteinu, bude to od kolegu z dílny. Díky moc. Tak to je přání, který je z dílny, bude to od kolegu z dílny. Díky moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi moc. Tak to je přání, který je za námi a před námi je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divok. To je přání, který je za námi a před námi je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla rozárku. Za námi a před námi je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla rozárku. Pro mě a my a před námi je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla rozárku. Je další vzkaz. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla rozárku. Pro mě a pro všech. Ahoj Kamile, prosím zahrát divokýho byla rozárku. Pro mě a pro všechny hezký den. Prosím zahrát divokýho byla rozárku. Pro mě a pro všechny hezký den. Soňa z Rozárku. Pro mě a pro všechny hezký den. Soňa z Roudnice. Pro mě a pro všechny hezký den. Soňa z Roudnice. Pro všechny hezký den. Soňa z Roudnice. Z Roudnice.

Posloucháte Rock Radio. Posloucháte Rock Radio, samozřejmě Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde... Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte... Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku na... Posloucháte Rock Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. Radio, samozřejmě elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. Elektrický oběd, kde si užíváte muziku na vaše přání. A tohle byly... Kde si užíváte muziku na vaše přání. A tohle byli Rammsteini, samozřejmě užíváte muziku na vaše přání. A tohle byli Rammsteini, samozřejmě na vaše

nás. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Halloween na roku. Halloween na roku. Halloween na Rock Rádiu, I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte Halloween na Rock Rádiu, I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte Elektrický oběd, Rádiu, I Want Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich Out, píseň, o kterou si napsal Petr, posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, napsal Petr, posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat, posloucháte Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy podle vašich chutí a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček a přání a budeme pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 40 pokračovat. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače. Ahoj, zahrál bys prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rock Rádia a pro nás nadí. Prosím vážené dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu. Ať nám dámy od Rybiček 48 pro všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu. Ať nám to připraví 48 pro všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu. Ať nám to při praxích všechny posluchače Rock Rádia a pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkuje a pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Pro nás na dílnu, ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Ať nám to při praxích lépe utíká. Děkujeme. Při praxích lépe utíká. Děkujeme. Lépe utíká. Děkujeme. Děkujeme.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem
1: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá kropaví.
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce. Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů. Topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat
3: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domů.
3: Stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
3: by rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací
4: se bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na Rekbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na Rekbity.cz.
4: Rekbity jeho bytu opět domov.
3: Více informací na Rekbity.cz.
4: Rekbity
3: informací na Rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality.
3: Rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality. Ty záruka kvality.
5: Šéf
4: záruka kvality.
5: Šéfe, zastup.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že...
0: Toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
1: Že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Mám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? Vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do... Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kom. Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz online.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No.
0: www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: KFC ti zase
0: fičák.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17. Ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory
2: víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: 17. Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď
3: laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď
3: tory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hrajka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajská.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: A získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
3: Kupon.
2: Podmínky na vyhrajskafc.cz. Podmínky na vyhrajskafc.cz.
4: AC/DC Metallica.
2: AC/DC Metallica.cz.
4: AC/DC Metallica
2: Pink.cz.
4: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a Dal. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy.

0: Další legendy v jedinečném symfonickém Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever, jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host v místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října O2 Universe a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října O2 Universum, právní host večera, skupina Lucie. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít, skupina Lucie. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony. 27. října O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte, chcete si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti z roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticket Portal a Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketpenky, zakoupíte v sítích Ticket Portal a Ticketmaster.
1: Slyšíte?
0: Tích Ticket Portal a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam
0: a Ticketmaster.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské skleprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla
0: PZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Pro pracovní stroje.
2: 每件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte, drahý. Nekupujte drahý značky.
2: Ani.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný
2: čínský.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potíží. Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potíží. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Dobrý den.
3: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
3: Bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
3: Bez potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych...
3: potisku CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval...
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě
4: ten jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď
4: se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili
4: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
4: do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění. Zvýhodnění na naše hybridní SUV model Honda CR-V, ZR-V a HR-V na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrtbridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přes AHRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z čtvrt milionu korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na zem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň.

0: zároveň. Více na autojarov.cz. A sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na
0: sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je
0: na zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, páni. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. www.charvat.cz

0: a teď? Teď šmejdí. Kdože a teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Znám.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot.

0: vůně pod i sporek, žádný kec. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci. Funkčí vůně pod i sporek, žádný keci. Funkčí věci. Anagr i sporek, žádný keci. Funkčí věci. Anagr i. Žádný keci. Funkčí věci. Anagr i. Bar 10. Funkčí věci. Anagr i. Bar 10. .cz. Anagr i. Bar 10. .cz. Anagr i. Bar 10. .cz.
1: Řekni třikrát.
0: Bar 10. .cz.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám. Bar
0: 10. .cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám.
0: .cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: .cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla
1: prostřikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělství. Skla prostroje. Skla prostroje.

Míša. Tak jdeme si dát kurtizán. Holky, tahle je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Je pro vás, díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Díky Míša. Tak jdeme si dát kurtizánu. Tak jdeme si dát kurtizánu. Jdeme si dát kurtizánu. Kurtizánu.

0: Posloucháte elektrický oběd. Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu, páteční poslední v tomto týdnu. Samozřejmě muzika podle vaší chutí a přání.
1: Takže holky, tahle je pro vás, díky Míša.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: letenky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 3839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro
0: korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
1: I pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
2: prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku.
2: Prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádka. V našich lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Z. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafi. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupujeme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík,
0: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou
0: e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od české.

0: Obnovte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@agro.cs.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner
0: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner
0: koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Na Zafidu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. @e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ. Partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu. Zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůdky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůdní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodně dá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot. Vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Kvý vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekej
2: tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se. Probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony. Nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalon. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: U Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidí služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné,
2: snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehle.
2: Kopecký.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej.
2: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, zasedejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo,

0: za 70 to týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74 nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový okovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 24,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 20. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: 39.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevránky. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz

0: Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věc. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrape New York.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Mrakodrape New York.
0: Být hrdí.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami.
0: Hrdí.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny.

0: řidičských průkazů. Lidé by si proto měli 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Tolze by proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Tolze vyřídit i onost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Tolze vyřídit i online skrze portál dopravy. Kontrolovat a případně požádat o nový. Tolze vyřídit i online skrze portál dopravy. Příslušníci generace Z. Tolze vyřídit i online skrze portál dopravy.
1: Rock Radio. Počasí.

0: Rádio Počasí.
1: Tak jaký bude...
0: Rádio Počasí.
1: Tak jaký bude zítra počasí?
0: Počasí.
1: Tak jaký bude zítra počasí? Velká... Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území. Tak jaký bude zítra počasí? Velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky. Zítra počasí, velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální velká proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální dejná proměnlivá oblačnost na většině území přehánky a maximální denní teplota na většině území přehánky a maximální denní teploty mezi území přehánky a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia a maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia maximální denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia 11 až 15 stupni Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří.
1: Až 15 stupni Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří slunce.
1: Stupni Celsia.
0: Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Sluš diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do... Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Muzika do každého počasí.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Jeho počasí.
0: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Ne.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku.
0: Radio. Doprava.
1: Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášení. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášení. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Neplachovice na Opavsku. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklistů. Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam... Tam je hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se... Hlášená nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší. Nehoda v ulici Hlavní. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a hlavní je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Je tam nehoda cyklisty, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Také listy, která se tam právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením, právě teď šetří a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a řeší a samozřejmě je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně pro ně je tam i sanitka. Tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak tam počítejte s omezením a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte a malým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spaní a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně projíždějte opatrně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak

pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojetně. Jinak se to zdá být v pohodě, tak pokračujte ve spanělý jízdě a hlavně dojte v pořádku šťastnou.

Dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý. Kamil Dráb, pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady. Pokračujeme z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady. Z dopoledne, tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady. Tak to spolu určitě nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený ne. Nějak zvládneme, důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. Důležitý je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že je, že muziky je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme. Je tady spousta, takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdraví. Takže o tu ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, ochuzený nebudete. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej. A já myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Thin Lizzy. Můžeme hned pustit. Takže zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Thin Lizzy, Trautenberg. Zdravíme Dana, odpočívej, relaxuj a my pojďme na Thin Lizzy, Trautenbergy a na začátek tady mám pro odpočívej, relaxuj a my pojďme na Thin Lizzy, Trautenbergy a na začátek tady mám pro vás Black Suj a my pojďme na Thin Lizzy, Trautenbergy a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Pojďme na Thin Lizzy, Trautenbergy a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. Trautenbergy a na začátek tady mám pro vás Black Crowes. A na začátek tady mám pro vás Black Crowes. A tady mám pro vás Black Crowes. A Black Crowes.

Hezké. Rock Radio. Zprávy. Hezké poledne. Jo. Zprávy. Hezké poledne. Zprávy. Hezké poledne přeje David Račák. Zprávy. Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku. Hezké poledne přeje David Račák do konce letošního roku skončí podle ministerstva. Hezké poledne přeje David Račák, do konce letošního roku skončí podle ministerstva. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 000 řidičských končí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 000 řidičských průkazů. Dopravy platnost ještě více než 202 000 řidičských průkazů. Lidé by si proto ještě více než 202 000

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

0: listopadu potom za 990, takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, koupit za 890 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte 90 korun a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte a v listopadu potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně potom za 990, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo lespesa, tak jestli chcete vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo lese vyrazit, tak neváhejte. Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na... Nicméně informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář. Na ten... Informace nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář. Na ten pánské nebo respektive takový lákadlo je na slušný kalendář. Na ten pánský, který měl... Lákadlo je na slušný kalendář. Na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se. Takže na ten pánský, který měl loni premiéru a uchytil se. Takže i letos pánský, který měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování. Měl loni premiéru a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a uchytil se, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit, takže i letos bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce bude pokračování a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce a budete si ho moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně moct pořídit a vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se vidět tam slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat slušný rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás rokový umělce. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. Nicméně pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři. Čekáte naše sociální sítě, tak se můžete podívat na to, co na vás v tom kalendáři čeká. No a vy vás v tom kalendáři čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, čeká. No a vy, co jste dokonce členy slušný party, tak už si ho můžete předobjednat, protože 7. bude pokřtěn 9. bude do prodeje. Pokřtěn 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, pokřtěn 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší. 9. bude do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak do prodeje, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít. Ale může se klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost. Klidně stát, že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže že se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže se po něm zapráší a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají a že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají, že pak už nebudete mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost mít možnost si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjedná si ho koupit. Takže členové slušní party mají možnost dělat už teď předobjednávky. Případně pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhle. Pokud nejste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhle tím. Jste členy slušní party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhle tím způsobem pojistit. Party, tak se můžete zaregistrovat a můžete si kalendář tímhle tím způsobem pojistit. No a jak se zaregistrovat a můžete si kalendář tímhle tím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, vrát a můžete si kalendář tímhle tím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci kalendář tímhle tím způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rock Rádia bude kalendářním způsobem pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rock Rádia pojistit. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rock Rádia bude kalendář pokřtěn. No a jak jsem říkal, v rámci narozenin Rock Rádia bude kalendář pokřtěn. V rámci narozenin Rock Rádia bude kalendář pokřtěn.
1: Padají vám vlasy? Vraťte si, vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořeny. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá.

0: posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadání. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin dop vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Pro vaše vlasy.
1: V rokovým orazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Agniky Joe. V rokovým orazu budeme pokračovat, za chvíli nás čekají Agniky Joe, dáme si taky Five. Za chvíli nás čekají Agniky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Agniky Joe, dáme si taky Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Dáme si taky Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Five Finger Death Punch a nebo kabáty. Punch a nebo kabáty. Kabáty.
2: Hledáte. Hledáte spolehlivý vůz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U auto,
2: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů
2: stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz
3: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
3: nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
3: Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu odu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na
3: a můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka
3: te využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police
3: výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Plus v Praze a Příbrami.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: Hlásíme a Příbrami.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří
4: hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno, i pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální. Zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být svědomí. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas.

0: Iron Maiden na Rock Radio něco málo po čtvrt.
1: Takže v říjnu si je můžete koupit za 890 korun.

0: víc zvědaví. A oni sledují nás. Léto je ideální čas víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Léto je ideální čas víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Opravdu dobré. Ideální čas víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Opravdu dobré. Víc zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Opravdu dobré. Tak. Zvědaví. A v tom jsme my Surikaty. Opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: A v tom jsme my Surikaty. Opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí.
0: Surikaty. Opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně
0: dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně
0: tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.

0: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
0: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové
1: technika CZ.
0: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny
1: CZ.
0: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní komín musí mít pořádnej.

komínové systémy. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i doma sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i doma pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 Důlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah. Seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.

0: Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodeji a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorilam. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Oknem i na www.bushman.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: www.bushman.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: www.bushman.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment.
0: Od termíny. Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál.
0: Izomat stavebniny.
1: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavební. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. Tat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Co je? Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska...
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám.
2: Ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
2: Pořpe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika. Kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily. Nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete se spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí
4: e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Komín musí mít pořádnej
4: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: Kvalitní vrtané
1: Musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané
1: bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Zde
1: bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou
1: zárukou.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou.
1: Profivoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem hodný
0: na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila s Ugandou
0: zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsem horská gorila s Ugandou.
0: Šálek.cz.
2: Jsem horská gorila s Ugandou.
3: Šálek obyčejnej.
2: Jsem horská gorila s Ugandou.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
2: Horská gorila s Ugandou.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné
2: Ugandou.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem
3: neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila
3: kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy
3: vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy
3: česká značka horským gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy
3: česká značka Audoro Gorilla.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: unikátní.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských gorila coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pilou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám.

0: Nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za podnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 7. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 7. SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 35 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezdit.
0: 5 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezdit.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auť. Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Auté. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
1: Jděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby?
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: U Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.
3: Které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
3: Rok. Zvyka.
2: Více na Kopecký.cz.

0: malý. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: To
0: fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha. Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha. Nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář,
0: podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
0: Zedník,
1: malíř.
0: Topenář,
1: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí regbity.
0: Zedník,
1: malíř.
0: Topenář,
1: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
0: Topenář,
1: podlaha. Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
0: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Opět domov. Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Z.
2: Regbity, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin.
2: Záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
2: Ty.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První inice.
3: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne.
3: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
4: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál.
3: Nic. Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám
3: na to?
4: Tak jo. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel.
3: In?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bez.
4: Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti.
4: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha.
4: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 6
4: nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
4: omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obecní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Tu svou na práci na letišti.cz. Práci na letišti.cz. Letišti.cz. Znabčka.cz.

0: Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na mini i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Miniřáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Miniřáb Zlín CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Miniřáb Zlín CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Miniřáb Zlín CZ.
1: Rok má být.
0: Se sám. Více na Miniřáb Zlín CZ.
1: Rok má být tvrdej.
0: Na Miniřáb Zlín CZ.
1: Rok má být tvrdej. A
0: CZ.
1: Rok má být tvrdej. A beton taky. Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná, krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. CZ.

0: Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlak. My na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rok radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejd nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český svět to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušníkovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rok. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava s tým Rock Rádia. Slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava s já. Slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíte na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v reálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Data, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Data hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz. Zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz. Lístky na rokovýradio.cz. Lístky na rokovýradio.cz. Radio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb.

kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera a Zítra a nestalo se tak a nestane se tak, protože kabát oznámili, že tyto dva koncerty musí bohužel zrušit. A já to chápu, protože Právě po skončení těch klasických koncertů, protože vůbec nejvíc. Byl jsem se podívat v Českých Budějovicích a musím říct, že je to naprostá paráda.

0: Budějovicích a musím říct, že je to naprostá paráda. Shodou okolností jsem tam právě s Otou Váňou i chvilku mluvil,
1: Každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce roku a že

si kabát budete. Každopádně věřím, že se to povede dát dohromady do konce roku a že si kabát budete moct užít.

Čert na koze. Čert na koze jel a kabát na rokrá. Čert na koze jel a kabát na rokrádiu ve 12. Čert na koze jel a kabát na rokrádiu ve 12 hodin. Čert na koze jel a kabát na rokrádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která... Čert na koze jel a kabát na rokrádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která... Jel a kabát na rokrádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... Rádiu ve 12 hodin a 35 minut píseň, která není... A 12 hodin a 35 minut píseň, která není s aktuálním podpíseň, která není s aktuálním playlistu koncertů a není s aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát s aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel aktuálním playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel měl playlistu koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout koncertů a turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci turné kapely Kabát, který bohužel mělo proběhnout v rámci Brna včera a kapely

0: nebo kavárna Zdárkín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zdárkín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zdárkín. Beauty days v beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zdárkín. Beauty days v Metropolis Ličín, příprava matcha čaje nebo kavárna Zdárkín. Beauty days v Metropolis Ličín, 15. a čaje nebo kavárna Zdárkín. Beauty days v Metropolis Ličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 13. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevina. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane na 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike Profit díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane Nike Profimet a další značkové L'Occitane Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zli Nike Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní
0: značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní
0: gumy. Více na webu Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že má.
0: Metropole Zličín.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že má.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days.
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: Sní Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny
1: a kecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 30. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Neváhejte, nakupujte na
3: Citroen.cz.
4: Neváhejte, nakupujte na
3: letuška.cz.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc k spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. I výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Světem. Letuška.cz.

0: Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme?
0: Víc než jen letenka.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říkáme. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeším.
1: Říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Ale.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat,
2: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večer.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House.
3: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Tak od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou house running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete tu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
2: Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledanou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
3: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Přemýšlíte o nové? Hledejte na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo?
4: Na zážitky.
2: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci o kuchyni. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení. Prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější. Nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. CZ, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický nástroj. Najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny si, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Proč se
1: to bez kempu? www.bezkempu.cz.
2: Proč se culí?
1: www.bezkempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme
1: www.bezkempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: Kempu.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days sní.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropolis.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropolis Ličín. Bude ale jiný level. Beauty Days v Metropolis Zličín. Vlasový styling, beauty workshop level. Beauty Days v Metropolis Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava mač. Beauty Days v Metropolis Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava mač. Metropolis Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava mača čaje nebo kličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava mača čaje.

0: nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na darma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 2 koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny po 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko z korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylo. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení. 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak cent na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tkny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz
1: když chceš bezpečně na
0: a také podlah. Siko.cz
1: když chceš bezpečně na
0: také podlah. Siko.cz
1: když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spár bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: okurka ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů a okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 21 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lisa. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Ale, co pak?
0: 4,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchají.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá.
0: To se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví. Vozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez sporu. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservikoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvality. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskový na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Kažuchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z
0: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel
0: poruchy.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat, každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat, nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Dobovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce. Kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce.

0: výrobce kvalitních plechových krytin a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířská jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdeckých doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. A hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své na Kazbet.cz.
1: Rok
0: na Kazbet.cz.
1: Rok
0: Kazbet.cz.

0: I don't like
1: Rock Radio.
0: I don't like
1: Radio.

0: Partnersbanka.
1: Vše co.
2: Když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Vše co potřebuji za cenu.
2: Neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Odi Partnersbanka.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka
0: banka.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg.

0: Rádio. Rok.
1: My máme 25.
0: Rok Rádio. Rok je slušná mu...
1: My máme 25.
0: Rok Rádio. Rok je slušná...
1: Máme 25.
0: Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, brat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, máme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha
0: pad. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha pad.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to...
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to...
0: Dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník. Malíř, topenář.
1: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví
2: zedník. Malíř, topenář. Podlahář, ale ne.
1: Tá, kdo pak nám to praví
2: zedník. Malíř, topenář. Podlahář, ale ne.
1: K nám to praví
2: zedník. Malíř, topenář. Podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rek.
1: Praví
2: zedník. Malíř, topenář. Podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů. Topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si
2: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Dělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity tu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Ty.cz.
3: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
4: Značkové
3: záruka kvality.
4: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky Cabanos Favorite, které potěší celou rodinu. Například snacky Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí, potěší celou rodinu. Například snacky Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí rodinu. Například snacky Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24. Například snacky Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snacky Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovoce Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané it, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do... A hol...

0: Kopa Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. 50. Až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland.
1: Ne.
0: Dína. Kaufland.
1: Ne. Ne.
2: Každý je na...
0: Kaufland.
1: Ne. Ne.
2: Každý je na...
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu může...
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Procent zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RB potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den.
2: Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
2: Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a...
2: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
2: Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
2: Více na rb.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu...
2: CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Právě den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Právě Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili
3: pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
3: do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
3: Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda C. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-né zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být za. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Sport nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz zábavná, sportovní i úsporná zároveň.

0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak co koupelna, hotová?
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč,
1: umyvadlo.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový. Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě
3: trenky? Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání?
4: Kde je větrák?
3: Větrák. Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání?
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co? Všechno hotový.
2: A co odvětrávání?
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: A co odvětrávání?
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Odvětrávání.
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
5: Tak takhle ne.
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně od...
3: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
3: Tak co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory.cz. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory.cz.
6: Ventilátory.
5: Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory.cz.
6: Ventilátory.cz.
5: Na ventilátory.cz.
6: Ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
6: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. CZ.

odpoledne přeje David Rač. Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Rač. Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění související. Přeje David Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s Račák. V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestností. Byli zadrženi dva čeští občané. Čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou. Čeští občané čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou. Dnes to potvrdili obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraniční souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva za drogovou trestnou činností. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj z Čech. To potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu a mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu a poskytuje jim zahraničních věcí. Česká diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární. Česká diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární. Diplomacie je podle něj z Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Je podle něj z Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden konzulární asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé asistenci. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny. Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna. Druhy pohonných hmot na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Na Slovensku minulý týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých týden poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová poprvé od druhé poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová poloviny srpna nepatrně zlevnily. Z předchozích dlouhodobých maxim prémiová paliva naopak dál zdražila. Zlevnili z předchozích dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny. Z předchozích dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly dlouhodobých maxim. Prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních sim. Prémiová paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních víc. Paliva naopak dál zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. Zdražila jejich ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. Ceny v zemi byly nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec nejvyšší za posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové posledních více než 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole 30 měsíců. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další. No a vedoucí Třinec bude v devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekord. V devátém kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové usilovat o další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny. Další prodloužení rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny. Rekordní série výher. Bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové výher, bezbodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové, druhé ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové, začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové, druhé Pardubice se představí na ledě. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové, druhé Pardubice se představí ocelářů bude Hradec Králové, druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno bude Hradec Králové, druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeské. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou představí na ledě Vítkovic. No a třeba

0: Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rokovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rokrádio. Třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rokrádio. A ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Rokrádio. Počasí. Ještě derby s Mladou Boleslaví. Rokrádio. Počasí. Ještě slaví. Rokrádio.
1: Počasí. Ještě si dáme zítřejší počasí. Rokrádio. Počasí. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá počasí. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost na většině. Ještě si dáme zítřejší počasí, je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Zítřejší počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní počasí je velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi jedna velká proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi jedna proměnlivá oblačnost na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 na většině území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až území. Přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na přehánky a denní teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 až 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 15 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18 Celsia, přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18.
2: Ať už prší,
1: přičemž na jižní Moravě by mohlo být až 18.
2: Ať už prší nebo paří,
1: Moravě by mohlo být až 18.
2: Ať už prší nebo paří slunce,
1: až 18.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého podní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Do počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská.
2: Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se...
2: Rock Radio. Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se...
2: Doprava.
1: V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší... V Plzni se bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu. Bouralo v ulici Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu. Počítejte s omezení Chebská, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu. Počítejte s omezením, tam se řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu. Počítejte s omezením a Hradec Králové. Řeší nehoda osobního auta, překáží to v provozu. Počítejte s omezením a Hradec Králové. Osobního auta, překáží to v provozu. Počítejte s omezením a Hradec Králové Gočárova. Je to v provozu, počítejte s omezením a Hradec Králové Gočárova třída. Nečtejte s omezením a Hradec Králové Gočárova třída. Nehoda dvou osob a Hradec Králové Gočárova třída. Nehoda dvou osob Králové Gočárova třída. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi Gočárova třída. Nehoda dvou osobních aut.

Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a bra. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty

počítejte s komplikacemi a se zdržením. A třída, nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Nehoda dvou osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Osobních aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Instagram aut, počítejte s komplikacemi a se zdržením. Instagram Rock Rádia. Počítejte s komplikacemi a se zdržením. Instagram Rock Rádia. To je se mi a se zdržením. Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz Červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz

Pouštím vám Arakainy, Paparouč a na začátek poustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakainy, Paparouč a na... Soul Asylum.

0: Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Ano.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Ano, Rockovej poraz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Ano, Rockovej poraz. Dan.
0: Radio. Rockovej poraz.
1: Ano, Rockovej poraz. Dan v podstatě.
0: Rockovej poraz.
1: Ano, Rockovej poraz. Dan v podstatě vzal.
0: Poraz.
1: Ano, Rockovej poraz. Dan v podstatě vzal svůj rokový poraz. Ano, Rockovej poraz. Dan v podstatě vzal svůj rokový poraz za své. Rockovej poraz. Dan v podstatě vzal svůj rokový poraz za své a os. Dan v podstatě vzal svůj rokový poraz za své a opravdu si dneska vorazil. V podstatě vzal svůj rokový poraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže vzal svůj rokový poraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli rokový poraz za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za své a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil, velice rád a opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil, velice rád, opravdu si dneska vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil, velice rád, protože on za mě zaskakuje, vorazil, takže mě poprosil, jestli bych za ní nezaskočil, velice rád, protože on za mě zaskakuje, poprosil, jestli bych za ní nezaskočil, velice rád, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně za ní nezaskočil, velice rád, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu velice rád, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu, protože on za mě zaskakuje. Taky pravidelně, tak jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky. Jsme si to prohodili, takže mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty, že mu popřejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po přejme, ať se mu hezky odpočívá. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po 13. hodině. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po 13. hodině. Hezký den, hezký pátek. No a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po 13. hodině. Hezký den, hezký pátek. Kamil Dráb. Já vám přeju 3 minuty po 13. hodině. Hezký den, hezký pátek. 9. října. A 3 minuty po 13. hodině. Hezký den, hezký pátek. 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás 10. hodině. Hezký den, hezký pátek. 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu. Hezký den, hezký pátek, 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Pátek 9. října. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat. Samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím vám Arakain. Tady mám pro vás spoustu muziky. Takže nebudu zbytečně kecat a pouštím.

Hezké Radio. Zprávy. Hezké odpoledne přeje. Zprávy. Hezké odpoledne.

0: Na Rock Rádiu něco málo, konkrétně 4 minuty po plén. Na Rock Rádiu něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt na dvě. Rádiu něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt na dvě. No a mě napadlo se něco málo, konkrétně 4 minuty po čtvrt na dvě. No a mě napadlo se podívat na náš konkrétně 4 minuty po čtvrt na dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio ty po čtvrt na dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový dvě. No a mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrol. A mě napadlo se podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování. Se podívat na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Na náš webrokový rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Rádio.cz a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítěze a zkontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítězem kontrolovat vaše hlasování v rokovým referendu. Jehož vítězem uvání v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson v rokovým referendu. Jehož vítězem už byl v podstatě Marilyn Manson, protože
1: V tuhle tu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct a přestože jsem si

0: celý rozštípne. V tuhletu chvíli vlastně teda nejsem schopný je říct, a přestože jsem si myslel, že Marilyn...
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc.

0: 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domant.
0: Probíhá právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů Sklad. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů Skladem i Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů Skladem. Velký výběr vozů Skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou. Výběr vozů Skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou Skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale
2: to je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale co pak?
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale co pak? Pískají brzdy?
1: To kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá.
1: Nabídkou od Domanského.
3: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvoze.
1: Od Domanského.
3: Ale co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Z kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi. A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Tom s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý.
1: Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
1: Bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vy. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
5: Materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s...
5: Budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Doktor.
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Doktor Max o vás pečuje.
4: Budujte srdcem.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
4: Srdcem.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakup. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale Max o vás pečuje už 20 let.

0: Nakupte během října alespoň za 250, pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého. Získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz / soutěž. Sterolu. Více na dermax.cz / soutěž. A více na dermax.cz / soutěž.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Dermax.cz / soutěž.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na
0: podzim. / soutěž.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na
0: / soutěž.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé. Ahoj, tady Kuba Rybář, s rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v O4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení v jakým tu po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli. Chceš vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsak kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme někde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Uvažujete o tep.
1: Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Uvažujete o tepelném.
1: Rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
1: 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají u tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistím provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž stabilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás. Odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste až i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proper servis garantuje.

0: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Děkujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Tu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. U nás zvyklí. Proterm.cz. Proterm.cz.
1: Z kosmetika, co má koule.
0: CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, pot i kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žále. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žádný. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek žádný, keci funkčírc, lousy vůně, pot i sporek žádný, keci funkčí věci. Ano, si vůně, pot i sporek žádný, keci funkčí věci. Ano, gr, pot i sporek žádný, keci funkčí věci. Ano, gr, i, br, žádný, keci funkčí věci. Ano, gr, i, br, si funkčí věci. Ano, gr, i, br, dosel, teď si. Ano, gr, i, br, dosel, tečka, c, gr, i, br, dosel, tečka, c, z.
2: Náš výkup.
1: Br, dosel, tečka, c, z.
2: Náš výkup je teď tot.
1: Dosel, tečka, c, z.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: Tečka, c, z.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: Z.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
3: Teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
3: Vykupujeme všechno.
2: Ani hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
2: Vykupujeme všechno auta a platí.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny,
2: vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny,
2: vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
3: A zvyšujeme výkupní ceny,
2: vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
3: V hotovosti i převodem.
2: Výkupní ceny,
3: vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Kupujeme všechno auta a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Prodejte u nás auta a platíme i hned.
2: V hotovosti i převodem.
3: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte
2: i hned.
3: V hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvíc
3: hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu
3: převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu.
3: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
2: Více na aaaauto.cz
3: nebo volejte 800 110 800
2: nebo volejte 800 110 800.
4: Zatímco všichni
3: 110 800.
4: Zatímco všichni ještě spí.
3: 800.
4: Zatímco všichni ještě spí. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tím, co všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prosí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. A tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akou nářadí je musí taky. Odstřihni se.

0: Se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože... Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci... Se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: Protože profíci vědí.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: A pak je profíci vědí.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: A vědí.
1: Jsou dny dobré, lepší.
2: A pak jsou tu Allegro Days.
1: Jsou dny dobré, lepší.
2: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší,
1: lepší.
2: A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Výběr 70. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Výběr 72 kusů se slevou na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Výběr 72 kusů se slevou 13%. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží. Výběr 72 kusů se slevou 13% za 750. Kapsičky pro kočky drůbeží. Výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 59 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
2: 9 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíš.
2: Allegro Days jen do 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezd.
2: 18. října.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil.
3: Mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý, za...
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
4: Opravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
6: Ať řeší...
4: Dojezdili jsme.
5: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
6: Ať řešíte jakékoliv auto...
5: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
6: Ať řešíte jakékoliv auto...
5: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
6: Ať řešíte jakékoliv auto...
5: Auto... Lehce jetý, za super cenu...
6: Ať řešíte jakékoliv auto... V Autonord najdete největší nabídku... Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladé největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. A Dasvelt. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Přestaň být to.
6: Autonord.cz.
7: Přestaň být jen divákem.
6: Nord.cz.
7: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástíkem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místí příběhu. Navštiv místo plné emocí.

Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Jiného světa, a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

do sebe se zamiluje a jako ty dostává zamiluje a jako ty dostává křídla vzduch plný je.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Pojďte si rockový album na sobotní večer.

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Mansonovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson da míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za ním Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Town 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do Foreign Tongues. A do třetice tu máme. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu. Máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotkovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rokový album na...

Posloucháte Rockovej voraz na... Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně. Posloucháte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně. Skamte Rockovej voraz na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně. S Kamilem máme 13:37. Na Rock Rádiu dneska zcela mimořádně. S Kamilem máme 13:37 a dozněli Red Hot chili Peppers. Do dnešního dne se čekalo na finálního headlinera Peppers. Masters of Rock, tedy Masters of Rock 2027. Už tam byl Slash, Bruce Dickinson, Skillet, což nejsou samozřejmě malý jména, ale Masters of Rock, Masters of Rock čekal na odtajnění toho hlavního headlinera pro příští rok. Headlinerem příštího ročníku Masters of Rock budou Judas Priest. Letošní ročník byl hodně atraktivní, hlavně kvůli kapele Halloween a Marilynu Mansonovi, ale

Hlavně kvůli kapele Halloween a Marilynu Mansonovi, ale řekl bych, že

0: pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky, Architects nebo Noida, toho klidně pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky, Architects nebo Noida a podíváme se mě pustit. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky, Architects nebo Noida. My si dáme Bon Jovi za chvíli taky, Architects nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, aby Jovi za chvíli taky, Architects nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli taky, Architects nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak text nebo Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude Noida a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a podíváme se na kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit. Kulturní typy, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte, abyste věděli, co se naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte, naopak bude dít tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Tento víkend a kam můžete vyrazit za muzikou. Tak si na to počkejte. Muzikou. Tak si na to počkejte. Počkejte.
1: Když vyrábíte z vlastního Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kulturčiny. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Frančišek.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia Šunka výběrová 100 gramů rodinu. Například chodura Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 kilo za 290.

0: A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 290. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kauf kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland. 299,90 až do 13. října. Kaufland. 99,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Zdravíčko.
0: Října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl pro...
0: Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. Zdravíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic. Jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte
1: v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: Ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.
1: No.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
3: AC/DC Metal.
2: Více na KB.cz.
3: AC/DC Metallica Pink.
2: KB.cz.

0: Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za běh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 000 se uletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 5.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 000. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 350 771 korunu. Tokio za 15 354 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz jednička na Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz jednička na 15 354 koruny. Letuška.cz jednička na trhu letenek 354 koruny. Letuška.cz jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro
0: koruny. Letuška.cz jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro rady.
0: Letuška.cz jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: CZ jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do
0: letenek?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus
2: budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte
2: doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3 000...
2: prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: A co vaše?
1: Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: A co vaše úspory v penzíku?
1: Benu, rádi vám poradíme.
3: A co vaše úspory v penzíku?
1: Vydělám poradíme.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom dělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Převod pouze v říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží. Říjnu. Více na NNCZ. NN. Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
4: Více na NNCZ. NN. Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
4: CZ. NN. Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
4: NN. Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner?
4: N. Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se...
4: Na vás záleží.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde norma.
6: To jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde
6: norma.
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý

0: kontejner, do kterého se třídí plasty.
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí se třídí plasty.
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si to
0: třídí plasty.
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do...
0: Tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky, jak...
0: Že si tady jezdí žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky, jak recyklaci.
0: Žlutej kontejner.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky, jak recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky, jak recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píče. Má si dostat plastový odpad do třídičky, jak recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píče. Ať je to odpad do třídičky, jak recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píče. Ať je to petkový třídit, aby se vrátila k recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši do píče. Ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová. Do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl? Se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte
1: plastu. A to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu. CZ. Nysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu. CZ.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navý Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc ty. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou záruku. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou záruku. Se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 50 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka víc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Rukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo Nama. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínka omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na... Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na...
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí.
4: Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
4: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
4: hře osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
4: mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj.
5: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj. Eurojackpot
5: vzniknout závislost.
6: Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Pot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy.

0: Další legendy v jedinečném symfonickém pojetí, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jedno další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciální host večera Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. 7 Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. 27. října Out Forever. A speciální host večera skupina Lucie. 27. října Out Universum. Speciální host večera skupina Lucie. 27. října Out Universum. Večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít udalost. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rotum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketport roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Kupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná
0: Ticketportal a Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali. Noc plná
0: Ticketmaster.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš dar nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku.

0: To si přece nemůžete nechat. Jdeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ale a...
0: vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ale, co pak? Pískají.
0: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchat.
0: Lístek ke svobodě.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Ke svobodě.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy, už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... To a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... Opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezdiny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Jezděte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rok. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rok. CZ. Jezděte bez poruchy. Rok. Jezděte bez poruchy.
2: Rok. Rádio. Rok rádio.
1: Uchy.
2: Rok. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Léto je defi...
2: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi.
2: Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám...
2: Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
2: A...
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Aktivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak že se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Tý pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako

zahrají. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. V domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek, kde host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Hrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gaci táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gaci v pražském Rock Café. Na akci Gaci v The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude tak kafe. Na akci Gaci v The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Dis Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days. Bude taky v modrý opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VV u 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilovák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. EU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metal s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu District Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Symphonic Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. I Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. A Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Rule. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Tak se bavte. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Prorok Radio. Šárka Holubcová. Prorok.

Ahoj. Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače. Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující. Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Rádia. Užijte si následující pecku. Posluchače Rock Rádia, užijte si následující pecku. Pecku.

0: skonto.cz a kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na Z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka.
1: Z nabídky sedmka. Z nabídky sedmní Peugeot se nedá. Z nabídky sedmní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky sedmní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky sedmní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Z nabídky sedmní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvyšší Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvyšší radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebočích podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 400 již za 379 tisíc nebo 2008. Již za 475 tisíc 379 tisíc nebo 2008. Již za 475 tisíc 7 nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Práv 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekej
1: tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeot právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u
1: právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Auto sa... Nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
3: zvykne. U Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Vím u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Když chceš být
2: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Když chceš bezpečně
2: služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoin,
2: které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoin,
3: více na Kopecký.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny,
3: Kopecký.cz.
4: Když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny, když chceš bezpečně nakoupit Bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bezpečně nakoupit Bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní, je to jistě nápad víc než

0: přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Je v noci? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Letadla
0: přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: Navádění letadel?
0: Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova. Ne. Když nás zavolají? Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
1: Naletí technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
0: Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objev
1: elektrikář?
0: Jo. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Jo. Přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Svou. Na práci na letišti.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit
2: letišti.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všech slušný rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rokový stránky. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www. Rokový rádio.cz. Rádia nevešlo na www. Rokový rádio.cz. Šlo na www. Rokový rádio.cz. www. Rokový rádio.cz. Rokový rádio.cz.

0: Partnersbanka. Když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Přemýšlíte o
0: neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
0: ka, poradí ty Partnersbanka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Poradí ty Partnersbanka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Partnersbanka.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Z, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický na a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně, nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Ne zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyň. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Len kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: A také podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: podlah. Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Siko.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam
2: co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam
2: přistáš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes

0: Tak právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti.
1: Adam Klapka skóroval za Kelčany, objevil i střídající brankář Karel Vejmelka.

Už nemusíte... Už nemusíte čekat... Skonto na byte. Už nemusíte čekat, až si ušetří... Skonto na byte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu nakat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Pořiďte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s

0: Adam Klapka skóroval za Calgary. Střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli. Klapka skóroval za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Za Calgary poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Poprvé v sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Prohráli s Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme Coloradem 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme na M 3-7.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme na zítřejší počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme na zítřejší počasí, bude...
1: Radio. Počasí.
0: Jdeme na zítřejší počasí, bude... Velká...
1: Počasí.
0: Jdeme na zítřejší počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost. Jdeme na zítřejší počasí, bude... Velká proměnlivá oblačnost. Na větřejší počasí bude... Velká proměnlivá oblačnost. Na většině území bude... Velká proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky a denní teploty se budou... Velká proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi... Proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11... Na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11... Na většině území přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů přehánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů Celsia, přičemž hánky a denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů Celsia, přičemž teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být mezi 11 až 15 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 8 až 15 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18. Přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
1: Ať už prší,
0: nebo tam může být až 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce,
0: sluš 18.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dy... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Tak.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Tak a ještě nějaký...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Tak a ještě nějaký...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace.
1: Radio. Doprava.
0: Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat. Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze. Tak a ještě nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici. Nějaký ty dopravní komplikace můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova. Pokud můžete očekávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tudy budete projíždět, tak

se tam řeší nehoda. Kávat v Praze v ulici Hertigova, pokud tady budete projíždět, tak se tam řeší nehoda.

0: Jezděte opatrně při pátku a hlavně v pořádku dojte.
1: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze.

a Gary Moore, Lucie a taky Kiss and Dynamite. DNA.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těch
0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těch hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Hezké odpoledne přeje David Račák. Právě v těchto chvílích se v Česku otevírají volební místnosti. Přeje David Račák.

postrádají veškerý ingredience, který se mi na nich líbí, protože postrádají veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců je veškerý ingredience, který u mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. U mojich oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, oblíbenců fungují jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám jakože na první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo. Já prostě první dobrou nebo zabírají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchají. A já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky. Já jako furt přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím, já je mám rád, jo, já prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím, už prostě poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím už vlastně leta. Poslouchám, kupuju si desky všechno a přemýšlím už vlastně leta. Desky všechno a přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A přemýšlím už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to už vlastně leta, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám, co tu kapelu poslouchám, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám z Foo Fighters, co se mi na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám z Foo Fighters, anebo třeba se Stounama, na nich vlastně líbí. A podobně to třeba mám z Foo Fighters, anebo třeba se Stounama. A podobně to třeba mám z Foo Fighters, anebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je. Mám z Foo Fighters, anebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě s Foo Fighters, anebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to nebo třeba se Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to ten komplexní pohled na Stounama. Jo, nevím, čím to je, prostě možná je to ten komplexní pohled na tu kapelu. Ta je to ten komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou komplexní pohled na tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely tu kapelu, ta velikost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna překost, aura, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím, hlavně koncertní, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři, kterou ty kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou kapely kolem sebe mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu mají. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí. A teď zrovna přemýšlím nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí. Hlavně teda Green Day. Nad tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělí. Hlavně teda Green Day, Foo Fighters. Tím, že všechny tři jsou naživo opravdu skvělý, hlavně teda Green Day, Foo Fighters a samozřejmě jsou naživo opravdu skvělý, hlavně teda Green Day, Foo Fighters a samozřejmě Stoney, Green Day, Foo Fighters a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já Foo Fighters a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak a samozřejmě Stoney, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě, ty jsou prostě legenda a já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce. Já pořád vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce 2018 v Praze. A tam je absolutně vzpomínám na to, jak jsem byl na jejich koncertě v roce 2018 v Praze. A tam je absolutně dostali. Byl na jejich koncertě v roce 2018 v Praze. A tam je absolutně dostali. Takže možná v roce 2018 v Praze. A tam je absolutně dostali. Takže možná ta atmosféra 2018 v Praze. A tam je absolutně dostali. Takže možná ta v Praze a tam je absolutně dostali, takže možná ta atmosféra prostě v Praze a tam je absolutně dostali, takže možná ta atmosféra prostě ten pohled dostali, takže možná ta atmosféra prostě ten pohled ta možnost být součást atmosféra prostě ten pohled ta možnost být součástí toho vra, prostě ten pohled ta možnost být součástí toho všeho, tak mě prostě semlet. Ta možnost být součástí toho všeho, tak mě prostě semlela a dostala. Ta možnost být součástí toho všeho, tak mě prostě semlela a dostala na dráhu.

0: ta možnost být součástí toho všeho, tak mě prostě semlela a dostala na dráhu věrného fanouška.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.

0: Kompresory/vzduchu
1: všech produktů na jedno místo.
0: Kompresory/vzduchotechnika.cz.
1: Na jedno místo.
0: Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu. Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. KCZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotech...
0: Koho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
0: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
0: Dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. KCZ. To je fičák. To je fičák. To je fičák.
2: Hledáte spolehlivý... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoli v Praze...
2: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoli v Praze a Příbrami...
2: Má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká...
2: ...historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro...
2: ...technický stav?
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má
3: a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ
3: a čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
3: nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
3: prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
3: Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A
2: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i
2: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné
2: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodný
2: skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování,
2: který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police
3: i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
3: Auto ne financování.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
3: Ani.
2: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Na auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Auto pomlčka police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a CZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy.

0: Tak tohle byli Green Day, který jsme si na Rock Rádiu dali. Dáme trochu takového filozofického okýnka.
1: A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože postrádají veškeré ingredience, které... A vlastně nevím, co se mi na nich líbí, protože...

0: Čeká symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xan míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. Pražský distrikt.
1: 每一件漂亮的T条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte
1: 您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky
1: ani个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný čínský
1: 和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný čínský
1: 银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky ani levný čínský Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potichu. Kupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, CZ. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ty. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové
2: potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni.
2: Potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafčení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak.

0: na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Siko.cz.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně... V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného... V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Na 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk 10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping a to na prodejnách i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Jisk i online. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji.
1: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Sleeping and Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Living.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka XL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová oxár 9,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a má gram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250. Okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24 za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí. 4,90 Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodej.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve
2: to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italy. Výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při pství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lad při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Mám jen 10 vteřin.
3: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Mám jen 10 vteřin na to.

0: uhodnout, co naletí.
1: www.lavite.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: www.lavite.cz.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře.
0: Na to?
2: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne, ne. Čistý nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Máme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dám lidí.
0: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady. Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Je základ.
0: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Správně.
0: Naleklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Správně.
0: Na letišti Praha najdete
2: pro dohromady vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
2: ne magie.
0: Ha, kuchař.
2: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objev. Ha, kuchař.
2: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci.
2: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz. Letišti.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur z Vysočiny. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel je plný probiotických kultur. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Francimo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj.
4: Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě. Zemí designu zaslíbenou nemůže být pochyb.

pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho nemůže být pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku pochyb. Třeba o bruselském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v osadce loni selském pavilonu na světové výstavě v 58. či jeho následníku v osadce loni se vyprávějí legendy na světové výstavě v 58. či jeho následníku v osadce loni se vyprávějí legendy. A co se v 58. či jeho následníku v osadce loni se vyprávějí legendy a či jeho následníku v osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na v osadce loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete. Co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie samodel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě na naprosto fenomenální design prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě prasete nebo Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a Škody Felicie. Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je? Samozřejmě to je původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je kráně té původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být. Jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně. Dlouhá léta královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto královstvím designu a kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli designu a kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto případě a kde je království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Království, tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Tam musí být nutně. Král v tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A krále s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přesto s velkým K. Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není Václav Král. Ten by se letos dožil 90. A přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátko legendární MTX Tatra V8. Na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Sup se vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport je vzpomíná dodnes. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport jeho vždy. Stačí jen namátkou legendární MTX Tatra V8. Supersport jehož design doslova fascinoval. Legendární MTX Tatra V8. Supersport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra Tatra V8. Supersport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster Tatra V8. Supersport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základě Supersport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousal. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil. Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří se Král zapsal mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl mezi legendy. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl. Navíc Král byl jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu kreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. První skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala

0: pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl cit až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer. Šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový závodění. Král nebyl jen designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval král nebyl jen designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval designer, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, java, automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen autům, supersport, java, Athéna 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Supersport, java, Athéna 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu. Athéna 3 pade, to je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. To je, to prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až prostě musíte vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až dobře vidět. Nejlépe ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až dobře zna. Výstava s názvem Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až dobře zna. Výstava s názvem Václav tečka král v Roztokách u Prahy. Právě tam běží až dobře zna. Výstava s názvem Václav tečka král u Prahy. Právě tam běží až dobře zna. Výstava s názvem Václav tečka král automobilové běží až dobře zna. Výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, výstava s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je na co s názvem Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je na co Václav tečka král automobilového designu. A vězte, že je na co koukat. Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Automobilového designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio.
0: Designu. A vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Vězte, že je na co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Co koukat.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rádio. Motokeci.

ve čtvrtek po... Ve čtvrtek... Ve čtvrtek 15. října spat... Ve čtvrtek 15. října spatří svět... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraň. 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se může. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Jdete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu nový tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu nový kousek škvorů rozeberást Deska měsíce, kde z Brusu nový kousek škvorů rozebere s Petrem Hříce, kde z Brusu nový kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Hon... Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. V 9 večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

0: Kavi. Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Ty máš rád asi nějaký ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Ty máš rád Olympik, ty máš ty citronový
1: čaj. Já mám rád citrony takový... obecně, ví.
0: Ty máš rád Olympik,
1: ty máš rád takový... citrony obecně, ví.
0: Ty máš rád Olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, ty obecně, ví.
0: Ty máš rád Olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, po basu fajn.
0: Ty máš rád Olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, po basu fajn.
0: Jo, tak ty máš rád Olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, po basu fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně Olympik, ty máš rád citron, jo.
1: Hele, po basu fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale citron, jo.
1: Hele, po basu fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně.
1: Hele, po basu fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be.
1: Po basu fajn.
0: Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be. On tam... Jo, tak ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be. On tam vlastně vůbec ani nehraje. Ale to se nám krásně jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam
1: tak.
0: Jako hodí, ale je blbý, že opravdu na Let It Be. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahrál. Je blbý, že opravdu na Let It Be. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahrál opravdu na Let It Be. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahrál Paul McCartney. No. On tam vlastně vůbec ani nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: Tam to všechno nahrál Paul McCartney. No. On jako sabotoval tu píseň, nehraje.
1: No, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney. No. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to, je to
0: tam,
1: tak.
0: To všechno nahrál Paul McCartney. No. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: ona se mu vlastně ani nelíbí. To nahrál Paul McCartney. No. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: ona se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: McCartney, no. On jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: ona se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Johnny jako sabotoval tu píseň dokonce.
1: Je to
0: ona se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Johnny, vidíš to, vy na tebe z píseň dokonce.
1: Ona
0: se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak,
0: Johnny, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na rok rádio. To se mu vlastně ani nelíbí.
1: Přesně tak,
0: Johnny, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na rok rádio a ještě líbí.
1: Přesně tak,
0: Johnny, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na rok rádio a ještě ti přihodíme takovýhle.
1: Tak, přesně tak,
0: Johnny, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na rok rádio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek. Johnny, vidíš to, my na tebe vzpomínáme na rok rádio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek. My na tebe vzpomínáme na rok rádio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. Dáme na rok rádio a ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně. A ještě ti přihodíme takovýhle kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Takovýhle kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se kousek do vínku. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím za. Ten tam musí mít radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná radost nahoře. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda. No nicméně, za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi. Za mě je to všechno. Já se dneska loučím, zaskakoval jsem zadaná, předávám to teda Petrovi.
1: Děkuji.
0: Jsem zadaná, předávám to teda Petrovi.
1: Děkuji.
0: Tady už je rokový odpoledne, těší se plnej energie. Předávám to teda Petrovi.
1: Děkuji.
0: Tady už je rokový odpoledne, těší se plnej energie. Koukám na něj ještě teda Petrovi.
1: Děkuji.
0: Tady už je rokový odpoledne, těší se plnej energie. Koukám na něj ještě mladý. No tak.
1: No,
0: děkuji. Tady už je rokový odpoledne, těší se plnej energie, koukám na něj ještě mladý, no tak. Už je rokový odpoledne, těší se plnej energie, koukám na něj ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to dneska
0: těší se plnej energie, koukám na něj ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Energie, koukám na něj ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Koukám na něj ještě mladý, no tak.
1: No, tak ještě to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě
1: no tak. No, tak ještě to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám, no, tak ještě to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra, že to dneska to ještě zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že jakože to bude docela zvládnu, zítra budu umírat.
0: Fakt, co tě čeká?
1: Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že jakože to bude docela dlouhej. Ne, mám zítra koncert, ale myslím si, že jakože to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů. Zítra koncert, ale myslím si, že jakože to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže myslím si, že jakože to bude docela dlouhej, takže budu jako přijedu hodně pozdě domů zítra, takže v neděli celou proležím prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno, co teďkon
1: prostě.
0: Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno, co teďkon jakože přej. Šetři se.
1: No, musím se snažit.
0: Hele, všechno, co teďkon jakože přej.

0: jde.
1: Šetři se. Musím se snažit.
2: Hele, všechno, co teďkon jakože přejdeš a...
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej.
2: Čau.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej. Ifu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech.
3: S použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech
3: AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry. Vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedení dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 200. CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 deních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den 9 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc pro 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý

0: Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, kdy... Tak to je taková podsta Johnu Lennonovi na konci, když on se skladbou Let It Be nemá vlastně nic společného, ani na ní nehrál. Ale dneska právě při 9. říjnu si můžeme připomenout výročí jeho narození. A proto tady vítám experta na Johna Lennona.
1: Ty máš rád asi nějaký ty citronový čaj.
2: Já mám rád citrony obecně, víš.

0: každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Voda.
0: Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn.
0: Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn.
0: Prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Víc než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Než si myslíte.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na... Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní v létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
2: No tož
1: asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz www.charvat.cz
2: No tož seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě...
1: www.charvat.cz
2: No tože seš mladý projektant s mokrým diplomem...
1: charvat.cz
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. To, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ.

0: Svojí budoucnost rychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojeďte.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojeďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojeďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojeďte v tom s námi. Sudop Praha. Pojeďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Sudop Praha. Pojeďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka
2: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit?
3: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste
3: milionáře?
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zlatých, když byste vyhráli milion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vyhráli milion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milion. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaď dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: To bylo chytrý.
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: To bylo chytrý koupitelku v datách.
3: Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
3: Plný tiket a jste ve hře.
5: To bylo chytrý koupitelku v datártu. To bylo chytrý koupitelku v datártu.
6: Vychytralý. Chytrártu.
5: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
6: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
6: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo ne... Chytrý koupitelku v datártu.
6: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí v datártu.
6: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Vneste do...
6: Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů.
6: Chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe

0: i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový i osvěžující Cold Brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialistí Cold Brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista. Tart, opravdový elektrospecialista.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní 1000 nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. 75 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijď.
1: 7 dní Peugeot právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Peugeot právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Když k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Když Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Když uvidíte Albert.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné.
2: Až s nabídkou od Domanského.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
2: od Domanského.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kého.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. To týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčko gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouzát. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert svíčková kilo pouze za 129,90. Albert 9,90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.

0: systému 9.
1: Jsem farmář František z Vysočiny.
2: Oknem fouká František.

0: zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste.
0: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svůj
0: Zafido-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svůj
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevnější zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop
1: AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz.
1: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Vždy na Zafidu.
0: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. CZ partner pro vaši zahradu.
2: Rock Radio.
0: Pro vaši zahradu.

0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř.
0: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř.
0: Topenář. Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale tak, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to
0: pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: To praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytu.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytu.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Stačí rekbity.
0: Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více inity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Ty.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Zahrádka.
2: Záruka kvality.
3: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce.

latte i osvěžující cold brew. Ta, který snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny krémové latte

Rockovej voraz.

got four is so much better. So in the end, I got four better.

0: nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin.
0: Října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na
0: Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Na fashion@arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím. Arena.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne.
1: Děláš. Jdeme na to?
0: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne. Nabízíme pohodlí a napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Mluvíme z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne.
1: Informační služby?
0: Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty Ne. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: A skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady. Či před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha
0: začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Salonek? Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte.
0: Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace
1: napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka.
1: Práci na letišti.cz.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20. Perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedině otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned se kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta a republiky Miroslava Kubece. Hned vedle

0: Vedle chrámu svatého Víta a nyní kubece, hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky víte, hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné neděle vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní bramu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče více i nyní taky výjimečné nedělní branče, více informací výjimečné nedělní branče, více informací a rezervace na vyčné nedělní branče, více informací a rezervace na vikárka restaurant branče, více informací a rezervace na vikárka restaurant. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Na vikarkarestaurant.cz.
1: Vezmi svůj osud.
0: Vikarkarestaurant.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Restaurant.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do
0: soutěže.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion. Svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cenných rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/ trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji si
1: CZ/smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a
1: Smart/soutěž.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto. Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás.
2: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné.
2: Pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění.
2: Salonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní.
2: Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění. Na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat. Vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více

0: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského.
1: Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy.
0: Domanský.cz.
1: 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác.
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena.
0: Nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví
0: centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: Čeká Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
0: Domanský.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná
0: CZ.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort doprovod. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort doprovodný jedinečná světelná mappingová show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální mappingová show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídková show narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíb narozeninový dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jak dort doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap podný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolum a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi. Nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. Ček jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap.

0: Autojarovce rovná sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Překáží vám doma vysloužit. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery biče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Právě ty patří do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Do červených kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Kontejnerů. Červené kontejnery CZ. Červené kontejnery CZ. Kontejnery CZ.

známy do sobotní do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Někteří by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli po výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brně. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí s nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k Hradu. Kvůli poklesu hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k Hradu Veveří. Hladiny omezí od zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k Hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody u zítra Brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k Hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončila plavbu lodí z Bystrce pouze k Hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě z Bystrce pouze k Hradu Veveří. Kvůli nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz. Nedostatku vody ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil ukončil provoz v Lipenské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně Horské přehradě přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž Oplanou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská přepravil přibližně stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla stovku aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvod. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem. Houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovit za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby klout. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby klousky bedly. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby klousky. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby klousky bedly nebo babky. Houbař ale i teď najít místy třeba hřibovité houby klousky bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor místy třeba hřibovité houby klousky bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby hřibovité houby klousky bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo klousky bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích o babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde může houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku, kde může být chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, chladněji než v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je v hlubších prostorech. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebe pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazi mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní

0: Jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou nálezy pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy.
1: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet.
0: Tolik zprávy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z...
2: Rock Radio. Počasí.
1: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu přijde.
2: Jo. Počasí.
1: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu přijde to ale...
2: Así.
1: Tak to vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude... Vypadá, že dneska bude opět pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně... Pršet, jde to na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. To na nás zase z západu, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme vzduch, přijde to ale až ve večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem večerních hodinách a bude pršet hlavně přes noc. Teploty máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to máme venku momentálně kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky kolem 14 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes 10 stupňů a večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky večer to právě padne asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den víceméně po celé asi na 6. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den víceméně po celé České republice, možná se tomu. Zítra nás teda budou čekat přehánky přes celý den víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát. Budou čekat přehánky přes celý den víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne. Přes celý den víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Víceméně po celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem celé České republice, možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku za. Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku. Odpoledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku začaly celorepublikové komunální volby. U zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková v Česku začaly celorepublikové komunální volby. Kristýna Ševčíková v Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s Ševčíková. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodní. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetinové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnešní volby spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin voleb třetiny senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu může senátorů. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny. Volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny. Otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky 20 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy. Můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy.

0: Možná se tomu akorát vyhne jih Moravy. Zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce.
0: 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat ka. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzik každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat.
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestě.
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D5.
1: Rock Radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D570.
1: Radio doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D577 km.
1: Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D577 km směrem na Rozvadov. Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách na D577 km směrem na Rozvadov. Jsou sobě podívat, taká situace na cestách na D577 km směrem na Rozvadov. Jsou sobě dva osobáky. Situace na cestách na D577 km směrem na Rozvadov. Jsou sobě dva osobáky. Počítejte tam. Na D577 km směrem na Rozvadov. Jsou sobě dva osobáky. Počítejte tam s kolonou. 57 km směrem na Rozvadov. Jsou sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 300 metrů směrem na Rozvadov jsou sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Rozvadov jsou sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče dva osobáky, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, počítejte tam s kolonou. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhnout. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhnout. Na silnici 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci 360 na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova na jich od Třebíče vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobníče, vidím padlej strom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobstrom, dojde se tomuhle ideálně úplně vyhněte. V ulici Husova v Liberci vidím srážku osobáku z autobusem, v Liberci vidím srážku osobáku z autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrbohu osobáku s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce s autobusem, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce, díky bohu, ale bez zranění. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce zas. A v Praze ještě jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černě. Jeden nešvar na Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem. Štěrboholský sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sportce spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak spojce za sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký sjezdem na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolon. Na průmyslovou směrem na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Na Černák. Je tam sobě osobák s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. Je tam sobě osobák.

0: Jak s dodávkou, tak bacha na ty velký kolony. S dodávkou, tak bacha na ty velký kolony.
1: Instagram Rock Rádio.
0: Bacha na ty velký kolony.
1: Instagram Rock Rádio.
0: Ty velký kolony.
1: Instagram Rock Rádio. Instagram Rock Rádio. To je slušná Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

Je pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se čeká vás Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale Motorband, taky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky Ozzy přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky odpoledne přijde s jeho peckou Mr. Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky odpoledne nám za Crowley. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky odpoledne nám začnou R.E.M. Black Label Society se sem podívají, ale tady to roky odpoledne nám začnou R.E.M. A my se sem podívají, ale tady to roky odpoledne nám začnou R.E.M. A Man on the Moon. Peska z roku 90, ale tady to roku jíl poledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 90 jíl poledne nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty nám začnou R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo. R.E.M. a Man on the Moon. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně Man on the Moon. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo. Tak si hlavně užijte. Jedem. Peska už z roku 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem. 92, tomu bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem. Rockwheel pojďme začíná. Bych ani nevěřil, ty brďo, tak si hlavně užijte. Jedem. Rockwheel pojďme začíná. Brďo, tak si hlavně užijte. Jedem. Rockwheel pojďme začíná. Hlavně užijte. Jedem. Rockwheel pojďme začíná. Jedem. Rockwheel pojďme začíná. Čína.

0: Rádio. Rokový od... Rock Rádio. Rokový od... Rock Rádio. Rokový od... Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou...
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5...
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná.
0: Odpoledne.
1: Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to... Tak se na to pojďme rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo skupo. Rovnou vrhnout 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo skupo. 15 hodin 5 minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo skupo a s Petrem, ale dneska jen minut k tomu rokový odpoledne začíná. Normálně by to bylo skupo a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady. Odpoledne začíná. Normálně by to bylo skupo a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady. Dneska bohužel zase není. Normálně by to bylo skupo a s Petrem, ale dneska jenom se mnou Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale v pondělí Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale v pondělí už tady budeme jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není. Ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Petrem Kuba tady dneska bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat bohužel zase není, ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní ale v pondělí už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, už tady budeme zase v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat v plný palbě. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem. Přemýšlel jsem komu věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli věnovat dnešní vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký vysílání, tak jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jsem si říkal, že bych ho mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto mohl věnovat hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce úplně hlavně lidem, co byli včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Včera na nějaký akci, i přesto, že dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Akci, i přesto, že dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě dneska jdou do práce úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tace úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny úplně stejně jako já. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Takže doufám, že jste si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to si tu akci včera užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny. Tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás užili, ale samozřejmě hudbu tady mám úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband. Mě hudbu tady mám úplně pro všechny, tak se na to pojďme rovnou podívat. Čeká vás Motorband, taky Ozzy mám úplně.

0: prošvihnete, já vám zatím pustím nějakou ta poslední šance. Tak šup, odevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. Tak šup, odevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. Šup, odevřete Facebook, ať to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. The Darkness taky, pokud to neprošvihnete, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. The Darkness taky, Rybičky 48, já vám zatím pustím nějakou další muziku, čeká vás. The Darkness taky, Rybičky 48, anebo Pearl Jam a jejich, pustím nějakou další muziku, čeká vás. The Darkness taky, Rybičky 48, anebo Pearl Jam a jejich Jeremy, čeká vás. The Darkness taky, Rybičky 48, anebo Pearl Jam a jejich Jeremy, už za chvilku na rokovým od Darkness taky, Rybičky 48, anebo Pearl Jam a jejich Jeremy, už za chvilku na rokovým odpolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Lesní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Kurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak tohle ne.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody. Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátor zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
7: Honda
6: Ventilátory.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až RV nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. A zadní jsou tady.

Motorband a ich pesčka. Motorband a ich pesčka tví oči. Motorband a ich pesčka tví oči lžou, právě teďka dojela. Motorband a ich pesčka tví oči lžou, právě teďka dojela na Rock Radio. Motorband a ich pesčka tví oči lžou, právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 pesčka tví oči lžou, právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 minut lžou, právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že dojela na Rock Radio. Máme 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že máme 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase 15 hodin 22 minut. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky. A nevím jak vy, jo, ale já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky. Co vy na to? To. Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley. Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už... Tady ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se ten týden totiž rozdáváme lístky na Harley a dneska už je úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď úplně poslední šance, jak se na jejich koncert buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. na jejich koncert buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Rozhodně si teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Radia. Proč bych tady ty lístky měl dát? Teďka otevřete Facebooky a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Radia. Proč bych tady a tam mi napište do zprávy na stránky Rock Radia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě na stránky Rock Radia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samo Rock Radia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? Taky k tomu připište samozřejmě, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám měl dát právě vám. Taky k tomu připište samozřejmě vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. Vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů číslo, abych vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď vám odsud mohl zavolat. A nebo taky připište nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nějaký z těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně při těch koncertů chcete jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište jít, jestli buď 15.10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište, přijas tak za 10. nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište, přijas tak za hodinku a čtvrt vyberu jedno z nebo 16.10. Takže rozhodně pište a pište, přijas tak za hodinku a čtvrt vyberu jedno z vás 16.10. Takže rozhodně pište a pište, přijas tak za hodinku a čtvrt vyberu jedno z vás, který bude mít 10. Takže rozhodně pište a pište, přijas tak za hodinku a čtvrt vyberu jedno z vás, který bude mě ty lístky dostane. Že rozhodně pište a pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane a to by byla škoda. Pište, protože asi tak za hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane a to by byla škoda. Hodinku a čtvrt vyberu jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane a to by byla škoda si je nevzít, když už je jednoho z vás, který bude mě ty lístky dostane a to by byla škoda si je nevzít, když už je na ně dneska vzít, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šup, otevřete Facebook, ať to neprošvihnete. Já vám zatím pustím, když už je na ně dneska ta poslední šance. Tak šup, otevřete Facebook, ať to ne...

0: tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily, kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alza 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alza boxu. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alza boxu máš. Ušetřeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Noci objednáš. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný.
0: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný.
0: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
0: Na Alza.cz.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
2: Život.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
2: Život je rok.
1: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
2: Život je rok.
1: Špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
2: Život je rok.
1: www.stěhovanikrbec.cz. Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat.
2: Život je rok.
1: www.stěhovanikrbec.cz. Musíte stěhovat.
2: Život je rok.
1: www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a
2: život je rok.
1: www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhovací a vyklízecí služby.
3: A co vaše úspory v penzíku?
1: Vyklízecí služby.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko.
3: Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
3: Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Na probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špič teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Zík NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Tří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Cena NN.cz. NN. Na vás záleží.
5: Nemáš co na...
3: NCZ. NN. Na vás záleží.
5: Nemáš co na sebe.
3: NN. Na vás záleží.
5: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán.
3: Na vás záleží.
5: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán.
3: Na vás záleží.
5: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratí. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu. Do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovira. Pořiď si slušný oblečení

0: na e-shopu Rockradia na www.rokovyradio.cz. Na e-shopu Rockradia na www.rokovyradio.cz. Rockradia na www.rokovyradio.cz. Jsem horská. Na www.rokovyradio.cz. Jsem horská gorila. Rokovyradio.cz. Jsem horská gorila. CZ. Jsem horská gorila z Ugandy. Šálek. Jsem horská gorila z Ugandy. Šálek. Jsem horská gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct. Jsem horská gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. A gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek ne. Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila. Obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila. Pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila. I horským gorilám. Jsem horská gorila. Česká značka. Gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Malčka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 unikátního projektu s výjimečnou kávou. Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horskou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný. Spár nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Partnersbanka. Svý kámoš, když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Aktuál,
0: když neví mamka, poradí ty Partnersbanka.
1: Aktuální zpráva, hazard,
0: poradí ty Partnersbanka.
1: Aktuální zpráva, hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby
0: banka.
1: Aktuální zpráva, hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva, hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí
1: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
1: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojack.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot.
2: Může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
2: Dnou závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Jackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek k šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Ký za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. S novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Six do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epiberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. Půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
4: Pražský distrikt.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
4: Pražský distrikt.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
5: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby? Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kava.
6: Lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Skvělou péči před odletem.
5: Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně.
5: Tam. Kavárna.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Na.
6: Pro naše hosty

0: dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najde...
0: Naše hosty, začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes...
0: Dovolená už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete...
0: Už tady.
1: Salonek.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete... Salonek.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na
0: práci.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na práci na letišti.cz. Rok. Letišti.cz.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: Je 10 hodin
0: ledne.
1: Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno.

0: Rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Mini Řáb Zlín. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Tím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok.
1: Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: Minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton.cz.

ale my na sebe po 18 nách. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dej. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej po sebe po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej po 18 nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Bude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, nejpotlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slukovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křestkalen. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křestkalen. Český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušný tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Prostě slušná oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Na oslava se vším všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete všudy. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Lineup je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ.

Ferobet. Krás, rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pev. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Ba a pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7:40 k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. Samozřejmě musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně. Musím pozvat na to, co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní. Co se bude dít 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datard. 7.11. ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datard budeme slavit ve Zlíně. 7.11. ve Zlíně, totiž ve sportovní hale Datard budeme slavit naše 18. Totiž ve sportovní hale Datard budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže Datard budeme slavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete uslavit naše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete u toho a taky vaše 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete u toho a taky vám 18. rok rádiový narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete u toho a taky vám narozeniny. Takže rozhodně doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky. Doufáme, že budete u toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky. Že budete u toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky toho a taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Taky vám doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Buď do naší slušní partie, nebo doporučuji, abyste se ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Buď do naší slušní partie, nebo na ty ještě mrkli na naše stránky dokoviradio.cz. Buď do naší slušní partie, nebo na ty stránky jako takový, kde stránky dokoviradio.cz. Buď do naší slušní partie, nebo na ty stránky jako takový, kde.cz. Buď do naší slušní partie, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat, buď do naší slušní partie, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně slušní partie, nebo na ty stránky jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení jako takový, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení, kde už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera. Už si můžete podívat na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera. Na nějaký videa ohledně focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerně focení našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten našich nových kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten svých kalendářů slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela na slušního rockera a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný a slušní rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých rockerky. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. A podotýkáme, že ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. Takže ten slušný rocker je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikanta je docela nadspaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže nadspaný zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že zpěvákama z českých kapel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopel. Takže nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Nebo u obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Myslím, že obecně muzikantama z českých kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Myslím, že 9. listopadu kapel, takže doufám, že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Myslím, že 9. listopadu, ale i že si je rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na rozhodně kopíte, oni půjdou do prodeje. Myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa. Oni půjdou do prodeje, myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Myslím, že 9. listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Listopadu, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na, ale i tak už se můžete podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách Rokový radio podívat na nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokoviradio.cz nějaký videa z výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokoviradio.cz výroby těch kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokoviradio.cz taky můžete koupit kalendářů. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokoviradio.cz taky můžete koupit lístky tady na ty. Ale samozřejmě si na těch stránkách rokoviradio.cz taky můžete koupit lístky tady. Samozřejmě si na těch stránkách

0: www.krokoviradio.cz, taky můžete koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendář stránkách www.krokoviradio.cz, taky můžete koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i po www.krokoviradio.cz, taky můžete koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i po křím.cz, taky můžete koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i po křím.cz, takže rozhodně tam koupit lístky tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i po křím.cz, takže rozhodně tam vleďte, ať něco tady na ty narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco ne narozeniny, kde tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Tady ty kalendáře i pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. I pokříme. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete. Takže rozhodně tam vleďte, ať něco neprošvihnete.
1: Padají vám vlasy.
0: Prošvihnete.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasovci. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a te úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin dopad vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin dopingky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás
1: vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás
1: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Merle.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika.
1: Vaše vlasy.
0: No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medvedman. No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medved 009. A... No a teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medved 009. Teď nás bude čekat ještě nějaká další muzika. Marilyn Manson, taky Medved 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. Taká další muzika. Marilyn Manson, taky Medved 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna... Marilyn Manson, taky Medved 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna... Manson, taky Medved 009. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. 09, ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Už za chvíli. Ale jako první začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v
0: kempu. Začnou Twisted Sister. We're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu.
0: Twisted Sister. We're not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu. Vaše místo je
0: not gonna take it. Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Už za chvíli.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Kempová tmu. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Paní ředitelko,
0: bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: www.bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé
0: bezkempu.cz
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte...
0: CZ.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: dvojnásobnou
1: na chviličku.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobnou investici.
2: Jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobnou investici.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobnou investici.
3: Musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobnou investice. Přijmete to riziko? Předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Šíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko? Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. České rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů.

again. All on my own again. My own again. Is it your again?

0: asfaltních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace asfaltových pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné pásů a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace a střešních šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz www.charvat.cz Skonto
1: nábytek. Už nemusí...
0: Charvat.cz
1: Skonto nábytek. Už nemusíte... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si už... Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Cítíte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% a na e-shopu skonto.cz, slevu 50% z každých 10 000 plus skonto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a
1: z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%.
1: Prostě míň. Poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%.
1: Prostě míň, už to nejde. U obchodníka.
2: Bez navýšení a za 0%.
1: Prostě míň.
2: Bez navýšení a za 0%.
1: Prostě míň, už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na...
1: Bez navýšení a za 0%.
2: Prostě míň, už to nejde.
1: V Ačkách teď při nákupu na
2: splátky za 0%.
1: Prostě míň, už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky.
1: Prostě míň, už to nejde.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0, už to nejde.
1: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
2: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
2: K tomu získáte na vybrané vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu.
2: Ne vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu.
2: Pořiďte si procentní úrok.
1: K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu.
2: Pořiďte si právě teď vůz na splátky.
1: K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu.
2: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte bonus až 50 000 při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
2: Tisíc při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
2: Více na
1: výměně vozu.
2: Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
1: Více na AAA Auto.cz.
2: Právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení.
1: Více na AAA Auto.cz
2: nebo vůz na splátky a máte to bez navýšení.
1: Více na AAA Auto.cz
2: nebo volejte 810.
1: Máte to bez navýšení.
2: Více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 810 800.
2: Více na AAA Auto.cz
1: nebo
2: volejte 810 800.
1: Ceny střech
2: na AAA Auto.cz

0: nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou
0: Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu.
0: Povolejte 800 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
0: 110 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
0: Já 800.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u...
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše
1: u... šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u kazbet.
1: V nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u kazbet.
3: A naprostá spokojen.
1: Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u kazbet.
3: A naprostá spokojen.
1: Radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u kazbet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Kazbet? A v čem jsou...
2: Řemeslník beru vše u kazbet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Kazbet, a v čem jsou jiný?
2: Řemeslník beru vše u kazbet.
3: A naprostá spokojenost.
1: Kazbet, a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, uď spokojenost.
1: Kazbet, a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet. Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce
3: se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce
3: poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Na... To zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den.
4: Plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří.
4: Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás...
4: Kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu
4: CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď.
5: Jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás.
5: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás.
5: A rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
5: do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybrid
5: Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda C a naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a při HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda z 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz. Zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
6: Sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati.
6: Úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati. A pro mě.
6: Zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati. A promění se vytříděná
6: pedál. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati. A promění se vytříděná pedál. A promění se vytříděná pedál v novou s mým.

The Darkness a jejich pecka Is It Just Me. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut. The Darkness a jejich pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu. Pecka Is It Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu. A já vás samozřejmě Just Me právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu. A já vás samozřejmě musím pozvat na to, co se bude v Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu.

0: oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: Jde na Petlehev v Novou s mým oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v Novou s mým oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v Novou sukínku.
1: Promění.
0: Oblíbeným džusíkem.
1: Promění.
0: A v Novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčkokem.
1: Promění.
0: A v Novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: A v Novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: A v Novou sukínku.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: Promění.
0: A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky. A v paraplíčko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v bučko.
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v promění.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano.
0: I na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou
0: pe... Na obal pro pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
0: Pastelky.
1: I v obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Zv... Obal.
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví můžu...
0: A v baťůžek.
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout...
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných...
1: Všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí...
1: Proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to... Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty. Z pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu.
2: Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit.
2: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí.
2: Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
2: cítte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
0: Já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
0: Třídit. Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
0: Tatí. A
1: běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
0: A
1: běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: 2 plus 1
1: už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drog...
2: Na cestaodpadu.cz.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodejnách včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč se cůl...
3: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč se cůl...
3: I na e-shopu Teta Drogerie CZ.
4: Proč se culíš?
5: Protože bude...
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale...
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level.
4: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
5: Beauty Days krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropolis.
5: Už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
5: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Vlast tohle bude ale jiný level.
5: Beauty Days v Metropolis Ličín.
4: Vlasový styling
5: bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropolis Ličín.

0: Zličín. Vlasový styling, beauty work next level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy při Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Day, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín, matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy. Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týden 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane. Slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profime. 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Rok.
0: Více na webu Metropole Zličín.
1: Rok Radio.
0: Metropole Zličín.
1: Rok Radio. Rok Radio.
2: Rok Radio. Co se děje?
1: Rok Radio.
2: Rok Radio. Co se děje?
3: Léto je.
1: Rok Radio.
2: Rok Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi.
1: Radio.
2: Rok Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce za.
2: Rok Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
2: Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak vtipně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků. Že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem. Můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají lokolníků se staví se svojí tak jdem dál tour jako host zahrají lokoloko. Vystoupí tam ve svojí tak jdem dál tour jako host zahrají lokoloko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a host zahrají lokoloko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Ko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak pítám ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října ne pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražatýho. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražským táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražským Rock Café. Na akci God Save the Punk října nemůže chybět v pražským Rock

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák. Smažák.

Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS, je chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude tak na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Day. Taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days si v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus. Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. Zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip z Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek U Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Distro dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Sim. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metal. Tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a klubu District Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Symphonic Metalovák Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bav Sandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Rádio Šárka Holubcová. Šárka Holubcová.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Brila. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Lepší dlažba, Best Brila. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Dlažba, Best Brila. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Brila. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Mrakodrape New Yorku.
0: Nách Izomat. Izomat.cz.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami.
0: Izomat.cz.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA.
0: Z.
1: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná s A. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letušku. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za jeden. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839. New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 1302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Přestaň.
1: Jednička na trhu letenek.
2: Přestaň být jen divákem.
1: Na trhu letenek.
2: Přestaň být jen divák. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se s jen divákem. A staň se součástěm. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. To v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, sám vybereš. Místo z jiného světa,

0: přitom kousek eš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. To z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Ta a přitom kousek od tebe. Another world. Přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ. CZ.
1: Z nabídky. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vítky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 500 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sednek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní plný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak
1: 5 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak
1: sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: Probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem.
1: Teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony. Čekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno.
3: Takem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz.
2: Se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký.cz. Více na Kopecký.cz.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu může. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šděný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 nového. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun.

50% zpět můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10 tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10%. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Více možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Nejvyšší bank. Více na rb.cz. Nejvyšší b.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný z. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránek. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Čas navštívit slušný rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všech slušný rokový stránky www. rokovýradio.cz. Všechno co slušný stránky www. rokovýradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio CZ.

Máte dlažbu. Máte dlažbu plnou Máte dlažbu plnou spár, ve který... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drob... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá... Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada?

0: Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černou. Také prezident Petr Pavel, který se vybírat i senátora.
1: Citelně omezí další nárůst cen nemovitostí vlivem těch

0: minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou dlažba. Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba bez až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat,
0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat ve stavebně
0: auto. Nejlepší dlažba bez.

0: drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Sky areály lepší mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Sky areály se připravují hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně slevňovat. Sky areály se připravují na lyžařskou sezónu poloviny příštího roku mírně slevňovat. Sky areály se připravují na lyžařskou sezónu některá z roku mírně slevňovat. Sky areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala zvýrobňovat. Sky areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sky areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu.
2: Možná se tomu vyhne.

0: jih Moravy ale nic není. Po celý den a to po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Takže po celé České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. České republice. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra. Možná se tomu vyhne jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Jih Moravy, ale nic není jistého. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů. Každopádně zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší,
0: zítra teploty kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušně
0: stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počtu. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio počasí. Rock rádio doprava. Rock rádio doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestě.
1: Rock rádio doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na
1: Rock rádio doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím
1: Rádio doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu
1: doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce. Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce. Vám jaká je situace na cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý. Cestách. Na jižní spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete. Spojce vidím nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat. Nehodu osobáku s nákladňákem. Je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. Kladákem je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově je tam dokonce neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva pruh, takže můžete počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez počítat s kolonou. V ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A tak v ulici Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody. Komenského v Přirově jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela. Jsou v sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulky díky bohu, ale bez ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulici Tovární v ranění. A taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. Fulici Tovární v Ústí nad Labem, taky je to místo té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak té nehody poměrně docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte docela průjezdný. V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na V ulici Tovární v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na Hustnoucí v Ústí nad Labem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A vem taky vidím srážku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružku do osobáků, tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici tak si dejte pozor na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky na hustnoucí provoz. A v ulici Okružní v Českých Budějovicích.

0: V Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Hustnoucí provoz a v ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Je tam dokonce nějaký bordel na ulici Okružní v Českých Budějovicích taky jsou v sobě dvě auta. Máme 16 hodin, 3 minuty k tomu a rakový odpoledne.
1: Čekají vás.
0: Teďka už si ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat?

0: odpoledne přeje Kristýna Šivčíková.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali...
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali podzim... Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali podzim... Hezké odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů... Odpoledne přeje Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje... Kristýna Šivčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o... Šivčíková. V Česku odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o... Odstartovali podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 zimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora, krátce zastupitelstev.

Čekají vás Kerni. Teďka už se ale samozřejmě dáme další muziku, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal, ale muzikou, protože na co taky čekat. Čekají vás Kerni. Taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams. S obeckou Somebody, taky přijde Baby Metal, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ale teďka jako první se rozjíždí Bryan Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. První se rozjíždí Bryan Adams. S obeckou Somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne. Si obeckou somebody, tak si na to pojďte trošku trsnout, ne.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Tady ale samozřejmě pek. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě...

0: a tak dále. Teďka už se dáme samozřejmě další, zaskotačíte, zařvete a tak dále. Teďka už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás zařvete a tak dále. Teďka už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají taky Aleš a tak dále. Teďka už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají taky Aleš Brichta a teďka už se dáme samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají taky Aleš Brichta a nebo Whitesnake už za chvíli. Samozřejmě další muziku, Pretty Maids vás čekají taky Aleš Brichta a nebo Whitesnake už za chvíli. Pretty Maids vás čekají taky Aleš Brichta a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den,
0: jmenuji taky Aleš Brichta a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji
0: Brichta a nebo Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval
0: Whitesnake už za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu
0: za chvíli.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda a Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě
1: jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme
1: Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili
1: a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: do autosalonu Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění
1: Honda Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV
1: Autojarov.
0: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda. Vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV Z. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV. Až téměř čtvrt hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun modely Honda CRV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k RV ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám ZRV a HRV až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. A přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těším
0: zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby sporná zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby z ohrad a výběhu. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby z ohrad a výběhu zoopark. Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Těšíme se na vás.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se
1: vás.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
0: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
0: Parku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolín
0: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
0: Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají.
0: Ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají.
0: Zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si bu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem smějete. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když já si říkám,

Advance. Advance a jejich peska SOS právě teď. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na... Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 16 hodin. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 16 hodin. Advance a jejich peska SOS právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás SOS právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase právě teďka dojela na Rock Radio. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase musím na Rock Radio. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou. Máme 16 hodin 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která jen 19 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 20 minut k tomu. No já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. Já vás zase musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června. Musím pozvat na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června příštího roku na jednu docela zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června. Příštího roku v O2 aréně. Zajímavou akci, která se teďka bude dít 26. června příštího roku v O2 aréně. Fúzovka se teďka bude dít 26. června příštího roku v O2 aréně. Fúzovka 26. června příštího roku v O2 aréně. Fúzovkách nejnáviděnější nejnenávidnější června příštího roku v O2 aréně. Fúzovkách nejnáviděnější nejnenávidnější příštího roku v O2 aréně. Fúzovkách nejnáviděnější nejnenáviděnější kapela roku v O2 aréně. V fúzovkách nejnáviděnější, nejnenáviděnější kapela. V fúzovkách nejnáviděnější, nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. V fúzovkách nejnáviděnější, nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. Nejnáviděnější, nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. Nejnenáviděnější kapela. Opět dorazí do Prahy. Budou to Nickelback. A vím, že jako nejnáviděnější kapela opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi opět dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela dorazí do Prahy, budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady, ale samozřejmě budou to Nickelback. A vím, že jako nějaký lidi proti ním mají docela své výhrady.

0: pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedne... Pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, malu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. Do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodlí. Jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový. Jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek
0: to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která...
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná.
1: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte...
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve...
1: U zvířat.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Teka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Které vás dostanou hned při z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je...
2: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn.
2: www.lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání.
2: Lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z... V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní u... V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým. Charvát AS. Čtvrtá.

0: generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karva S. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt s českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz Ahoj, prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyráží.
0: www.charvat.cz
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do
0: klad.cz.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menší turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začali. Seš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. Ať face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, v sále, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, v sále, že jo. Oplečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. za mladá, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajem nikde poblíž, v sále, že jo. 16.10. mladá Boleslav, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. I mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou.
1: Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady.
1: A 5 let, tak doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem.
1: Doraš na Kačinu.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Chystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily. Tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, levni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci oběd nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň. Do půlnoci objednáš, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Už pomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy, objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz, Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva.
2: Tři se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazard.
2: Se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
2: Kódy na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
2: Za CZ.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerní her se v České republice

0: smí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
0: osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Stavit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Tak co jí koupíme?
2: Tiket a jste ve hře.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Hře. Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkal...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždy. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos...
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
3: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
3: Svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte...
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat...
4: Vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
4: Allegrykem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantické.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro... Darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportkou
4: večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek.
3: Pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete tu.
4: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
4: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
4: Zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firmanozážitky. Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmanozážitky.cz.
3: Opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmanozážitky.cz.
3: Každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmanozážitky.cz.
4: Zážitky hledejte na
5: Firmanozážitky.cz.
6: Skonto nabité.
4: Tena.
5: Firmanozážitky.cz.
6: Skonto nabité.
5: Zážitky.cz.
6: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat.
4: CZ.
6: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat.
6: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetří.
6: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat...

0: až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte, musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každý získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla po 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
0: Tí slevy u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord
0: u obchodníka.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Auto.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už...
3: Přes 500 prověřených aut. Polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: Prověřených aut. Polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikát.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nakt.
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka.
2: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka.
2: Nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto.
2: Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dí. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech nasné ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech nasné. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Auto Nord nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Auto Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. V 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Rok. Sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Rok.
4: Autonord.cz.
5: Rok. Radio.
4: CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

deskou. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasuj do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rok na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní radio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

Vyberte si rokový album na sobotní Vyberte si rokový album na sobotní Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na

vašem hlasu záleží. Hlas. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další vaše. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination a novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stone. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Má Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A doce Stones a jejich Foreign Tongues. A doce těch Foreign Tongues. A doce těch tu máme Seven Dust Songs. A do třetice tu máme Seven Dust

0: Ať už je to cokoliv, přijde brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, rychle, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, rychle, jsme bez poruchy, autoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis, jdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Máte dluhy.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Máte
0: poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Máte dlažbu plnou spár.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné? Dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné? I dobrá nálada? Velkoformátová spár, ve kterých mizí drobné? I dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila, mizí drobné? I dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum drobné? I dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár alada. Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu. Dlažba Best Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka Prila má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 8 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila. Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izum.
1: Nejlepší dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.
1: Dlažba Best Brila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
2: Izomat.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
2: Izomat.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone Z. KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projekce
3: nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové
3: víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple
4: Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky další.
3: 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen. Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s
4: projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi. Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenky.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej
3: a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhlé ceny.
4: Registruj

0: Pretty Mates a jejich... Pretty Mates a jejich pecka Face the World právě teďka skončí. Pretty Mates a jejich pecka Face the World právě... Pretty Mates a jejich pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Pecka Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Face the World právě teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že teďka skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase skončila na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat 16 hodin 38 minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já minut k tomu. Já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za nějaký lístky. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni. Já už znám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyší. Máme jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. S tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme. Víme.
1: Denně řeším kvalitu. Řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotická farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Ale... Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale...
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale, co pak?
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchoj.
1: Váš farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Farmář František.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky.

0: účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle?
1: Na vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
1: vyhrajskafc.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
1: tradiční.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadle? Na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla? Výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístěnky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnerná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbu v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme odbornou vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou ctíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás až i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. ACDC, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: ACDC, Metallica, Pink,
2: na se zvyklí. Proterm.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin.
2: Proterm.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led
2: Zeppelin.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jedn a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Unit Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenech Nechte si urat skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony na O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Zoom Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky za Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti. Chcete si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Koupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
4: Přijďte si do Benu pro lék.

0: Portál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky i
0: Portál a Ticketmaster.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Master.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Na Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. Pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus to...
2: Lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte víc...
2: Prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkářství v lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkářství nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje. CZ. Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Benu, rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Rádi vám poradíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všíme. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.pomlčka.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou
1: CZ.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, skvalitně hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupí podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido
3: českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.pomlčka.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Kupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.pomlčka.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Na Zafidu.
1: Zafido.pomlčka.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.pomlčka.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Finální výprodej ve
1: shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej
1: zahradu.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte se ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Honda přiváží akční
4: Sportissimo. Život v pohybu.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny
4: Život v pohybu.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely.

0: Modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a ze hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams.
1: Jsou dny dobré.
0: The power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické karty a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou lepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% kupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4000. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4008. Táčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Táčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899. Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Levou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 8 korun. Allegro Days jen do 18. října. Allegro Days jen do 18. října.
2: May.
1: 18. října.
2: Mejtěnpěna. 每一件漂亮的T恤 每一件漂亮的T恤条纹 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 多 品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号 质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号
3: Nekupujte.
2: 需要您的几条个人信息和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky.
2: 几条个人信息和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky.
2: 信息和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky.
4: Ani levný čínský.
2: 银行卡号
3: Nekupujte drahý značky.
4: Ani levný čínský.
2: Oh.
3: Nekupujte drahý značky.
4: Ani levný čínský.
3: Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky.
4: Ani levný čínský.
3: Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky.
4: Ani levný čínský.
3: Já se oblíkám bez potisku.
4: Ani levný čínský.
3: Já se oblíkám bez potisku.
4: Bez potisku CZ.
3: Čínský. Já se oblíkám bez potisku.
4: Bez potisku CZ.
3: Já se oblíkám bez potisku.
4: Bez potisku CZ.
3: Já se oblíkám bez potisku.
4: Bez potisku CZ.
3: Tam bez potisku.
4: Bez potisku CZ.
3: Potisku.
4: Bez potisku CZ.

0: potisku CZ. Rok v tisku CZ. Rok rádit. Rok rádio.
1: Pomalý pauze.
0: Rok rádio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu.
0: Rok rádio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nej.
0: Rádio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady to.
0: Rádio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa. Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostal. Pomalý pauze jsem zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva. Zpátky a konečně tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na. Tady ve studiu nejsem sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo. Sám, tady totiž se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
2: Ahoj.
1: Se mnou Ráďa, který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
2: Ahoj, Petře.
1: Který ode mě dneska dostává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak dává dva lístky na Harley. Ahoj Ráďo.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, na Harley. Ahoj Ráďo.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že Ráďo.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně.
2: Ahoj, Petře, čau.
1: Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už. Tak prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde za. Prosím tě, já ti mockrát gratuluju, že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Že ty lístky jsou tvoje, ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Ty jsi mi totiž psal, že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný?
2: Je to
1: že už jste hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný?
2: Je to
1: hodně dlouho s manželkou nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný?
2: Je to pravda, no, protože
1: nebyli nikde zapařit. Tak jak je to možný?
2: Je to pravda, no, protože jsem měl takový
1: pařit. Tak jak je to možný?
2: Je to pravda, no, protože jsem měl takový
1: možný.
2: Je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser. Je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser. A je to pravda, no, protože jsem měl takový zdravotní průser. A no, protože jsem měl takový zdravotní průser. A bo jsem měl takový zdravotní průser. A bo jsem nemohl chodit. Zdravotní průser a bod jsem nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarin.
2: Zdravotní průser a bod jsem nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarin, no a už je to už.
2: A bod jsem nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarin, no a už je to v pohodě.
2: Bod jsem nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarin, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat.
2: Nemohl chodit do teďka.
1: Ježišmarin, no a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat.
2: Do teďka.
1: Ježišmarino, a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat. Ježišmarino, a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat. No a už je to v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat.
2: No, na jedný noze, jo.
1: No, v pohodě, budeš tam moci trošičku jako zatancovat.
2: No, na jedný noze, jo.
1: No,
2: no, na jedný noze, jo.
1: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě.
2: No, na jedný noze, jo.
1: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
2: Noze, jo.
1: No tak to, tak to tam ale rozjedeš i tak určitě, ne?
2: Jasný, že jo.
1: Rozjedeš i tak určitě, ne?
2: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
1: Určitě, ne?
2: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
1: Přesně tak.
2: Jasný, že jo, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
1: Přesně tak. Hele, a bude to...
2: No, to je jasný. A když tak to rozjede manželka za mě.
1: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete...
2: A když tak to rozjede manželka za mě.
1: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát...
2: Manželka za mě.
1: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
2: Ne.
1: Přesně tak. Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
2: Ne, už jsme byli. Už.
1: Hele, a bude to poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
2: Ne, už jsme byli, už jsme byli.
1: To poprvé, co jdete na Harley, nebo už jste párkrát byli?
2: Ne, už jsme byli. Už.

0: co byli.
1: Hezky, ten Harley, nebo už jste párkrát byli?
0: Ne, už jsme byli.
1: Hezky, tak
0: jo,
1: to
0: já
1: jsem...
0: mám Harley rád.
1: Tak jste párkrát byli?
0: Ne, už jsme byli.
1: Hezky, tak
0: jo,
1: to
0: já
1: jsem...
0: mám Harley rád. Ne, už jsme byli.
1: Hezky, tak
0: jo,
1: to
0: já
1: jsem...
0: mám Harley rád.
1: Tak to jsem rád, že lísky jsou opravdu jako u... Hezky, tak
0: jo,
1: to
0: já
1: jsem...
0: mám Harley rád.
1: Tak to jsem rád, že lísky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončilo. Hezky,
0: jo,
1: tak to
0: já
1: jsem...
0: mám Harley rád.
1: Tak to jsem rád, že lísky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončilo dobře.
0: Já mám Harley rád.
1: Tak to jsem rád, že lísky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončilo dobře. Tak to jsem rád, že lísky jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončilo dobře dneska, že jo?
0: Jasný.
1: Jsou opravdu jako u fanoušků, to je to teda skončilo dobře dneska, že jo?
0: Jasný, to je paráda,
1: ušků, to je to teda skončilo dobře dneska, že jo?
0: Jasný, to je paráda, mám radost velikou.
1: To teda skončilo dobře dneska, že jo?
0: Jasný, to je paráda, mám radost velikou.
1: Perfektní.
0: Perfektní,
1: tak jsem moc rád, že máš radost.
0: Perfektní. Paráda, mám radost velikou.
1: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi...
0: Radost velikou.
1: Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo. Perfektní, tak jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užil. Jsem moc rád, že máš radost, Ráďo. Hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo. Jak jste si ten koncert užili, a máš radost, Ráďo, hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně, Ráďo, hele, tak pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně, pošle mi, když tak nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho, nějakou fotku, jo, jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte. Jak jste si ten koncert užili, a hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo? A hlavně to tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě,
1: pošle. To tam pořádně proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a...
1: Proskotašte, aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a...
1: Aspoň něco dobrýho k pití si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a...
1: A už... Si dejte, jo?
0: Určitě, pošlu a... A užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju. Určitě, pošlu a užijem si to moc. Určitě, pošlu a užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju.
1: Jo, díky, Ráďo.
0: Pošlu a užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju.
1: Jo, díky, Ráďo, měj se, ahoj,
0: taky.
1: Ahoj.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju.
1: Jo, díky, Ráďo, měj se, ahoj,
0: taky,
1: ahoj.
0: A užijem si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju.
1: Jo, díky,
0: děkuju.
1: Ráďo, měj se, ahoj,
0: taky,
1: ahoj.
0: Ahoj. Si to moc.
1: Tak
0: hele, děkuju.
1: Jo, díky,
0: děkuju.
1: Ráďo, měj se, ahoj,
0: taky,
1: ahoj.
0: Ahoj.
1: Měj se, ahoj,
0: taky,
1: ahoj.
0: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera. Slušnej rok. Nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera. Slušnej rok. Žíme, ale rozdáváme od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme od rána do večera slušnej rok. Máme od rána do večera slušnej rok.
1: Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat
2: do večera slušnej rok.
1: Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost a
2: slušnej rok.
1: Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost a nebojte se od. Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat. Tak dneska se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám do sebe vedlo rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám rozdat nějakou radost, ale nebojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám nějaký kabáty a jejich burlaky, co bojte se, od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Od pondělka budeme rozdávat další lístky. Teďka už se nám nějaký kabáty. A jejich burlaky, co ty na to? Rozdávat další lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Lístky. Teďka už se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Se hledám nějaký kabáty a jejich burlaky, co ty na to? Ty a jejich burlaky, co ty na to? Co ty na to?

0: Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, ty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem Foukast.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Oknem Foukast, střecha padá, kdo pak nám?
0: Všechno dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Dobrý.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenák.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
1: Padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne.
1: Pak nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno.
1: Nám to praví?
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne. Na to všechno stačí rekbit.
3: Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu, opět dom vašeho bytu, opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruk opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Z.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Jste připraveni o
3: záruka kvality.
4: Jste připraveni ty. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku nabízíme. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vízku nabízíme široký sortiment bytového textu.

0: Správně.
1: Na letišti Prahno
0: dohromady vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: pozic. Magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Kuchař. Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba.
1: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady
1: tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na
1: práci na letišti.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na
1: tu.cz.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme kuráku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? V oblečení celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za to face v menších sálech, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, kde jsme začínali? V oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, že jo. 16.10. kým jsme hráli za mlada, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok, že nehrajeme nikde poblíž, v sálech, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok blíž, v sálech, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kač. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na kačinu. 25 let, tak doraš na kačinu.
3: Angry Birds, kosmetika, co
2: máš na kačinu.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně pod. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně pod i sporek má koule. Angry Birds, lousy, vůně pod i sporek žádný. Angry Birds, lousy, vůně pod i sporek žádný. Keci funkčí věc. Angry Birds, lousy, vůně pod i sporek žádný. Keci funkčí věc. Lousy, vůně pod i sporek žádný. Keci funkčí věci. Vůně pod i sporek žádný. Keci funkčí věci. Anagor it i sporek žádný. Keci funkčí věci. Anagor i B.A.R.D. Keci funkčí věci. Anagor i B.A.R.D. Keci funkčí věci. Anagor i B.A.R.D. Věci. Anagor i B.A.R.D. .cz. Anagor i B.A.R.D. .cz. B.A.R.D. .cz.
4: Zdravíč.
3: BARDOSL.CZ.
4: Zdravíčko, sousede.
3: DOSL.CZ.
4: Zdravíčko, sousede.
3: .CZ.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem...
3: Z.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl pro mě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl pro... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvanit... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvanit... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit...

0: změnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no. Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Komerčně chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
0: No.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Komerční banka. Více na KBC.cz. Více na KBC.cz. KBC.cz.
2: Hledáte Hledáte spolehlivý vůz, který má jasno. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoly v Praze a
2: příkopové. Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami.
2: Který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
2: technický stav.
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů. U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý
3: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz
3: má na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný
3: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
3: nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý
3: vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. A získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete
2: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování. A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz
3: i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz
3: Výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoli.
3: Financování.
2: Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoli. Nabídka vozu na auto-police.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner programu vozu na auto-police.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner programu auto-police.cz Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Plus v Praze a Příbrami.
4: Překáží
2: Praze a Příbrami.
4: Překáží vám doma
2: Příbrami.
4: Překáží vám doma. Překáží vám doma vysloužilé drobné Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty

patří do č... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do č... vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnerice? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. www. Červené kontejnery.cz. Ne kontejnery.cz. Kontejnery.cz.

0: kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleep, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and kouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na lidi... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti...
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlím.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: A děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: No, dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota. 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ. Den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všichni.
1: Salonky.
2: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Naleti.
2: Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.

Já nový plotma. Já nový plotma. Já nový plotma. Nový plot. Já nový plotma. Nový plot. Já nový plotma. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plotma. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovic. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Montujeme.

třítisícové obce, na druhé na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce, na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů povolen z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr.

0: uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Skořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Zim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje, ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční.
0: Můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání.
0: Řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko.
0: Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a
0: Jitka Čmoková.
1: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Souklání klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní a nejchutnější jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání jablečný moučník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěžník. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená. Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže bude také slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovar. Slavnostní vyhlášení a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2000 a předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025. Předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025. Vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy.
1: Zelená hvězda Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Karlovarského kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Kraje 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio
1: 2025.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá...
0: Mám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že...
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerní hodinách.
2: Radio. Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerní hodinách, ale vypadá to, že...
2: Počasí.
3: Dneska to vypadá, že bude pršet a začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet. A začne to až ve večerních hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Večerní hodinách, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás, ale vypadá to, že bude pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se pršet po celou noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme po noc. A taky samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Samozřejmě po celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku celý zítřek. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14. Jde to na nás ze západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů západu, takže se na to můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na můžeme postupně připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra připravovat. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně. Venku máme momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně. Momentálně kolem 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně. Zrovna 14 stupňů, večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Večer to padne asi na 6 a zítra tomu bude úplně přesně zrovna tak. Úplně přesně zrovna tak.
4: Ať už prší nebo paří slunce.
3: Přesně zrovna tak.
4: Ať už prší nebo paří slunce.
3: Zrovna tak.
4: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální... Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes Kristýna Ševčíková. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožle. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožle. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeň. Komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle voleb v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasováním je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky během s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřej. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Chybně vytištění se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Chybně vytištěné. Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Chybně vytištěné. Na jedné straně jsou Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek. Chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této. Lidé je dostali do schránek. Chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 do schránek. Chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce. Na druhé straně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba

0: Slušnej rok si můžete už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsané. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 200.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru.
0: Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 220.
0: Doprava.
1: Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do. Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž. Dejte si pozor na D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž. D1 na 222. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama. 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor. 22. kilometru směrem do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další trakt. Do Prahy. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama. Takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. Osobák jsem totiž srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Běle srazil s pár divočákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labčákama, takže prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad prosím vás pozor, ať se nestane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta díky stane další tragédie. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolo si Bělehradská v Ústí nad Labem jsou sobě dvě auta díky bohu, ale bez zranění. A Labem jsou sobě dvě auta díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze. Dvě auta díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si díky bohu, ale bez zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si zranění. A jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem. Jednu kolonu najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se najdete v ulici Kbelská v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na v Praze, kde si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze, si je osobák s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem s nákladňákem v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov v sobě. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Taky se dejte pozor na Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech Blanku ve Strojovském tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků tunelu v Praze je totiž směrem na Smíchov. Nehromadná nehoda třech osobáků. Takže už tam můžete totiž směrem na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat na Smíchov, nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Nehromadná nehoda třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Třech osobáků, takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu. Takže už tam můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
0: Instagram
1: můžete očekávat docela dost velkou kolonu.
0: Instagram Rock Rádia, to je
1: s velkou kolonu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná
1: kolonu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte.

Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Škoda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za stav. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte.

0: Rádio. Rokový Rock Rádio. Rokový odpoledne. Rock Rádio. Rokový odpoledne. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut.
0: Rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí
0: odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme 15 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem sádne najíždí do svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům v svojí třetí hodiny. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům. Samozřejmě tady máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší. Máme svátek o páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. O páté, takže všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten, že všem Sárám a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim a Štefanům přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám přeju všechno nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějak nejlepší k jejich svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajn svátku. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. A doufám, že tady ten výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Začneme výběr se jim bude docela líbit, protože mám tady vybraný zase nějaký docela pár fajnových pecek. Že mám tady vybraný zase nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme vybraný zase nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage si nějakých docela pár fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage si jima Dying for an Angel fajnových pecek. Začneme peckou od Avantage si jima Dying for an Angel pecek. Začneme peckou od Avantage si jima Dying for an Angel. Začneme peckou od Avantage si jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i peckou od Avantage se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat, se jima Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu Dying for an Angel. Pak budou taky vohnouti i Eric Clapton se přijde podívat. Ale teďka už tady tu. Ale teďka už tady tu Avantage, pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Pojďte pořádně užít. Rokový odpoledne pokračuje. Užít. Rokový odpoledne pokračuje. Nepokračuje.

des GoProví, a to si tak uvaří. Šaty GoProví, a vín. Šaty GoProví, a gul. Šaty GoProví, a gulášo. Šaty GoProví.

Nohavičky z marcipánu, nohavičky z marcipánu, z fíží, nohavičky z marcipánu, z vanilkovou, nohavičky z marcipánu, z vanilkovou, nohavičky z marcipánu, z vanilkovou příchutí, z marcipánu, z vanilkovou příchutí, šácipánu, z vanilkovou příchutí, šánu, z vanilkovou příchutí, šáma z vanilkovou příchutí, šáma z vanilkovou příchutí, šáma z brušetou, šáma z brušetou, šáma z brušetou, stymia, mazaný brušetou, stymiánu a mazaný

hlasivky s tím, že už to jako nikdy na koncertech to museli zabalit, protože Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to zabalit, protože Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že Steven Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se to asi docela Tyler si prostě urval hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se to asi hlasivky s tím, že už to jako nikdy nebude dobrý. Ale vypadá to, že se to asi docela zlepšilo, protože prostě ještě docela zlepšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat a budou tam s nima hosti jako Slash. Pšilo, protože prostě ještě ty dva koncerty chtějí odspívat a budou tam s nima hosti jako Slash pívat a budou tam s nima hosti jako Slash, Billy Idol, Duff McKagan z Guns N' Roses, jo, Sammy Hagar z Guns N' Roses, jo, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, jo, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Sammy Hagar, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, taky Run DMC tam budou, no prostě obrovský line-up, neskutečnej tam bude, takže si myslím, jakože jestli se chystáte do LA, obrovský line-up, neskutečnej tam bude, takže si myslím, jestli se chystáte do LA, tak byste u toho rozhodně měli být, protože možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Ale na co nemůžete čekat, nebejt, protože možná už takováhle příležitost nebude vůbec. Zamilujte si je taky. Dráhy, milujeme vlaky. Zamiluj.

0: Within Temptation a ich pecka. Within Temptation a ich pecka, what have you. Within Temptation a ich pecka, what have you. Within Temptation a ich pecka, what have you done. Právě teďka dojela na rokra. Within Temptation a ich pecka, what have you done. Právě teďka dojela na rok rádiu. Máme 17 hodin 21 minut k tomu a já mám pro vás zase jednu docela velkou zajímavost, jo. Jestli se někdo chystá
1: Měli poslední koncert, 1. listopadu totiž v Hollywood Bowl odehrajou ještě další dva koncerty.
2: Začali jich minulý turné, tak po třech koncertech to museli zabalit, protože Steven Tyler si prostě urval

0: Tak milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Tak co, sousede, už máš...
0: Zamilujte si je taky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Milujte si je taky.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy. Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
1: A k ním nový... Už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Ta a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na tu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Mám jen 10 října.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to.
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Mám jen 10 vteřin
3: na Citroen.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci.
4: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes.
4: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přes.
4: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění
5: letadel. Nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
5: Ne, když nás zavolají. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
5: Ne, když nás zavolají, letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel.
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži.
5: Taky.
4: Navádění letadel.
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži.
5: Taky ne, občas je v tom napětí.
4: Letadel.
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži.
5: Taky ne, občas je v tom napětí. Dost. Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
7: Komín musí mít pořádný.
6: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah.
6: Letišti.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sort musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Studůkách nebo na OK komíny pro firmy i

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni
0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst
0: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst klíč s
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst klíč s
0: Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst klíč s
2: Znám lepší. Sklapro.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst klíč s
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklapro.
1: Řekni třikrát, strč prst klíč s
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje.
1: A strč prst klíč s
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Prostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělství. Stroje skla pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělství. Pro stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialistní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Skla pro pracovní stroje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější tvo na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy CZ, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáže. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Tak grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, kuchyní a také podlah. Siko.cz,
4: když chceš bezpečně na
5: podlah. Siko.cz,
4: když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to
5: Z.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě na
5: když chceš

jistě nápad víc než obstojný, spát koupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou bankovní. Je to jistě nápad víc než

0: materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
0: vybrat dobrý materiál a vybudovat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
0: vybrat dobrý materiál a vybudovat, nabudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Jak to má moto?
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Jak to má motora kola?
2: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou.
2: Budujte srdcem.
3: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kmy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcelská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvoumol Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte mi benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Te motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
4: Řídíšku na Rock Radio. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Český rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svý... nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svý... u nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariér. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. /kariéra

0: Partnersbanka.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Poradí mi
0: Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
1: vyplatí. Partnersbanka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní říz. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za jed prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200 okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 4,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
3: Vezmi svůj osud do...
2: To se vyplatí.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s
2: Platí.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o... Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž.
4: Chceme ho postavit
3: v CZ/smart/soutěž.
4: Chceme ho postavit
3: vlastní soutěž.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál.

Kvalitní vrtané stup. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.
1: Much good can come from the fruitful use of power. One.

kde se bylo nebylo, kde se to tu bylo nebylo, kde se to tu zaloč nebylo, kde se to tu zaloč černé.

0: žádný potlach, ale pořádný rockovej mejdan. Tři ostrý český žádný potlach, ale pořádný rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock, ale pořádný rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slukovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava s tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line-up je opět přes křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datajte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma za listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rok ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Pít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Ahoj na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím.
2: Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej po... Na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale cinách Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořád já radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejda. Nebudeme. A nebude to žádnej potlach.

0: že jste se zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí od 3 už ne zítra, vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak jsem vlastně v pondělí mám před sebou víkend. Takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo, před sebou víkend. Takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo, čus. Takže v pondělí od 3 do 6 a už v plný palbě i s Kubou. Tak se mějte, jo, čus. My tvoří palbě i s Kubou, tak se mějte, jo, čus. My tvoří s Kubou, tak se mějte, jo, čus.
1: Vytvořeno s použitím AI. Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najde...
1: S použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské... Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních v dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190 nich od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodeji 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte...
2: V prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné...
2: Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový z kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou. I olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnávkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Náš
3: Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup je teď to...
3: Dle srovnání k 30.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA. To ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz nebo volejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800

0: Cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Cena aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Nebo volejte 800 110 800.
1: Tak co jí koupíme?
0: Nebo volejte 800 110 800.
1: Tak co jí koupíme?
0: 800 110 800.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: 110 800.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: Set.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeší.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme za...
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeší.
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
1: Kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už...
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte...
2: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
2: Od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantický...
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v super zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v super Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v super sportu.
2: Adrenalinovou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v super sportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou.
1: Pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masak.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na ale supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Dárek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte až.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horský.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horská.
2: Zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horská.
2: Na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Uganda.
3: Na zážitky.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šál.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
4: Gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
4: neobyčejné.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská.
5: Vám i horským gorilám.

Bon Jovi a You Give... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name. Bon Jovi a You Give Love a Bad... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka. Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio. No a už to ale bohužel jistě... Bon Jovi a You Give Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio. No a už to ale bohužel jistě značí... Love a Bad Name právě teďka dojelo na Rock Radio. No a už to ale bohužel jistě značí... Právě teďka dojelo na Rock Radio. No a už to ale bohužel jistě značí konec rokový... Dojelo na Rock Radio. No a už to ale bohužel jistě značí konec rokový odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se... No a už to ale bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, bohužel jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě jistě značí konec rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá rokovýho odpoledne. Máme tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá. Tady konec pátku, takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán, a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co. Takže já už se s váma rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán. A vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady rozloučím, za chvilku mě tady vystřídá kapitán, a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady mě tady vystřídá kapitán, a vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat. A vy si už samozřejmě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě můžete promyslet, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pec, co si od něj budete chtít. Tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako tady v ten páteční večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro večer nechat zahrát. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro Tea a nebo. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro Tea a nebo Kysáky a usečím. Já vám ještě zahraju tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro Tea a nebo Kysáky a usečím se s vámi. Tady pár posledních pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro Tea a nebo Kysáky a usečím se s váma. Samozřejmě, pecek, jako třeba Red Hoty, taky pro Tea anebo Kysáky a uslyším se s váma. Samozřejmě klasicky zase, taky pro Tea anebo Kysáky a uslyším se s váma. Samozřejmě klasicky zase zítra, Tea anebo Kysáky a uslyším se s váma. Samozřejmě klasicky zase zítra, uslyším se s váma. Samozřejmě klasicky zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí. Samozřejmě klasicky zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí, máme před sebou víkend. Takže klasicky zase zítra, teda ne zítra, vlastně v pondělí. Máme před sebou víkend, takže v pondělí o 3.

0: Unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Padesát korun z každého balení věnujeme na záchranu horských balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomůžeme na záchranu horských goril.
1: Novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín
1: musí na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít
1: v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to.
1: Domanský.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody.
1: CZ.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a... Komín musí mít pořádnej...

0: vznikne magie.
1: Ha, kuchař!
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na...
0: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař!
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
0: Ha, kuchař! Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečky Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
2: Za
1: 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář.
1: Objevte tu svou. Na práci na letišti tečka.cz.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlč raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na... Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty. Profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od... U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého... Vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupí na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy... Kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.
3: Ty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido
3: pomlčka. Píte vždy na Zafidu.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zafido.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Rock Radio.
2: Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Rock Radio.
2: Partner pro vaši zahradu.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz rok nebo na radia.cz rok radio rok radia.cz rok radio rok radio.cz rok radio rok radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je
0: Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Spousta. Definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Spousta. Tak v Praze, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žej. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Vrací pod střechu. A žej. Spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem. Můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako ho na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají lokádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne Loko Loko? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Navíc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Na akci tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS 5. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The může chybět v pražském Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punk pražským Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkofé. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. Akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. V sobotu Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. V sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. V sobotu 10. Na druhým Punk Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají. Punkový to bude taky v modrý opici. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision. Modrý opici. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák. V sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU. Posatýho. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU, posilovestu zahrají Vision Days, Driák VVU, posilový autobus a řada dalších. Days, Driák VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října, bus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District. A ještě jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová. Jeden tip s předstihem, ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Stars. Dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Stars. District Symphonic Metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven

Spires a Secret Rule. Symfonik metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy, kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnost. Sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok@seto.cz.

Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kárového oblečení Bushman se zapojila do

0: Zkuste to, ten pravej tah.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: To? Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čisto tam ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čisto tam je pro nás. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čisto tam je pro nás úplný základ. Stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti
2: všechno dohromady vznikne.

Jsou 4 ráno a zazdí. Jsou 4 ráno a zazdí.

čtyři ráno pro ten. Jsou čtyři ráno pro ten. Jsou čtyři ráno pro ten atentát. U čtyři ráno pro ten atentát. Ano, pro ten atentát.

umírat. Budou umírat. Budou umírat.

poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Poručík Josef Gabčík. Rock Radio. Poručík Josef Gabčík. Rock

0: Ty v DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouho. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýhodněné. DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýhodněné. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, který zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, kšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, Kelly's Protection Duo minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 3 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml. Třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 90 zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 99 korun. Pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml jen za 90 pack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM 50 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A za dny.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A za dny jsou tak.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A za dny jsou tady.
0: DM vždy výhodně.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.
0: Výhodně.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobstal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily, nové kódy na tisíce produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, tisíce produktů, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30, zlevni si počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky, opět až 30% a mobily nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň nebo hračky, opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš 10% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Zapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Náš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Slevovými kódy na Alza.cz.
2: Xandria.
1: Na Alza.cz.
2: Xandria. Symphonic Metal.
1: CZ.
2: Xandria. Xandria. Symphonic Metalová krása míří s novou. Xandria. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou. Xandria. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach. Symphonic Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach Beroucí. Nová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach Beroucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach Beroucí show. Xandria samskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach Beroucí show. Xandria do Prahy. Čeká vás Zach Beroucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás Zach Beroucí show.

0: Xandria, Seven Spires, A Secret Rule a vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires, A Secret Rule. Třípůvabnoucí show. Xandria, Seven Spires, A Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři Seven Spires, A Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražské ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražské epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma?
0: Prodloužen Pražský distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.
0: Pražský distrikt.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 595 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 1000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte k DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodej. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz. CZ. Podmínky akce na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Šéfe, za 100 metrů
1: na nissan.cz.
2: Šéfe, za 100 netlačí.
1: Nissan.cz.
2: Šéfe, za 100 netlačí. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už to... Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlap
2: to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi,
2: potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na
2: novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že
2: starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéf nafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresor.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresor.
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop.
3: Mám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na technika.cz. Přehled.

0: dostupný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je sklo.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je sklo.cz. E-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doruč stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte na místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Dem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. No. To doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. No. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: A online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. No. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit.
0: To je fičák.
2: Nejvyšší čas navštívit slušák. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechny rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15 zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hradka a v Černoučku se krátce před 15 zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlavu se krátce před 15 zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k 15 zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu ještě zůstává státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální tématu ještě zůstaneme. Agentura od ZET bez potíží sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří výmluvčí VZP Viktorie Plívová. Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP neustále roste.

0: Věda. Věda. Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Super ceny.
0: Můžeme být hrdí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM. Super ceny bez čekání na akci.

0: Žádalo o něj už téměř 100 tisíc lidí, mezi které VZP rozdělila stále roste. Do programu jsou dnes zapojí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, rozdělila zhruba 300 milionů korun.
1: Rock Radio Počasí. Mockrát děkujeme, drahá.
2: Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat.

0: nejvyšší od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na 16 stupňů a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, ubývat. Nejvyšší teploty na 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, no a v tisíce metrech na horách. Nejvyšší teploty na 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, no a v tisíce metrech na horách. Pouhých 16 stupních, na jižní Moravě dokonce 18, no a v tisíce metrech na horách. Pouhých 7 stupňů Celsia stupních, na jižní Moravě dokonce 18, no a v tisíce metrech na horách. Pouhých 7 stupňů Celsia Moravě dokonce 18, no a v tisíce metrech na horách. Pouhých 7 stupňů Celsia. 18, no a v tisíce metrech na horách. Pouhých 7 stupňů Celsia. V tisíce metrech na horách. Pouhých 7 stupňů Celsia. Pouhých 7 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 7 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio.
0: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci je nehoda dvou osobní.
1: Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci je nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
0: Na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci je nehoda dvou osobních aut. Projíždíte tam opatrně. No a v Ocelářské ulici v Praze taktéž. Blokujete tam dopravu, tak určitě dávejte pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183. a pozor, buďte hlavně trpěliví. Na D1 na 183. a půltým kilometru hlavně trpěliví. Na D1 na 183. a půltým kilometru na trpěliví. Na D1 na 183. a půltým kilometru na trase Praha Polsko. Na D1 na 183. a půltým kilometru na trase Praha Polsko. Překážku na vozovce tam tvoří. Nehoda tří osobních aut, tak jeďte opatrně.

0: ať tam tvoří nehoda 3 osobních aut, tak jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv aut, tak jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv, nebo jeďte opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv, nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku, opatrně a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv, nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku a ať jedete na čemkoliv, čemkoliv, nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku. Na čemkoliv, čemkoliv nebo kamkoliv, hlavně doražte v pořádku. V pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zasil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Šek.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident.
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Čech. Přeje Kristýna Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a Ševčíková, prezident k volbám nakonec dorazil. Petr

0: sezové Rok na přání, jinak vás rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání, jinak vás zdraví samozřejmě váš kapitán.
1: Plouváme. Joho!

0: Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj! Ahoj! Jabořníci, máme skoro 3 minutky. Ahoj! Jabořníci, máme skoro 3 minutky po... Hodině je tu konečně pátek, všichni máme skoro 3 minutky po 18. Rokovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na muziky. Rokovou výpravu za muzikou, která

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Tak na zdraví, tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme... Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od... Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od... Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica. Tak na zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou čest. Zdraví, přátelé, rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Rozjeli jsme to z Whisky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hudky in a Jar od Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hudný Metallica a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hudný mi psal a dáme si opět nějakou českou píseň. Dominik Hudný mi psal. Opět nějakou českou píseň. Dominik Hudný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od... Českou píseň. Dominik Hudný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechta. Dominik Hudný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když potom... Hudný mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou. Děkuji mi psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Psal. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš písničku od Aleše Brechty, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, když po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme po tobě jdou, děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že děkuji předem. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou. Jasně, tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Tak když po tobě jdou, musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň. Musíš to nějak řešit, my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok,
0: my to vyřešíme tak, že si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání.
0: Takže si pustíme tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Tuhle tu nádhernou píseň.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Píseň.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Bětka. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Mail už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Už včera říkal, si mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky, co mi připomeň se mi dneska, udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky, to show must go on. Dneska udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky, to show must go on. Udělala to, to je super. Prosím o zahrání písničky, to show must go on. To je super. Prosím o zahrání písničky, to show must go on. Mému milému manželu. Prosím o zahrání písničky, to show must go on. Mému milému manželovi, prosím o zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi, Mírovi, o zahrání písničky The Show Must Go On. Mému milému manželovi, Mírovi, The Show Must Go On. Mému milému manželovi, Mírovi, k 50. narozeninám. Mému milému manželovi, Mírovi, k 50. narozeninám. Přeju mu jen to nejlepší. Mému milému manželovi, Mírovi, k 50. narozeninám. Přeju mu jen to nejlepší. Jsem moc rád. Manželovi, Mírovi, k 50. narozeninám přeju mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkazový, k 50. narozeninám přeju mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, k 50. narozeninám přeju mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, narozeninám přeju mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, a budu ještě rád, přeju mu jen to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, a budu ještě radši, když to nejlepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro, a budu ještě radši, když budu lepší, jsem moc ráda, že tě mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví, mám, to je vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších, vzkaz pro tebe, Míro. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví. A budu ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu. Ještě radši, když budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic z té 50 nedělej. Budu moci s tebou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic z té 50 nedělej, chlapi, budou prožít ve zdraví dalších spoustu let. A nic z té 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou ve zdraví dalších spoustu let. A nic z té 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší díky spoustu let. A nic z té 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší díky za tebe. A nic z té 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší díky za tebe. Alžběta 50 nedělej, chlapi 50 plus jsou nejlepší díky za tebe. Alžběta, jo. 50 plus jsou nejlepší díky za tebe. Alžběta, jo. To se mi líbilo. Nejlepší díky za tebe. Alžběta, jo. To se mi líbilo. Díky za tebe. Alžběta, jo. To se mi líbilo. Já. Alžběta, jo. To se mi líbilo. Já jsem. Teda. Alžběta, jo. To se mi líbilo. Já. To se mi líbilo. Já jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší. To se mi líbilo, já jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako bylo, já jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch. Já jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok. Jsem, teda samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok. Samozřejmě Míro, promiň, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok. Rádia, ale jednou jsem všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok rádia, ale jednou jsem takhle viděl, nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok rádia, ale jednou jsem takhle viděl, štěstí, zdraví, jako pec rande na vrch od nás rok rádia, ale jednou jsem takhle viděl krásnej pec rande na vrch od nás rok rádia, ale jednou jsem takhle viděl krásnej krok rádia, ale jednou jsem takhle viděl krásnej jako fotku vin. Jednou jsem takhle viděl krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu, nebudu jmenovat. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu, nebudu jmenovat. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu, nebudu jmenovat pana herce. Krásnej jako fotku v jednom dabingovém studiu, nebudu jmenovat pana herce. Fotku

0: v jednom dubbingovém studiu, nebudu jmenovat pana herce a majitele, a on tam měl v jednom dubbingovém studiu, nebudu jmenovat pana herce a majitele, a on tam měl fotku studiu, nebudu jmenovat pana herce a majitele, a on tam měl fotku někde z nějaký, jmenovat pana herce a majitele, a on tam měl fotku někde z pana herce a majitele, a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodci a majitele, a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema a majitele, a on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema, on tam měl fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema, a fotku někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema, a vysmátej tam byla někde z nějaký Afriky s nějakýma domorodcema, a vysmátej tam byla Afriky s nějakýma domorodcema, a vysmátej tam byla, pod tím je nápis s nějakýma domorodcema, a vysmátej tam byla, pod tím je nápis život s nějakýma domorodcema, a vysmátej tam byla, pod tím je nápis život začíná po 50, a vysmátej tam byla, pod tím je nápis život začíná po 50, vysmátej tam byla, pod tím je nápis život začíná po 50, a tam byla, pod tím je nápis život začíná po 50, a pod tím je nápis život začíná po 50, a potom, protože už je mu víc 50, a potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta, a potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta, je tam, potom, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60, protože už je mu víc, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60, jo, že mu víc, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60, jo, tak tam to pade přeškrta, je tam napsáno po 60, jo, život začíná pade přeškrta, je tam napsáno po 60, jo, život začíná furt, je tam napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po napsáno po 60. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase. Jo, život začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase. Začíná furt, přátelé, po 70, po 80. A jednou zase skončí, ale tahle show bude pokračovat. Přátelé, po 70, po 80. A jednou zase skončí, ale tahle show bude pokračovat. Tak Míro, všenej. 80 po 80. A jednou zase skončí, ale tahle show bude pokračovat. Tak Míro, všenej.
1: Rok napsáno.
0: A jednou zase skončí, ale tahle show bude pokračovat. Tak Míro, všenej.
1: Rok napsání.
0: A jednou zase skončí, ale tahle show bude pokračovat. Tak Míro, všenej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: A tahle show bude pokračovat. Tak Míro, všenej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Pokračovat. Tak Míro, všenej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Ovšenej.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byla Černá Labuť. Tak to byla Černá Labuť od... Tak to byla Černá Labuť od kapely Str... Tak to byla Černá Labuť od kapely... Tak to byla Černá Labuť od kapely Strace, neboli Black Swan. Tak to byla Černá Labuť od kapely Strace, neboli Black Swan. Tak to byla Černá Labuť od kapely Strace, neboli Black Swan. Anglicky. Černá Labuť od kapely Strace, neboli Black Swan. Anglicky. Od kapely Strace, neboli Black Swan. Anglicky. English, ano. Strace, neboli Black Swan. Anglicky. English, ano. A teď Strace, neboli Black Swan. Anglicky. English. English, ano. A teď si dáme něco k swan, anglicky. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, anglicky. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi anglicky. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. English, ano. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. A teď si dáme něco k narozeninám, přátelé, psala mi Alžbětka. Mail už včera.

0: vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autopáni. Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný. Na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Spotřební daň.
0: Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Spotřební daň.
0: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Spotřební daň. Tvoří
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%
0: v Praze a Příbrami.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Potřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Když
1: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Když uvidí
1: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert
1: CZ pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert neporazit
1: pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: či Česko.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 200 levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 200 nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů jste. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,19. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenka 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenka gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 134,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 29,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Máte
2: k 30.9.
3: Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život. Máte špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je špatný den, buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www stěhování krbete rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www stěhování krbet.cz kompletně musíte stěhovat. Život je rok. www stěhování krbet.cz kompletní stěhovací plat. Život je rok. www stěhování krbet.cz kompletní stěhovací a vyklízecí rok. www stěhování krbet.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. www stěhování krbet.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. Stěhování krbet.cz kompletní stěhovací a vyklízecí služby. CZ kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Sakra.
3: CZ kompletní stěhovací a vyklízecí služby.

0: Sakra!
1: Vystěhovací a vyklízecí služby.
0: Sakra!
1: Vyklízecí služby.
0: Sakra!
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidi.
0: Sakra!
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlí.
0: Sakra!
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlí.
0: Sakra!
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
0: Sakra!
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto
2: Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Health. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masmo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. A fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům vaší kanceláře v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetíže v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a nervy. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč helpení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu, protože napište nám na Praha zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme kte nám na Praha zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské váleční zavináč healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Profi vonda. Stou se nemusí.
1: Deadlineů.

0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odlet. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem. Do světa.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne.
1: Informační služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše
1: služby?
0: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Péči před odletem.
1: Kavárna?
0: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Dovolená už tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na
0: tady.
1: Salonek?
0: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Správně. Uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát.
2: Napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát.
2: Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znou na pracinaletišti.cz.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
2: Letišti.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší.
2: Sklaprostroje.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje.
3: Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje.
3: Skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii, vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na
0: který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami
0: jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřený
0: technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz
1: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný
1: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ
1: čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: I opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka poli.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka poli.cz. Auto
1: ne financování.
0: Nabídka vozů.

0: srdce, Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ, Bela byl CZ.
1: Chceme ho postavit.
0: Bela byl CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Byl CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Brat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své.
3: Budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské hatku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé ceny. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná. Svědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. A i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Rock Radio.
4: Honda, the power of dreams.
5: Rock Radio,
4: the power of dreams.
5: Rock Radio,
4: of dreams.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské sklaprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a sklaprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: sklaprostroje
0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: sklaprostroje. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: sklaprostroje CZ.
0: Speciál skla pro zemědělské a stavební stroje
1: sklaprostroje CZ.
0: Specialista na zemědělské a stavební stroje
1: sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje stavební stroje
1: sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: sklaprostroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: Stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Když chci říct víc.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Když chci říct víc.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Když chci říct víc.
0: Pro pracovní stroje.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Té studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého
1: světa. Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Info, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne. Nabízíme pohodlí. Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?

0: Krásně nám to tady doprší a listopad nás čeká.
1: Rok na psání.

0: z nabídky 7. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedete si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vůz. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 7008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot Prahum skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijď
0: 5 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domansk
0: 7 dní Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému
0: Peugeot právě teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr vozů
0: teď
1: pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem i hned k odběru si přijďte k Domanskému velký výběr vozů skladem i hned k odběru
2: to je Domanský
1: skému velký výběr vozů skladem i hned k odběru
2: to je Domanský
1: autokup velký výběr vozů skladem i hned k odběru
2: to je Domanský
1: autokupujte výběr vozů skladem i hned k odběru
2: to je Domanský
1: autokupujte až s nabídkou odkladem i hned k odběru
2: to je Domanský
1: autokupujte až s nabídkou od Domanského hned k odběru
2: to je Domanský
1: autokupujte až s nabídkou od Domanského
3: tak děti
2: Domanský
1: autokupujte až s nabídkou od Domanského
3: tak děti zítra je
1: auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti zítra je taky den a teď
1: kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Tak děti zítra je taky den a teď už do spacáku
1: od Domanského.
3: Tak děti zítra je taky den a teď už do spacáku
1: Aspinkat.
3: Tak děti zítra je taky den a teď už do spacáku Aspinkat. Tak děti zítra je taky den a teď už do spacáku Aspinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku Aspinkat. A teď už do spacáku Aspinkat. Spacáku Aspinkat. Aspinkat.
4: Ljubo, že ti je ono. Ljubo, že ti je ono.

0: Luboshitio nebi ho, it's the no joke.
1: Sing it all.
0: Luboshitio nebi ho, it's the no joke.
1: Sing it all.
0: Luboshitio nebi ho, it's the no joke. Luboshitio nebi ho, it's the no joke. Luboshitio nebi ho, it's the no joke. Luboshitio nebi ho, it's the no joke.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kemp. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to.
2: www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi
3: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne.
3: Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Tak jo. První edice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční. Check-in?
4: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bez.
4: Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní.
4: Napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
5: Přijďte si do
3: pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Přijďte si do Benu pro
3: léky. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Tu svou na práci na letišti.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: letišti.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet?
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet pro?
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž
6: budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte
6: lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 lék.
6: Prosím.
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pod více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu. Rádi vám poradíme.

0: 几条条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡多，品质保证，只需要您的几条个人信息和保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite
0: dra. 您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite dra.
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite drahý značky.
0: Ani he yin han ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čínský.
0: Yin han ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čínský.
0: Ka hao.
1: Necupuite drahý značky. Ani levný čínský. Ja se oblíkám. Necupuite drahý značky. Ani levný čínský. Ja se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský. Ja se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, levný čínský stěky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Viděl jsi to?
1: Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Viděl jsi to?
1: Bez potisku CZ.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí... Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plast... Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijedlo.
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijed normální.
3: Co?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijed normální, že se tady jezdí žlutý ten kontejner, do kterého se cítí plasty.
3: No má bejt.
2: No to by přijed normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, kde se cítí plasty.
3: No má bejt.
2: No to by přijed normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
3: No jak se má
2: ten kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit třídičky jak recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovanáci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila
2: z ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo a to svědě. Se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se třeba jako nová láhev. Nebo takhle reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se některý plasty využije. Nebo takhle reflexní vesta. Jo a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu? Že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život.
3: Plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
3: Při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekoplastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekocom. Více na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekocom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekocom. Více na cesta odpadu CZ. Přijďte odpad. Ekocom. Více na cesta odpadu CZ. Ekocom. Více na cesta odpadu CZ.
5: Oknem fouká střecha, padá kdo pak...
4: Více na cesta odpadu CZ.
5: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám...
4: Odpadu CZ.
5: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to... Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví...
6: Zedník malý.
5: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví...
6: Zedník malíř.
5: Topenář. Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví...
6: Zedník malíř.
5: Topenář.
6: Podlaha.
5: Padá kdo pak nám to praví...
6: Zedník malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne. Pak nám to praví...
6: Zedník malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí reg... To praví...
6: Zedník malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
6: Zedník malíř.
5: Topenář.
6: Podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
6: Rekonstrukční
5: malíř.
6: Topenář.
5: Podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí regbity.
5: Rekonstrukce.
6: Topenář.

0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Dělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity tu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity zámov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
3: Ale, co pak?
2: Záruka kvality.
3: Ale, co pak? Pískají
2: kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a vozek svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rytí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruch. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je a opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho
3: rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastní
3: na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat do.
3: Jezděte bez poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
3: Z poruchy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
5: Rukama. Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix.
5: Zděte dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem.
5: Materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce.
4: Budovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: AC/DC.
6: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd.
6: Budujte srdcem.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy.

0: legendy v jedinečném symfonii AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálnickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Only Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha ne skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Let O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenka. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti. Ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Honda Ticketportal a Ticketmaster. Honda a Ticketmaster.
1: Honda přiváží akční nabídku pro vše. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HR. Nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním RV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Na i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Zároveň. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams. The power of dreams.

0: rozfoukal. Tak, přátelé, tak jim foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Foukal. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Tak, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady, přátelé, co si dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík. Dáme teď? Ano, další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Další narozeniny. Psal mi tady Václav Baklík maila. Psal mi tady Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát. Tady Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Václav Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Baklík maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. Maila. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám všechno nej. Ahoj Jiří, chtěl bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám všechno nej. Bych nechat zahrát Tondovi ke 40. K 40. narozeninám všechno nejlepší. A buď furt Tondovi ke 40. K 40. narozeninám všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi. 40. K 40. narozeninám všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi. A 40. narozeninám všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi. A píseň by měla být o narozeninám všechno nejlepší. A buď furt takový, jaký jsi. A píseň by měla být lepší. A buď furt takový, jaký jsi. A píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. A buď furt takový, jaký jsi. A píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Buď furt takový, jaký jsi. A píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě takový, jaký jsi. A píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě píseň by měla být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě Strýc Hajček to být od Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě Strýc Hajček to za chvilku Krucipisku Mamánek. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě Strýc Hajček to za chvilku rozjede. Tobě Tondo. Předem děkuji, Vašek. Samozřejmě Strýc Hajček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přek. Samozřejmě Strýc Hajček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí. Hajček to za chvilku rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Rozjede. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Randy na vrch jako vždycky. Tobě Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Randy na vrch jako vždycky. No Tondovi ke 40. Přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Randy na vrch jako vždycky. No a předtím než se přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Randy na vrch jako vždycky. No a předtím než se to rozjede, přeju hodně štěstí, zdraví jako pec. Randy na vrch jako vždycky. No a předtím než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát? Tím než se to rozjede celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku celý, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP, přátelé, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, tradiční výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý a pro vás. Kdo by chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně, sedmý. Vymýšlím, bych chtěl zahrát připátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý. Vymýšlí pátku VIP píseň na přání hned pohodně sedmý. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a přání hned pohodně sedmý. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl pohodně sedmý. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl. Vymýšlí jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. Jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek. Časové znamení a samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek. Samozřejmě taky tu situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na
0: situaci, ve které by ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na přání.
0: Ho chtěl načapat. A teď už mamánek.
1: Rok na přání.
0: A teď už mamánek.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Mamánek.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio.

0: Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut, tohle byly taky... Už jsme ve vysílání, přátelé, ano, je 18 hodin 49 minut, tohle byly taky bývalý kudrnáči, Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli. 49 minut, tohle byly taky bývalý kudrnáči, Europe, the final countdown, už jsme se dozvěděli konečně teda, že měli na palici tu vodu. Že měli na palici tu vodovou trvalou,
1: jakým foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý rozfoukal.
0: Tak,
1: vydržela, že jo, jakým foukal ten vítr do těch vlasů, to by jim to celý

Tak, přátelé, tohle byly Paparou... Tak, přátelé, tohle byly Paparouče... Tak, přátelé, tohle byly Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě... Tak, přátelé, tohle byly Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu písku. Tak, přátelé, tohle byly Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně. Přátelé, tohle byly Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem zdravíčko. Tohle byly Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem zdravíčko všetkým. Paparouče Ninth Life a my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem zdravíčko všetkým, poprosil. A my tam švihneme ještě jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetky. Jednu píseň jako bubně, jak mi psal mailem zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a nejakú bubně, jak mi psal mailem zdravíčko všetkým, poprosil by som zahrať pre všetkých Judas Priest a bubně, jak mi psal mailem

0: Maukai, Lutrak atas. Maukai, Lutrak atas. Akmo. Maukai, Lutrak atas. Akmo. Maukai, Lutrak atas. Akmo. Sauron, Lutrak atas. Akmo. Sauron, Lutrak atas. Akmo. Sauron, lát ulgás, akmók. Sauron, lát ulgás, atmók. Sauron, lát ulgás, at. Sauron, lát ulgás, at. Lát durp, Sauron, lát ulgás, at. Lát, lát ulgás, at. Lát durp, at. Ur ulgás, at. Lát durp, at. Ur is ás, at. Lát durp, at. Ur is ás, burz, burz. Lát durp, at. Ur is ás, burz, durp, at. Ur is ás, burz, burz, burz, baurt. Ur is ás, burz, burz, burz, bauro. Ur is ás, burz, burz, burz, bauro. Gás, burz, burz, burz, baurop. Gag, burz, kaks, burz, burz, baurop. Gag, burz, kak, urs, urs, baurop. Gag, burz, kak, urs, op, rop. Gag, burz, kak, urs, op, le. Gag, burz, kak, urs, op, le. Gag, burz, kak, urs, op. Lőd, ultrakat, got, kak, urs, op. Lőd, ultrakat, got, lő, urs, op. Lőd, ultrakat, got, lő. Lőd, ultrakat, got, lők, és ak. Lőd, ultrakat, got, lők, és ak. Krup, ultrakat, got, lők, és ak. Krupat sok, rakat got, lők, és ak. Krupat sok, prát, lők, és ak. Krupat sok, prággan, lők, és ak. Krupat sok, prággan, lők, és ak. Krupat sok, prággan, ak. Krupat sok, prággan. Sok prággan. Prággan.
1: Tak.
0: Prággan.
1: Tak, dnes jste slyšeli. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Tak dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Dnes jste slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Slyšeli, přátelé. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Slavím. Přátelé, je 7 hodin. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes? Slavím své. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své. Všechny vás zdraví Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Sauron. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu. Jak víte dnes slavím své 666. narozeniny. Zvu vás všechny 66. narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový narozeniny. Zvu vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo u vás všechny do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem do hospody a očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, očekávám čokoládový dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak dort. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopeč. Tak přátelé, to bylo jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, jazykem Mordoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková.

Kopečková, která napsala Prodoru, tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové. Tak jak si to dneska přála Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové. Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Lucie Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Kopečková, která napsala ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narod. Ahoj kapitáne, poprosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a prosím o časové znamení v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás v jazyku Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek Mordoru. Situace Sauron slaví narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládu. Narozeniny a zve nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Nás všechny do hospody jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron jako dárek očekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neočekává čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele čokoládový dort a vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí vřelé obětí. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho Sauron vás vřele nikdy neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho neobejme a po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovém po jeho obětí většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovém většinou zemřete, to víte sami. Proto jsem ho tam raději v časovém znamení nedoporučil. Proto jsem ho tam raději v časovém znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální v časovém znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý znamení nedoporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý naporučil. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Tak, milá Lucinko, můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Něco můžeš si za svůj originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Něco přát a my si originální a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod a skvělý nápad, který mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod mě jistě pobavil, a doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlku, doufám, že i vás. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku napřát. Něco přát a my si na úvod naší druhé půlky roku napřání, kterou teď otvírat. A my si na úvod naší druhé půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Od naší druhé půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer půlky roku napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký můj napřání, kterou teď otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Otvírám. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Dáme Rammstein a Ausländer, to jaký Mordor. Na Ausländer, to jaký Mordor. Mordor.

Maokai. Maokai Lutra. Maokai Lutra.

0: Rozjedeme dálnicí přímo do pekla spolu a my se rozjedeme dálnicí přímo do pekla společně s elektrikářema.
1: Rock radio, rock napsání.

Jawohl! Jawohl, das ist gut. Jawohl, das ist gut. Jawohl, das ist gut. Jawohl, das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer od Jawohl, das ist gut. Přátelé, tak to byl Ausländer od Rammstein samozřejmě. A co z gut, přátelé, tak to byl Ausländer od Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala? Tak to byl Ausländer od Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Ausländer od Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor? Rammstein samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor, samozřejmě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečková, mě. A co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečková, co si tady vybrala za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečková, píše Pecka za ten svůj Mordor, milá Lucka Kopečková, píše Pecka, prosím Mordor, milá Lucka Kopečková, píše Pecka, prosím o Highway to Hell, jedeme Mordor. Milá Lucka Kopečková píše Pecka, prosím o Highway to Hell. Milá Lucka Kopečková píše Pecka, prosím o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. A píše Pecka, prosím o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. Pecka, prosím o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad prosím o Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný Highway to Hell. Jedeme totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude. Totiž na svatbu jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude. A jestli to bude pravá jako hosté. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude. A jestli to bude pravá jo. No tak snad ta svatba úplný peklo nebude. A jestli to bude pravá jo česká. Snad ta svatba úplný peklo nebude. A jestli to bude pravá jo česká. A úplný peklo nebude. A jestli to bude pravá jo česká. Tak, to nebude. A jestli to bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný, když se bude. A jestli to bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný, když se bude. Bude pravá jihočeská, tak, to bude krásný, když se bude. Jihočeská. Tak, to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé. Tak, to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře, to bude krásný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať křesný, když se bude třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano, třeba konat na severní Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano a my si Moravě. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano a my se. Přátelé, hlavně ať vám svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano a my se rozjedeme dálnicí. Svatba dobře dopadne, ať si řeknou ano a my se rozjedeme dálnicí přímo do pěkné, ať si řeknou ano a my se rozjedeme.

0: Mě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký. To má po svém samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky. To měli Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, Kings of Leon a my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu. A my si dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu. A Nickelback dáme nějaký jeho šánky od Bobří řeky. Ano, myslím tím kapelu. A Nickelback z Kanady. Jaký jeho šánky od Bobří řeky? Ano, myslím tím kapelu Nickelback z Kanady.
1: I missed you so much that I begged you to fly.

přátelé, krásný... Ano, přátelé, krásný... Na... Ano, přátelé, krásný nápad... Ano, přátelé, krásný nápad na víkend... Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Ano, přátelé, krásný nápad na víkendovou činnost. Sexo. Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex. Krásný nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni. Nápad na víkendovou činnost. Sex on fire. Sex na ohni, přátelé. Na víkendovou činnost. Sex on fire. Fire, sex na ohni, přátelé. Co mi na víkendovou činnost? Sex on fire, sex na ohni, přátelé. Co mi na to? No, každý to má post. Sex on fire, sex na ohni, přátelé. Co mi na to? No, každý to má po svým, samozřejmě tak on fire, sex na ohni, přátelé. Co mi na to? No, každý to má po svým, samozřejmě takhle to měli Sex na ohni, přátelé. Co mi na to? No, každý to má po svým, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon, přátelé. Co mi na to? No, každý to má po svým, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon. A my na to. No, každý to má po svým, samozřejmě takhle to měli Kings of Leon a my si dáme ně. No, každý to má po svým, samozřejmě.

0: EV, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Pohon všech kol u nového X. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcu 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Napěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Ale, co pak?
1: Akce na Nissan.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy?
1: Nissan.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí ko...
3: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek.
3: Ale, co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky.
3: Co pak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky. Ať kají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové T8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autopravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Zahrádka.
2: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Zahrádkář se raduje.
2: Zahrádka.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafiduk.
2: Jezděte.

0: Vše, co potřebuji za... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci... Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. Máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. To se 50 gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. Za 24,90 Lidl. To se vyplatí. Co? 4,90 Lidl. To se vyplatí.
1: Co?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Co je?
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Co je?
0: Funguj. To se vyplatí.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Je.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Krápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový.
3: Dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní.
3: Dělat.
4: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na B. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchu. Kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to. A za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to. Veškeré příslušenství na BBV. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. To. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Stlačený pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Válce. Spojky. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.

0: bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shopce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už
1: na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo
1: potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim.
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními
2: profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim
2: s kvalitními produkty od čas
3: si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim
3: s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce.
2: Připravte svou zahradu na podzim
3: s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce.cz.
2: Radu na podzim
3: s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce.cz.
2: Nejlevněji koupíte v
3: zim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na
3: produkty od českého výrobce Agroce.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka
2: výrobce Agroce.cz. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Te vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci říct...
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci říct víc...
1: Z. Partner pro vaši zahradu.
4: Když chci říct víc...
1: Pro vaši zahradu.

This is the final warning call. 9211 destination.

0: CZ. Dané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda.
0: Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: Profivoda.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: Slimovice.cz.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterému. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Pomoc.
1: Můžeme být hrdí.
2: Pomoc. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduch.
2: Dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory. Větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborníte. I proto na ventilátory.cz najdete přes

poradenství ventilatory.cz. Kladem a odborné poradenství ventilatory.cz. Světy trání na odborné poradenství ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. .cz. Světy trání na jednom místě. Rok. Světy trání na jednom místě. Rok. Na jednom místě.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.

0: až kapitán na vlnách slušný rokový muziky
1: na vašem oblíbeném rock rádiu
0: a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky
1: rádiu
0: a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem a s váma je u toho všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál dáme všeho váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál dáme se zase nějakou češtinu zase slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak posunem se dál dáme se zase nějakou češtinu zase jsem tady dostal krátka Vajgis. Tak posunem se dál dáme zase nějakou češtinu. Zase jsem tady dostal krásný úkol, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj, dala mi ho Iveta Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy a Šedivá. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy, Klaun. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy, Klaun je král. Ahoj kápo, když jsou ty volby, zahraj od Dana Landy, Klaun je král.
1: Tak já jsem říkal, no tak...
0: Nebo nevím, jak se to jmenuje, díky moc, na to dáš.
1: Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta před...
0: Nevím, jak se to jmenuje, díky moc, na to dáš.
1: Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta...
0: Jmenuje, díky moc, na to dáš.
1: Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla...
0: Na to dáš.
1: Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla. Tak já jsem říkal, no tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část... No tak buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část... Buď je to ta předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu... Předělávka od Karla Kryla, anebo pokud je to část textu, tak je to v písni pro Kryla, anebo pokud je to část textu... Tak je to v písni Protest Song. A nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil. Nebo pokud je to část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil. Část textu, tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Tak je to v písni Protest Song. Tam jsem se trefil, takže to jsem rád. Do toho mi ještě volal Sandokan. Nechat taky Sandokan, který bych chtěl pro svoji ženušku Vladěnku. Pojďme protestovat.
2: Rok na přání. Rok na přání. Rok rádio.

bez mocí otroků, z bezmocí otroků, z bezmocí otroků, z bezmocí otroků, z bezmocí otroků, pouta schová z mocí otroků, pouta schovává, pouta schovává, pouta schovává, pouta schovává, občan pouta schovává, občan svobodný chovává, občan svobodný, občan svobodný, občan svobodný, klopí, občan svobodný, klopčan svobodný, klopí zrak v zemi, klopí zrak v zemi, klopí zrak v zemi, a ještě klopí zrak v zemi, a ještě pár zrak v zemi.

zas na nás vlastní tíha, zas na nás dopadá tíha, zas na nás dopadá, zas na nás dopadá, zas na nás dopadá, je tolik zas na nás dopadá.

Píseň z milénia Iron Maiden. Píseň z milénia Iron Maiden. Píseň z milénia Iron Maiden, album Brave New World. Píseň z milénia Iron Maiden, album Brave New World a písnička. Píseň z milénia Iron Maiden, album Brave New World a písnička The Wicker Man. Píseň z milénia Iron Maiden, album Brave New World a písnička The Wicker Man. Iron Maiden, album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika. Album Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v Brave New World a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v Roku na přání a písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v Roku na přání. Písnička The Wicker Man. Taková byla muzika u nás v Roku na přání. Na vašem Wicker Man. Taková byla muzika u nás v Roku na přání. Na vašem oblíbeném rock. Taková byla muzika u nás v Roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a u nás v Roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho vše v Roku na přání. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho váš kapitán. Na vašem oblíbeném rock rádiu a s váma je u toho všeho.

zajetí před soutěžemi, v zajetí před soutěžemi, v zajetí před soutěžemi, v zajetí před soutěžemi, v zajetí před soutěžemi, v zajetí před soutěžemi.

je všechno. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. V tom našem okolí. Je všechno v pořádku. V tom našem okolí. No v pořádku. V tom našem okolí. V tom našem okolí. V tom našem okolí. Pod tebou. V tom našem okolí. Pod teplou peřinou. V tom našem okolí. Pod teplou peřinou. Okolí. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou. Pod teplou peřinou. Pod teplou.

co bolí, dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí, nás přece nebolí, tak zbylo z rukou, nás přece nebolí, tak zbylo z růží, nás přece nebolí.

0: taky daří dobře. A děkuju za optání a doufám, že tobě se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brni a doufám, že tobě se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brni se taky daří dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please. Dobře. A dál tady Jakub píše, mohl by si prosím tě zahrát Brothers of Metal please. Pro všechny, co poslouchají v Irsku. Díkes, Jakub. Hele přátelé, whisky jsme si dávali na začátku v Irsku. Díkes, Jakub. Hele přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Díkes, Jakub. Hele přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Jakub. Hele přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Tak si přátelé, whisky jsme si dávali na začátku, i když americkou. Tak si můžete teďka si dávali na začátku, i když americkou. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si. Tak si můžete teďka připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od připít irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of irskou whisky a pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si? Pustíme si píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Píseň Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakub, Kaunas Dagas od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam od Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. Brothers of Metal. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to má. Jak jste si přáli? Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady si přáli. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to máte. Jakube, zdravím, ať se vám tam dobře žije. A tady to máte.
1: Rok na psání.
0: Ať se vám tam dobře žije. A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Žije a tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: A tady to máte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

náma starý romantik. Svištíme dál v našem roku na přání na Rock Radio za náma starý romantik Lenny Kravitz. Svištíme dál v našem roku na přání na Rock Radio za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou. V našem roku na přání na Rock Radio za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a na Rock Radio za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco. Za náma starý romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco. Romantik Lenny Kravitz s péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme. S péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme. Už druhý den mi tady psal. S péčkou Believe a teď už něco do Jirska si dáme. Už druhý den mi tady psal. Believe a teď už něco do Jirska si dáme. Už druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím. Už něco do Jirska si dáme. Už druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Si dáme. Už druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím. Kapitáne, jak se daří? Hle, daří se. Druhý den mi tady psal. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání. Jakub Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání. A doufám, Piško, zdravím, kapitáne, jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání. A doufám, že to by se taky daří dobře. Jak se daří? Hle, daří se skvěle, děkuju za optání. A doufám, že to by se taky daří dobře. Daří se skvěle, děkuju za optání. A doufám, že to by se

0: ochutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Brně, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italská chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás seka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hnedských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte o speciality, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustupu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když uvidíte
0: a chcete ochutnat Itálii, www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitel,
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitel,
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden unatelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kostí nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74 den u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert dle s apkou pouze za 25,90. Albert dle srovnání k 30. Albert dle srovnání k 39. Albert dle srovnání k 39. Albert dle srovnání k 39. Přes srovnání k 39.
2: Přestaň být jen divák.
1: 39.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti... Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které...

0: si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Ty sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od... Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. Ta. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. World. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Já. Jiná realita CZ. Já. Nový plot mám. Realita CZ. Já. Nový plot mám. Nový Z. Já. Nový plot mám. Nový plot od... Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty do... Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno do... Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
1: Komín musí mít...
0: Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny.
0: Všechno dobrý.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a... Komín musí mít pořádnej...

0: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci hnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a... Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vaši a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na
0: hrdiny deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda.
0: Deadlineů.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam.
1: Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Na to? První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne. Když vydaje v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne. Když nás zavolají v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne. Když nás zavolají, jde letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne. Kam přistát?
1: Navádění letadel?
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne. Občas je v tom
1: napětí. Letadel?
2: Ne. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne. Občas je v tom napětí. Slova. Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 6
2: v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
2: Objevkář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
2: Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: K novému
1: pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákup.
1: Na práci na letišti.cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského.
1: .cz.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až po městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být ním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Bavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie.
0: Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objev.
0: The power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte.
0: Dreams.
1: Itálie, která chutná.

Na nákupy v obchodě u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arka u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arka dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský kupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. V obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Arkády Pankrác, Domanský.cz. Rock Radio Pankrác, Domanský.cz. Rock Radio Pankrác, Domanský.cz.

pro komínové systémy. Okázové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Okázeto, nerezové komíny a kompletní sortiment pro komínové systémy. Okázeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Kompletní sortiment pro komínové systémy. Okázeto, nerezové komíny pro firmy i pro komínové systémy. Okázeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze systémy. Okázeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás Okázeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

0: Sakra!
1: Před OK se to, ten pravej tah!
0: Sakra!
2: Moje záda!
1: To, ten pravej tah!
0: Sakra!
2: Moje záda!
3: Zatuhlí lidé,
1: tah!
0: Sakra!
2: Moje záda!
3: Zatuhlí lidé, dělej...
0: Sakra!
2: Moje záda!
3: Zatuhlí...

0: motorku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc je motor do traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Traktůrku, to už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. To už vypadá, že to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě, to bude na dlouho. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě, pro vás doufám, že potřebuje. Díky moc věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě, pro vás doufám, že potřebuješ na ten věrný námořník Martin Šebek. Samozřejmě, pro vás doufám, že potřebuješ Martin Šebek. Samozřejmě, pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. Samozřejmě, pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. Pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju. Pro vás doufám, že potřebuješ na ten motor. Ne na sebe. A já ti přeju motor. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ta práce dopadne dobře a všecko. Ne na sebe. A já ti přeju, ať ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má traktor samozřejmě. Klapebe. A já ti přeju, ať ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má traktor samozřejmě. A já ti přeju, ať ta práce dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má traktor samozřejmě. Klapedle. Tvý. Dopadne dobře a všecko funguje tak, jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ. Funguje tak, jak má traktor samozřejmě. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Jak má traktor samozřejmě, klapedle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock.
0: Traktor samozřejmě, klapedle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio,
0: Rock. Klapedle tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock. Napsání
0: tvých představ.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock. Napsání. Rock Radio, Rock Radio, Rock. Napsání. Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

Opery nás vzali Nightwish s peckou The Phantom of the Opera. A my si teďka dáme zase nějakou pěknou českou píseň. Jsme téměř ve finále. Ať se mi líp usazuje motor do traktůrku, to už vypadá, že dlabem.

Rokrády. Rokrádio. Rokrádio. Rokrádio. Rokrádio. Rokrádio. Rokrádio. Rok napsání s Jirkou. Rokrádio. Rokrádio. Rok napsání s Jirkou Vajdio. Rokrádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rokrádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rádio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

0: Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika Jurajdová byla ta první dneska. Čus kapitáne, chtěla bych zahrát.
1: Pic!

cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu. Cink, cink, přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu Rok na přání. Přátelé, a je to tady, máme tu konec našeho pořadu Rok na přání. Tak, čím to tu konec našeho pořadu Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste našeho pořadu Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli pořadu Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dnes Rok na přání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neudání. Tak, čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naše. Čím to zakončíme, pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od Alke. Pokud jste si mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od Alkeho. Mysleli, že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek kve. Že dneska neuslyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak. Slyšíte naši páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom páteční hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal hymnu od alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde alkoholu v pátek k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první tak k večeru. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. Tak jste se spletli. Já jsem jenom čekal, kdo s tím přijde jako první. No a Veronika ji spletli.

0: DM vždy výhodně. 9 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když chceš bezpečně.
0: Výhodně.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad. Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než. Je to jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní. To jistě nápad víc než obstojný. S partner s apkou bankovní. Koupíš bitcoin, jistě nápad víc než.

A už mám strach, že se blíží pon, tupnu vepřo, knedlo se zelím. A už mám strach, že se blíží pondělí, se zelím. A už mám strach, že se blíží pondělí, až pondlím. A už mám strach, že se blíží pondělí.

0: www.kopecky.cz. Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
1: Oknem,
0: na které se snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: Snadno zvyká. Více na Kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá
0: kdo... Více na Kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to...
0: Kopecký.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví... Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví...
2: Zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá kdo pak nám to praví...
2: Zedník, malíř.
3: Topenář.
1: Podla střecha, padá kdo pak nám to praví...
2: Zedník, malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale padá kdo pak nám to praví...
2: Zedník,
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
1: Ale pak nám to praví...
2: Zedník,
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rek...
1: Praví...
2: Zedník,
3: malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukční.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací. Byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Za opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Za záruka kvality.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
2: CZ.
4: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality. Kvality.

víkendu zažiju zasle grátce, až bude pátek po práci. O víkendu zažiju zasle grátce, po práci. O víkendu zažiju zasle grátce, o víkendu zažiju zasle grátce.

0: Partnersbanka.
1: A mož, když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Když neví mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Mamka, poradí mi
0: Partnersbanka.
1: Poradí mi
0: Partnersbanka. Partnersbanka.
2: Z nabídky sedmka. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmotichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místy i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 za nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 za těch podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7-místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 1008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: Jezd. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoták. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autkejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kop.
3: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby.
2: Na u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.

Super ceny bez čekání na akci. Super ceny bez čekání na akci. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouho. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na ci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte tím na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gelko, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 60 šené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 ani 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 220. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229. Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super z pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 229 korun. Super ceny bez akce.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před národ v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer.
1: Loni se vyprávějí legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto

fenomenální legendy. A co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo co se týče vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo Škody vozidel, tak vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě te. Vzpomeňte na naprosto fenomenální design prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě te. Na naprosto fenomenální design prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě te původní. Prostě jsme už fenomenální design prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě te původní. Prostě jsme už dlouhá léta království prasete, nebo Škody Felicie, samozřejmě te původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím Škody Felicie, samozřejmě te původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je? Samozřejmě te původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je? Království tam původní. Prostě jsme už dlouhá léta královstvím designu a kde je? Království tam musí být nutně. Dlouhá léta královstvím designu a kde je? Království tam musí být nutně. Král královstvím designu a kde je? Království tam musí být nutně. Král. V tomto případě mám designu a kde je? Království tam musí být nutně. Král. V tomto případě mám na mysli krále z velkým království, tam musí být nutně. Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král musí být nutně. Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Král. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten mi se letos dožil. V tomto případě mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože mám na mysli krále s velkým K. Václav Král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, ale s velkým K. Václav Král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho Václav Král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se král. Ten mi se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se letos dožil 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na 90 a přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mát, přestože už mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX mezi námi není, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legenda, na jeho dílo se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 se vzpomíná dodnes. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 Super Sport jehož design. Stačí jen na mátkou legendární MTX Tatra V8 Super Sport jehož design doslova mátkou legendární MTX Tatra V8 Super Sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Tatra V8 Super Sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster Tatra V8 Super Sport jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Super Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Sport, jehož design doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Stein doslova fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek fascinoval. Nebo MTX Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil. X Roadster, který vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal. Vznikl na základech Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Nodek Škody Favorit. Jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Krábl je jeden každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Krábl je jedním z těch, kteří každý tenhle kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Krábl je jedním z těch, kteří svá kousek by stačil, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Krábl je jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, aby se Václav Král zapsal mezi legendy. Navíc Krábl je jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl z legendy. Navíc Krábl je jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život. Krábl je jedním z těch, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední, kteří svá díla nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu nejen nakreslili, on je uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu uváděl život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen život od první skici až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designerci až po poslední šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový šroubek. K tomu mu pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a pomáhala jeho záliba v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový v závodění. Král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, král nebyl jen designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, ne designér, ale taky automobilový a buginový závodník. Mimochodem, nevěnoval se jen

0: Autum automobilový a buginový závoň. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 padet buginový závoň. Mimochodem, nevěnoval se jen autům Supersport Java Athena 3 padet,
1: Rock Rádio Motokeci.

Nejvíc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Laď. Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

Poctivý český festiák. Poctivý český festiák nonstop. Poctivý český festiák nonstop. Poctivý český festiák nonstop. Ale poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jeďák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími. Se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. A zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikdy. To je Rock Radio Stage.

Rock Radio. Slušnej rok pro východníkový rádio CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio radia.cz. Rok Radio všude.cz. Rok Radio všude tady je slušnej. Rok Radio všude tady je slušnej rok doma. Rok Radio všude tady je slušnej rok doma. V Praze na... Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 F. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 90.1 rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91 doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 97 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95,5, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi 92.5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Dal 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence na Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovi5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rok frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rok Radio na našem webu www.rokoviradio.cz. Rok Radio, slušnej rok pro www.rokoviradio.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte zase. Rock Radio. Rockovej večer. Máte zase. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvukovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rok. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Odpní nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

ten strom plakal. Viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal. Se jak porážej strom. A ten strom plakal. Porážej strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. A ten strom plakal.

Ve čtvrtek 15. hoří. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Kaškvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. My si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát nechat ujít. Celý den vám budeme hrát. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou. Kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustí 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. Pět večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

0: Všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz ty najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz
1: To je tu práce. Na festiák.
0: Na www.rockvyradio.cz
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
0: www.rockvyradio.cz
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
0: www.rockvyradio.cz
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice.cz To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na postráce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokový.
1: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej
1: e-shop. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
1: Poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
1: Porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
1: Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Rokovej e-shop na rokový rádio.cz. Na rokový rádio.cz. Rádio.cz. Nemáš Z. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán a... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedost... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane... Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane... Pořiď si slušný oblečení... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane... Pořiď si slušný oblečení... Na e... Ale do kvádra tě nikdo nedostane... Pořiď si slušný oblečení... Na e-shopu Rock... Do kvádra tě nikdo nedostane... Pořiď si slušný oblečení... Na e-shopu Rock Rádia na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. www.rockvyradio.cz. www.rockvyradio.cz. Rádio CZ.

Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě sír... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Rok. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok Rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok Rádio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok Rádio. Z garáží a zkušeben. Rok Rádio. Garáží a zkušeben. Rok Rádio. Zkušeben. Rok.

DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Ono radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mik. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny. To máte. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny. To máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny.

0: My to všechno máme. Kiny,
1: to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
0: My to všechno máme.
1: To půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
0: My to všechno máme.
1: Obtry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
0: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rok.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert.
1: Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu.

práce vám neuteče. Rokovej vojněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 5 uteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jim rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušný. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do... Nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí... A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do... U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Pras s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neutrm. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neutrm. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem.

Rock Radio. Všude tady je slušnej rock doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rock doma. V Praze na 100. Všude tady je slušnej rock doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rock doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 9. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 97 FM. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 102.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokovira.cz. Rock Radio www.rokovira.cz. Rock Radio, slušnej rok pro východní rokový rádio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Radio CZ. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Východní Čechy.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio. A z kušeben. Rock

Příjemné počasí vám přeje jedinečný web www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz

nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Rádio M nebo na radia.cz. Rok Rádio radia.cz. Rok Rádio. Všude tady je .cz. Rok Rádio. Všude tady je .cz. Rok Rádio. Všude tady je slušnej rok doma.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepů? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od AC/DC.

rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva, kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinné na šestou, ať nezaspíte. Píte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý vš... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Ti na

Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My v Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. A měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí a

Rock s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

0: nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Ono radia.cz.
1: Ono se řekne
0: e-shop.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. Řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky. To máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry.
2: To máte ponožky, to máte dětský.
1: Půl litry.
2: To máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. Oblečení.
2: To máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další.
2: To máte dětský.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu. Všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokoslušnírockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovirádio.cz
2: to je tu práce.
3: Na www.rokovirádio.cz
2: to je tu práce.
4: Na festiáni.
3: Na www.rokovirádio.cz
4: to je tu práce.
3: Na
4: festiáni. Na
3: poradu. Rokovirádio.cz
4: to je tu práce.
3: Na
4: festiáni. Na
3: poradu.
4: Do porodnice. Do porodnice. Na posed.
3: Slušnej rokovej e-shop na rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.
0: Rokradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Myslíš, že to je tím?
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se...
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovat, by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici. Opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná.
1: Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu.
1: Prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu.
1: Tím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale
1: určitě.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě. Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkné. Ale určitě je tahle zeme pěkné skurvená. Ale určitě je tahle zeme pěkné skurvená.
1: Pěkné
0: skurvená.
1: To každopádně. Ostatně. To každopádně. Ostatně. Jako. To každopádně. Ostatně. Jako jakákoliv jiná země. Ostatně. Jako jakákoliv jiná země.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jako jakákoliv jiná země.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rasmussen. Ronny Rasmussen. Ronny Rasmussen. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Ronny Rasmussen. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez? Nebo radši něco nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý v jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodní přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nenávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a hodina se nese ve vaší režii. Režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme, režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický obírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den upejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od jeden objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Na 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Nářez. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás po
0: rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví. Rock Rádio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Rádio.
1: Nářez.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi...
1: Vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslím?
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.

0: Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii. Chcete znát příběhy legend vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovory? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi mimo příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika. Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika. Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podkový rádio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rok.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv. Ach. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Jet kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: A my jsme si mysleli, že to je kulečník.

0: myslel, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, puškej se. No, tak ten blezen. No a, puškej se. Normálně hledáme ty kulečníky. No, tak ten blezen. No a, puškej se. Normálně hledáme ty koule. No a, puškej se. Normálně hledáme ty koule. Puškej se. Normálně hledáme ty koule. Normálně hledáme ty koule. Hledáme ty koule. A on tam nějaký koule. A on tam nějaký chlap. A on tam nějaký chlap. A on tam nějaký chlap. A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi pobrskala botou.
0: A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi pobrskala botou.
0: A on tam nějaký chlap.
1: Ty jsi pobrskala botou.
0: A jo, promiň, ale dělal chlap.
1: Ty jsi pobrskala botou.
0: A jo, promiň, ale dělal.
1: Ty jsi pobrskala botou.
0: A jo, promiň, ale dělal striptease. To si vy jste mladí, to
1: pobrskala botou.
0: A jo, promiň, ale dělal striptease. To si vy jste mladí, to mě přece. A jo, promiň, ale dělal striptease. To si vy jste mladí, to mě přece vůbec rozumět. Promiň, ale dělal striptease. To si vy jste mladí, to mě přece vůbec rozumět. Dělal striptease. To si vy jste mladí, to mě přece vůbec rozumět. Ježiš, nás to tak. To si vy jste mladí, to mě přece vůbec rozumět, ale Ježiš nás to tak vzalo. Jste mladý, to mě přece vůbec rozumět, ale Ježiš nás to tak vzalo. Ty blaho, přece vůbec rozumět, ale Ježiš nás to tak vzalo. Ty blaho, vůbec rozumět, ale Ježiš nás to tak vzalo. Ty blaho, to mě Ježiš nás to tak vzalo. Ty blaho, to mě konkrétně nejvíc. Ježiš nás to tak vzalo. Ty blaho, to mě konkrétně nejvíc. To tak vzalo. Ty blaho, to mě konkrétně nejvíc. Ty blaho, to mě konkrétně nejvíc. To mě konkrétně nejvíc.
2: Rock Radio.
0: Konkrétně nejvíc.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

水星人slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv. Zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. I tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radia.cz.

0: Moc nemluví, za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrt.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá. Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá. Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělat?
1: Smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělat?
1: Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělat? Co dělal? Nedělala? Co jsem měl dělat? Jak dělat? Co dělal? Nedělala? Co jsem měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A co dělal? Nedělala? Co jsem měl dělat?
0: Rock Radio.
2: Co dělal? Nedělala? Co jsem měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A co jsem měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje.

každej se s ním na čas, tam kde touha začíná, každej se s ním na čas rozloučí, začíná, každej se s ním na čas rozloučí, začíná, každej se s ním na čas rozloučí, každej se s ním na čas rozloučí, každej se s ním na čas rozloučí, na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád. Pravidlo je, o co víc máš rád. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší i tvůj. O co víc máš rád, tím je větší i tvůj máš rád.

0: Vyznáte se v holandských... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Ta sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si naladní muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jo, a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Mis dalších volovin. Ano, C je správně. Misy na voloviny nepotrpí. Ano, C je správně. Misy na voloviny nepotrpíme. A pro misy na voloviny nepotrpíme. A proto na rokra misy na voloviny nepotrpíme. A proto na rokrádiu nesoutěžíme. My nepotrpíme. A proto na rokrádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. Rokrádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock yes. Nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se
0: pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám
1: čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.

0: Nemám hodinky.
1: 20 minut se sejdeme u stolu.
0: Nemám hodinky.
1: Stolu.
0: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
2: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
2: Rock Radio.
1: Dobře, tak za 15.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.